0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Yeah. Meth Lab 3.

Light Air. Hudební mix Rádia Wave. Halo, are you ready?

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
1: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Hold me, I take this open beat. Yeah.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: long as you're next to me.
1: Plejak, Plejak, Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Čura, krásné ráno, chviličku po 8 hodině. Dneska posloucháte Radio Wave a Jiří Chabra přináší první zprávy.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání. V nouzi můžete například použít černou část rentgenového filmu. Vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CDčka. Neodstíní totiž infračervené paprsky. U Příbrami hoří velká skládka. Hasiči zatím nemají oheň pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8. večer. Před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. Skládka stále prohořívá, hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat. Praha 7 zajistila menstruační pomůcky do základních škol na další půl rok. Zhruba 160 kg vložek a tamponů radnici dodal zdarma jeden z internetových řetězců. Dostupnost těchto potřeb na toaletách nařizuje školám od letošního ledna zákon. Opatření je podle Prahy 7 součástí boje proti takzvané menstruační chudobě. Ve Svitavském muzeu dnes začínají dny otevřených ateliérů. Návštěvníci si můžou vyzkoušet tradiční řemesla, například řezbářství, výrobu hraček, drátenictví nebo paličkování. Součástí programu jsou také další tvůrčí dílny. Návštěvníci si můžou vlastní výrobky vytvořit. Otevřené ateliéry začínají dnes i zítra ve 2 hodiny odpoledne.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. Po domácím vítězství 2-1 nad Lyonem prohráli v odvetě ve Francii 0-3 a čeká je skupinová fáze Evropské ligy. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik 2 góly zužitkoval v polovině druhé půle a upravil skóre na konečných 3-0.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 17. To byly zprávy, dobré ráno. Posloucháte Radio Wave, kde právě začíná ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
4: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: Fakult a jeho teror nám tady uvozuje ranní vysílání na rádiu Wave, je 8 hodin a 11 minut a taky slavíme Mezinárodní den mládeže. Ahoj.
1: Ahoj a zdravíme všechnu mládež, pokud jste včera stejně jako my byli na riviéře rádia Wave a užívali si letních večerů do pozdních hodin, možná si teď připadáte o něco starší, stejně jako my.
0: Vy mládenci. Fakult, ten vystoupil třeba teďka na popmese v tom super uskupení Kill Your Rap Idols. Už asi po třetí v kariéře říkali, že to byl jejich poslední koncert v této podobě, takže už jsem viděl třetí poslední koncert a musím říct, že ty momenty, kdy tam měli dva bubeníky současně a hráli ten stejný groove identicky, tak byly opravdu jako extrémně silný.
1: Tak oni se taky bojí vlastně zestárnout, aby to prostě nebylo trapný jednoho dne. Tak to musíš pokaždý vyhlásit, že končíš prostě, aby si lidi nadchli. Teď nekončíme, naopak začínáme vysílání s Terezou a s Filipem následující 3 hodinky do vašeho příjemného vstávání.
0: Takže máme hudební novinky, před námi jedna z nich, Nina Geraci a taky Porter Robinson společně na tracku Wanna Cry.

0: Lola Young a Dealer, 21 minut po 8 hodině na blížící se zatmění slunce, které bude k vidění dneska po 19. hodině večer. Jste byli upozorněni už ve zprávách teďka v celou, ale my vám teďka ještě skrze server iRozhlas přinášíme konkrétnější tipy, jak to dělat a taky hlavně jak to nedělat, abyste neskončili jako americký prezident Donald Trump, kterému se na sociálních sítích smáli, že se dívá přímo do toho slunce, což teda opravdu nedoporučujeme, nedoporučují to ani odborníci a není to zdravé, takže možná by vás překvapilo, co naopak třeba i z věcí, které máte doma v šuplíku v kuchyni, můžete použít.
1: Na serveru iRozhlas se totiž píše, když vezmete struhadlo, ty dírky fungují jako dírkové komory, namíříte na slunce, na zemi vidíte promítnuté to zatmění, dodává tady odborník, který se jmenuje příjmením Veselý, tak já teda nechápu pořád, jak mám použít to struhadlo, abych tím viděla slunce zdravým způsobem.
0: To podle mě musíš otočit to struhadlo na, pokud máš takový to jako vícestranný, kde jsou různé hrubosti, tak určitě ty nejmenší dírky budou fungovat nejlépe, si myslím. No.
1: Ale jakoby, jak je to průhledný prostě? Teď je to takovej hranol, jakože já uvidím jenom struhadlo.
0: Ale ochrání to tvůj zrak, ale pak jsou tady věci, které rozhodně neochrání tvůj zrak. Vědci nedoporučí sledovat slunce přes diskety nebo CDčka.
1: Pro případ, že máte doma diskety a chtěli byste přes ně něco sledovat. Já si myslím, že to je asi jako taková, jakože to je tak pravděpodobný, jakože máte doma masku, kterou používají svářeči. Protože tu naopak můžete používat. Takže jestli máte doma diskety a masku na sváření, vyberte si prosím vás masku na sváření.
0: Možná je úplně nejlepší třeba do planetária.

0: Jamal Woods a Saba na tracku Practice, takovou popkulturní sprchu a hlavně taky praxi si můžete vyzkoušet po 18. hodině ve Slejváku, kde pokračuje slejváčí léto, což se projevuje tím, že neslyšíte třeba jenom Vilmu s Mírou, ale v různých kombinacích taky jejich blízké.
1: Klára Nováková, kterou můžete znát jako autorku podcastu a taky samozřejmě jako moderátorku, tak se teď momentálně připojila k Vilmě a praskla na sebe, že je milovnice mikrofonů a taky pěší turistiky, což se v létě hodí a dá určitě použít. No a v mezičase, kdy Míra vyklízel chatu, tak Vilma konečně viděla Odysseu, Klárka zase Spidermana, tím pádem vám obě můžou říct svoje pocity z filmu, na které třeba plánujete vyrazit.
0: Mark Ztracený se vznášel nad Letnou, i o tom se Vilma s Klárkou bavili, vyšel nový trailer na Zrádce a objevily se detaily z filmu Camp Rock 3 nebo seriálového pokračování Heated Rivalry, a to si viděla.
1: No, viděla jsem to, tu první sérii, vůbec jsem netušila, že bude pokračování, takže kdybyste se chtěli malinko jako přihřát tuhletu polívčičku z Heated Rivalry, můžete vyrazit k poslechu našeho On Airu po 18. hodině.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

0: Velký playlistový návrat, tohle jsou Dive, americká čtveřice, která existuje už 15 let, stihli vydat 4 desky a teď se chystá ta pátá a teď se pohybují někde mezi shoegazem a psychedelickým rockem, zároveň jste ale slyšeli mnohem víc elektroniky a proto je docela nečekané, že, nebo jakoby... Důsledkem toho je, že to produkoval A.G. Cook, který je známý samozřejmě pro své spolupráce třeba s Charlie XCX a taky je to zakladatel hyperpopového labelu PC Music.
1: No to album nás čeká na konci října, takže si ještě chviličku počkáme, nejdřív bude horko, pak budou houby možná a pak bude říjen. No a to album se bude jmenovat Zirp s vykřičníkem, takže pokud vás tohle bavilo, tak si můžete počkat. Otvírá ho skladba The Fountain, kterou jsme si taky vybrali jako první single, nebo je tady jako první single a popisuje takovou utopickou, dystopickou mantru, která pomohla posunout kapelu do nového teritoria, takže možná toho hudebního, ale možná ještě dalšího, to zjistíme třeba na celém albu.
0: Dlouho jsi nemluvila o hubách, rostou?
1: No ne, že jo, je sucho. Až má výjezdambo, ماشي موضة رفش مبخش عندي برودل شوف مرا كيش قام مع موضة

0: Je garde ma mode.
1: Rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Pražský Stalin bude už brzy ve svém plném provozu zpátky, no a jednou z takových oslav nebo možností oslavit to bude právě show Danzuna, který teď doznívá v playlistu Radia Wave. Proběhne to 3. září a společně s ním tam vystoupí třeba Don Bart, ale taky různí DJs.
1: Ještě předtím ho taky můžete vidět na festivalu Tlak, stejně jako třeba Sergej Barakudu a nebo 58G a Laudze, takže kdybyste chtěli vyrazit, tak určitě můžete ještě před zářím právě do Frýdku Místku, takže tolik další tip.
0: No a v Tlaku pokračujeme, Japanese Breakfast, taky Vojtík a potom už 9. hodina a další zprávy.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vojtík, odbyla nám 9. hodina a Jiří Chábera přináší dnešní další zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. V Česku měli být zadrženi v červnu. Podle agentury AFP jim hrozí až doživotí. 2 z nich už úřady vydali do Spojených států a o 2 dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dřív rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje víc než dvojnásobek. Důvodem je nedostatečné nájemné, které po dlouhou dobu firma platila. Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Od dnešních 18 hodin můžete navštívit komentovanou prohlídku v pražském DOXu. Vlastní výstavou provede umělec Jiří Petrbok a kurátor Otto M. Urban. Petrbok se v práci soustředí na téma autoportrétu. Jeho výstava představuje tvorbu od 90. let až k současnosti jako souvislý záznam proměnlivého, neustále zpochybňovaného já. V obrazech se subjekt objevuje jako hybrid, role, znak nebo tělo vystavené tlaku okolního světa. Petrbokův vizuální deník propojuje bolest, grotesku, humor i úzkost a napříč desetiletími ukazuje identitu jako proces. Křehký, mnohoznačný a nikdy definitivně uzavřený.
1: Sport.
2: Plavkyně Barbora Janíčková byla na evropském šampionátu v Paříži 5. na 100 metrů volným způsobem. Barbora Sémanová skončila 7. Zvítězila Nizozemka Stenbergová. V finále evropské dvoustovky znak poplave taky 25-letý Jan Čejka. Svojí semifinálovou plavbou téměř o sekundu vylepšil vlastní národní rekord.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 17. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave. Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Joey Valens and Bray a taky JPEG Mafia společně s nimi na tracku What's Up. Jinak jsme tu 9. hodinu otevřeli ještě s Georgia Smith a jejím nedávným singlem What's Done Is Done. My ale rozhodně ještě hotoví nejsme, protože jak jsme zmiňovali na začátek, dnešního vysílání je středa a to znamená hudební novinky.
1: A budeme pokračovat v rapovém duchu a hávu. Sara Rikas, členka československé rapové crew Million Plus, se po další pauze vrací s novým singlem V mojich snoch. No a její loňské album Já Sára patřilo mezi ty nejvýraznější rapové debuty dekády a po jeho vydání mělo přirozeně následovat i období koncertování. To ale kvůli zdravotním problémům s hlasivkami vůbec nepřišlo, no a Sára tak nemohla svoji novou hudbu představit naživo.
0: Teď po té další odmlce se ozývá znovu a v novém singlu V mojich snoch ukazuje, že se svého osobitého R&B zvuku nevzdává. Tak tady to je.

0: Sabrina Carpenter a Man Child. Chceme vás upozornit na dvě audioknihy, které jsou k dispozici na našem webu. Jedna z nich totiž bude dostupná už jen 12 dní a je to ta s názvem Muklové a šlajsny od Daniela Flaši.
1: Kdybyste chtěli vyslechnout, tak ještě můžete, jak Filip říkal, máte na to docela chvilku. Příběh, který je opravdový, je taky o kilech kokainu, vězení a jedné životní nápravě. Čeká vás tady na ploše 10 dílů, takže je dobré to opravdu nějak možná jako začít, protože 10 dílů na 12 dní to skoro vychází. A je to příběh Dana, který je bývalý dealer, taky si za svůj život vyzkoušel, jaké to je opravdu sedět ve vězení, no a původní dílo bylo zkráceno, takže příběhy z basy a příběhy muže určeného k likvidaci, což je synonymum pro vězně v dnešní době, můžete poslouchat ještě 12 dní, abyste se mohli do tohle vlastně docela temného, ale pravdivého příběhu ponořit.
0: No a o něco klidnější je citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova Hody od Gabriely Brázdové. Tuhle audioknihu můžete poslouchat ještě 40 dní a má 5 dílů. Takže tohle všechno na našem webu a taky na audioportále Můj rozhlas. A my se teď vracíme k playlistu rovnou s rapem. Před námi je Tebow FG a jeho Code 45. No a později dojde třeba na Skrillexe nebo na George.

0: RHR a Skrillex, společně s nimi ještě další na tracku Syrinx. No, ještě předtím jsme poslouchali Skoffy a teď vás budeme zvát do Velkého Meziříčí, kde možná někdy jen tak jako projíždíte nebo projíždíte okolo, ale nově tam můžete krom Bezmezu zažít takovou spolupráci Bezmez Moon Noise, festival, který je butikového typu Moody Moon Noise, různě se přesouval, byl v Chomutově, byl taky v Mariánských Lázních a teď je právě ve Velkém Meziříčí a dělí si tak zhruba 50-50 právě dramaturgii se spolkem okolo Bezmezu.
1: Vy se můžete těšit na jména jako Bear Cloud, Market, Kodíky, Karolina Beranová, ale tahle pozvánka má takový jedno velký ale, háček takový doslova, protože tenhle festival má nějakou kapacitu, není nafukovací a teď už zjišťuju, že je vyprodaný. Takže v případě, že jste si nekoupili lístky, ale máte ten festival někde v kalendáři mezi 20. a 23. srpnem, tak bez lístků si ho z toho kalendáře můžete vlastně smazat.
0: Je to škoda, pokud jste to nestihli, protože přijdete třeba o hodně unikátní site-specific koncert punkové kapely The Wilderness, v jejímž čele stojí Dennis Bango, Fakult. Ti budou hrát prý pod dálničním mostem, tak to si myslím, že bude docela se specifickou atmosférou, ale nemusíte zoufat, toho 20. až 23. srpna se určitě dá dělat i spoustu jiných věcí. My pro vás ještě nějaké kulturní tipy do konce dnešního vysílání vytáhneme.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Hat low, hoodie up, rude boy ting. No, we don't talk, that's a new boy ting. Hat low, hoodie up, rude boy ting. No, I don't talk, it's a new boy ting. Yeah, hat low, hoodie up, rude boy ting. No, we don't talk, that's a new boy ting. Hat low, hoodie up, rude boy ting. No, I don't talk, that's a new boy ting.

0: naši.
1: Soak a Knock Me Off My Feet, co vás neuzemní, ale naopak vás nadzdvihne spirituálně, je Hergot a my si teď pustíme krátkou ukázku z dílu, který zahrnuje rozhovor s teologem, religionistou a spisovatelem profesorem Pavlem Hoškem.
2: Budeme se s ním bavit o jeho nedávné cestě do Nového Mexika a taky zapoznáváním františkánského kněze, spisovatele, duchovního učitele, který propojuje křesťanskou spiritualitu s psychologií a kontemplativní tradicí. Celý díl můžete najít na našem webu v podcastových aplikacích a teď už slibovaná ukázka.
3: Je ještě něco, co Richard Rohr z té tradice, ne že by škrtal, ale co mu není blízké a vůči čemu se třeba i nějakým způsobem vymezuje?
4: Já bych to možná připodobnil takovým hořkým mýmem, na který Rohr také odkazuje, takovým vtipem, kde pán Ježíš klepe na dveře vedoucí do srdce hříšníka a říká mu, půjď mě dovnitř, já tě zachráním. A ten hříšník se zevnitř ptá, no a před čím? A Ježíš mu zvenku odpovídá, no před tím, co ti udělám, když mě nepustíš dovnitř. Jo? A já nechci vůbec, jako to, aby to znělo nějak jako neúctivě, jo? Ale faktem je, že tenhle hořký vtip vlastně velmi přesně vystihuje to, v čem vězí mnoho věřících křesťanů, kteří to právě myslí dobře a hezky se svojí vírou, že totiž ta nepodmíněná láska je vlastně strašně podmíněná, že se tady jako bez děky připisuje Pánu Bohu, který má být tedy tím věčným pramenem zcela bezpodmínečné lásky ke všem tvorům, ke všem, které stvořil, konec konců stvořil je z lásky, že? Ale pokud nesplní podmínky, pokud neodsouhlasí nějakou nauku, pokud jakoby nevyjádří hlasitý souhlas s nějakým souborem obecných tvrzení, tak teda budou přísně potrestáni, dokonce i ti, kteří tomu vlastně moc nerozumí a ani si nejsou jistí, co se po nich chce. Jo. A Rohr říká, a zase to myslí laskavě, on je to strašně laskavý člověk a vlastně to není žádný rebel. Jo. On nakonec tuhletu cestu poctivě prošel až do krajnosti. On byl velmi zbožný chlapec, on měl mozoly na kolenou. Jako jo. On vlastně nešel do nějaké vzpoury pubertální proti autoritě. On vlastně jako, když byl v noviciátě, tak prostě prožil strašně silnou zkušenost, že najednou na všechny strany z něj létaly řetězy. On pak, když četl o Martinu Lutherovi, tak měl pocit, že prožil něco podobného, že najednou prostě pochopil po tom, co sekal latinu a všechno to dodržoval do puntíku, že to vlastně není to, o co jde, že to první je láska a ne hřích, že křesťanství není založeno na nějaké nauce o hříchu a že to není střet, že jako když nezačneme tím kladným, tím, že Boží jméno je milosrdenství, jak přece že jo, mimochodem papež František, který měl Rohra velmi rád a bylo to vzájemné, oni si opravdu hodně notovali a hodně si rozuměli, ty byli velmi podobného vnitřního naladění, tak jestliže nezačneme tím jako krásným láskyplným přitakáním, které zaznívá na samém začátku Bible, jestliže tu Bible čteme až od té třetí kapitoly, kde se to pošramotí a hřích a pád a důsledky a tak, no tak my se už vlastně nikdy tady z toho zaciklení nevymaníme. Podle Rohra. On říká, že jako zpovědník má stále znovu ten smíšený pocit, že je kamenován gumovými medvídky. Jo? Že mu neustále lidé, krásní věřící lidé, prostě vyznávají drobná přestoupení nebo i třeba závažnější chyby, ale že jsou v tom úplně zakletí, jako kdyby to křesťanství opravdu bylo teda o tom obhospodařování těch drobných či větších pochybení a ne o lásce, která je největší vášní a silou ve vesmíru.
5: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
7: Já mám ready!

0: track pro všechny skejťáky a skejťačky, JIT a společně s ním taky Kiara a Earth Gang. My se blížíme k závěru 9. hodiny.
1: Taky nás čeká ještě Amelia Siba anebo Shedinasty, Adam the World, no a potom zprávy, tentokrát poslední dnešní dopolední opět s Jiřím Chaberou.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Za chviličku nám odbije 10. hodina a dnešní poslední zprávy na Rádiu Wave přináší opět Jiří Chabera.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejméně srážek od počátku měření. Moskva při včerejším útoku na ukrajinské Záporoží použila podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského také severokorejské rakety. Při úderech zemřelo 6 lidí, zraněných jsou desítky. Podle ukrajinské armády Rusko na západě svého území k útokům na Ukrajinu rozmístilo už více než 100 severokorejských raket. Ruské armádě taky Pchjongjang podle Zelenského poskytl až 50 000 vojáků. Na Vysočině farmáři sklízí melouny. Pěstování se už v kraji věnuje několik farem. Sázení tohoto exotického ovoce je v Česku čím dál tím častější. Sklizeň melounů kvůli teplému počasí ale letos začala zhruba o 2 týdny dřív než minulý rok. K prodeji by třeba u Vysokých Studnic na Jihlavsku mohly být koncem srpna. Pat a Matt slaví 50 let. Za jejich vznikem ale není jen humor a animace. Do jejich příběhů zasáhla taky normalizační cenzura. Jeden z kutilů například na čas přišel o svůj typický červený rolák, údajně kvůli tomu, že záměrně vybranou červenou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. Jména Pat a Matt získali až v roce 1989. Původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu. Půlstoletí od vzniku oslaví Pat a Matt filmem Zpátky na venkově. Do kin půjde 8. října.
1: Sport.
2: Fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi Ligy mistryň utkají se Servet Ženeva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma, odvetu odehrají z kraje září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách bude kolem 17, v noci teplota klesne na 11 až 7 stupňů, místy až na 5 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: Bratranci, Kendrick a Baby Keem, The Hillbillies, tohle byla taková prostě jednorázová věc, prej už se The Hillbillies nevrátí, ale když tu byli, tak to bylo hezké, my si aspoň takhle připomínáme v playlistu. A teď je od rapu ke kytarám, protože se podíváme za vítězi uplynulého ročníku startéru hit parády neobjevených, kapela Curtains Please, která teďka objíždí festivaly a čeká jí ještě vydání videosinglu někdy na podzim, který vznikal za podpory Českého rozhlasu, tak ještě předtím kluci vydávají další track.
1: No a ten název nese název Darkness Inside a tematizuje pocity úzkosti, tlaku okolí a neupřímnosti kolem nás a hlavně jde o hledání cesty ven. Z tohohle všeho a Curtains Please letos na podzim právě chystají i videosingle, takže kdybyste chtěli vidět, kam to můžete dotáhnout ze startéru, tak už na podzim budete mít takový další vhled do další hudební kariéry. No a taky se s jim zadařilo třeba ve výhře získat vystoupení na Colors of Ostrava nebo na Kamenici, takže docela inspirující a naplněné léto teď se propisuje i do našeho playlistu, protože si jejich Darkness Inside pouštíme.

0: Tohle už naše další středeční novinka, kterou se můžete potěšit, ačkoliv ten název Eva na kraji by vás mohl i rozplakat, ale naopak od potěšení tady novinky většinou jsou v playlistu. Matěj Dvořák s námi ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Co tebe potěšila tahle novinka?
1: Právě extrémně. Ono jedná se o spojení dvou elektronických umělců, jedním je australská Nina Girachi a druhým Porter Robinson na tracku One Cry. Porter Robinson je pro mě něco jako ikona v takovém jako barevném dubstepovém a hyperpopovém světě. Vlastně už jako malej jsem ho strašně poslouchal a jeho věci se mnou vždycky extrémně rezonovaly. A právě proto mi přijde perfektní, že vlastně vidíme tady z toho člověka, vlastně nějakého jako monumentálně důležitého člověka pro nějaký jako barevný EDM, se spojit s tou novou krví tady z toho barevného EDM, což je právě australská zpěvačka Nina Girachi, která za svůj loňský albový debut I Love My Computer sbírala několik ocenění. Vlastně ona trošku kopíruje, mi přijde, nebo kopíruje asi ne chtěně, ale ta její kariéra má takový podobný nádech právě jako Porter Robinsona, jak začínání jako ve víc alternativní scéně, potom propojení s velkýma festivalama, ať už to jsou jako takový ty typu Tomorrowland a to a zase jakoby uznání od té alternativy zpátky k těm oceněním, ta kariéra trošku se kopírujou navzájem. Tady ta písnička One Cry mi dává absolutní smysl, ty jejich zvuky tam krásně do sebe zapadají, můžeme tam slyšet trošku Portra, trošku Nina Girachi a myslím si, že tohle byl kolab, který se jako musel stát, jenom byla otázkou času kdy. One Cry odkazuje na kybernetický útok viru One Cry z roku 2017 a Nina Girachi zde říká, že se tady soustředí na právě pocity toho viru a jaké to bylo množit se a zároveň bojovat se skutečností, že to je konec jeho života. Což mi přijde krásný a hrozně takový poetický a musím říct, že v tuhle chvilku nejsou lepší lidi než Nina Girachi a Porter Robinson, který by mohli udělat takhle krásně srdcervný taneční EDM.
0: Zároveň letošní, tyhle novinky budou hodně o spolupráci, protože i další, která nás čeká, má vlastně dva autory, Elaminus a Nick Leon. Tak Filipe, co tahle kombinace?
2: No, jsou taky dva, ale zatímco Matěj, mám pocit, trochu popisoval takový vztah jako Padawana a Mistra, tak tady si myslím, že tihle dva chovají k sobě obdiv nějak dlouhodobě prostě navzájem. Jedná se o kolumbijskou zpěvačku a producentku Elaminus, která se vlastně spojila s brooklynským producentem Nickem Leonem, ale je původem z Miami. Poprvé se tihle dva setkali někdy v roce 2024 v Mexico City a tehdy vydávali každý svá vlastní alba, nicméně padly si do oka a ta spolupráce vznikla úplně spontánně. No a důkazem toho je EPčko, které se jmenuje teda ve španělštině a nevím, jestli to zvládneme dohromady nějak, ale ¿Qué le pasó a mi amigos? Zhruba takhle možná. A ukázka z něj je právě track Espiral, který si budeme pouštět. Je to takový jemný, rozvlněný elektronický beat, takže trošku obroušenější hrany, než jsme slyšeli u Nina Girachi a Portera Robinsona, takže teďka se budeme spíš elektronicky hladit. Tady to je.

0: Kate Nash a silný statement v podobě skladby Germ. No a silné statementy budou pět i Buchty, Ivana Veselková a Zuzana Fuchsová, protože se po 19. hodině v nové epizodě dozvíte například o takzvaném self-knockoutu pařezem.
1: Pokud byste se chtěli knockoutovat ještě něčím jiným, tak můžete majonézovým salátem, protože i o tom budou Buchty.
0: To v těch vedrech jde docela lehce.
1: Navíc
0: se tím knockoutovat.
1: Takhle v 7 to už jako na to málo kdo má žaludek večer. No a taky přijde Martin, který má velice pestré zájmy a proto s ním aspoň malou část z nich chce Ivana a Zuzana probrat, takže Martin má super příjmení, tomu taky věnují část pořadu. Víc toho ale neprozradíme, protože vy byste pak neposlouchali v 7 večer, to by byla škoda.
2: Buchty.

0: Slovenská hvězda usazená v Los Angeles, Adéla, velká come up story a velký fenomén letoška. Můžete samozřejmě se třeba dozvědět víc v aktuální epizodě Slejváku. Adéla bude taky brzy vydávat album, to se bude jmenovat Prima. My jsme ale slibovali ještě nějaké kulturní tipy a podíváme se na to, co byste mohli dělat zítra odpoledne. Můžete se vydat například do Pardubic a do tamní galerie Gampa. A prostě uměleckého prostoru Gampa od 19 hodin, takže to není úplně odpoledne, ale je to spíš večer, tam proběhne bienále ve věci umění přímo s kurátorem Františkem Fekete. Během prohlídky můžete prozkoumat, jak umění a imaginace pomáhají překračovat hranice přítomnosti.
1: No a další taková kulturní galerijní pozvánka nás zítra zavede do Frýdku Místku, do galerie FM, kde už od 16.30 můžete prozkoumat intenzity těla. Jedná se o performance na výstavě. Na výstavě vystavují autorky v trojici Bronislava Orlická, Blanka Bártová a Pavla Krkošková. Otvírají prostor, v němž se právě umění stává prostředkem zkoumání křehké, mnohoznačné zkušenosti těla a mimo obrazovou rovinu se taky výstava rozšiřuje do haptických a prostorových instalací. No a tentokrát tam proběhne i osobní uvedení do témata tvůrčích procesů a taky malířské práce právě těchto autorek. Navíc ještě taneční performance v podání Lucie Váchové a Vojty Rilka, takže to bude na více úrovních zajímavé v galerii FM ve Frýdku Místku od 16:30.

0: měl Benz, byl by to S.
1: Loud One, to jsme už dneska zmiňovali v souvislosti s festivalem Tlak. Frýdek Místek to byl? Tam se můžou vydat na koupák takzvaně, takže tam můžete Loudze vidět v příštích pár dnech, společně s ním taky Danzuna, který na tracku Ice Baby Melt je ještě Izomandias. No a my se loučíme společně s tracky od MGMT, taky Ill Peach a Arlety, a už za pár minut nás tedy vystřídá Krištof Šimek.
2: No a ještě k tomu Izomandiasovi. Společně s Loud One vystoupí taky na festivalu Hot Springs a vy správně tušíte, že to bude ve Varech.
1: A bude to hot.
2: Bude to hot, nevím, asi jo, bude to možná ještě letos v létě 21.8. Takže se můžete vydat ještě na festival.
1: Tak ahoj.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série opener koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je přesně 11 hodin, posloucháte Radio Wave, ranní vysílání s Terezou a Filipem je za námi, od mikrofonu vás zdraví Krištof Šimek, přeji vám krásný a příjemný poslech ve středu 12. srpna, dohrává nám Kuru, no a novou hodinu nám otevřou Diplo, taky Damien Lazarus, anebo Mechatok a Blady.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

než kvůli sobě s tímhle tématem přijde v téhle hodině nám něco povědět Jirka Chábera, zprávař Rádia Wave. No a taky si dáme spousty ukázek z aktuálních dílů, pořadů a podcastů Rádia Wave, takže se určitě můžete těšit na spoustu lákadel k tomu, abyste si ty epizody poslechli v plném znění. V té mojí vysílací relaci do 15. hodiny nabídnu aktuální Impact, taky Psycho, Casablanku a už za chvilku Quest, tedy nahlédnutí do toho herního světa. No a samozřejmě spousta kulturních tipů, pozvánek na to, kam dneska vyrazit za hudbou, anebo jaké festivaly se na nás ze všech stran řítí třeba během nadcházejícího víkendu. Takže určitě spousta užitečných a velmi zajímavých informací. No a samozřejmě spousta hudby. Dáme si 5-8G, taky Margo a teď taky novinka od kapely, můžu podle mě už říct klidně s klidným svědomím kultovní. New Yorkská indie rocková scéna moc dobře ví, co jsou The Strokes a tak to ví taky celý svět. Je tady další, 7. v pořadí studiová deska, jmenuje se Reality Awaits, no a z ní je skladba The Fruits of Conquest, kterou si teď dáme ve vysílání Rádia Wave.

0: 5.8 G, taky Gleb a skladba Mac 2 na vlnách Rádia Wave, 11 hodin 20 minut přesně, no a teď už pozvánka k poslechu aktuálního questu, který v letní sérii přináší právě Side Quest, no a v tomhle projektu rozebírají nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let, samozřejmě autoři questu, tedy Lukáš Grigar, Šárka Tmějová a Jarda Mévald, nahlídnou do dnešního úhlu pohledu na to, jak se vytvářely hry kdysi, srovnání právě toho, jak se tvoří dnes, jak se tvořilo před lety. No a já už vás nebudu napínat, protože určitě už vám v hlavě šrotuje, jaké ty hry jsou ty nejzásadnější za posledních 20 let. No a ta, která mě asi napadne opravdu jako první, je samozřejmě Mafie. No a právě Mafie také tedy v rámci prvního dílu ta dopodrobna rozebraná hra. V krátké ukázce právě teď v celém znění na webu wave.cz nebo třeba ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Quest.
2: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Šárko, když se řekne Mafie, první je Mafie jednička, co se ti vybaví úplně jako první?
4: Taxíky.
3: Taxíky. Ne hlášky, nejsou to hlášky z českého dabingu.
4: No tak samozřejmě, že to jsou hlášky. Máš gramofon, Jardo?
3: Já mám gramofon.
4: No tak vidíš.
3: A dokonce jezdím jako šílenec a snad se nebojíte se mnou jezdit. Občas mi ty hlášky z Mafie proniknou i do běžného života, musím říct, že jsem skutečně hrál Mafii tolikrát a jako tolikrát jsem různé mise projel, že některé mám totálně v paměti vypálené.
4: Upravil ti někdo někde fasádu?
3: No ježišmarja, to co pak nám to tady jde za páreček. Lukáši, ty se tváříš na to jako lehce jako skyslé rajče.
5: Je to tak, no. Já přemýšlím, co vlastně bude, nebo nechci, aby moje role v dnešním speciálním questu byla jenom taková rové skeptika, ale musím být upřímný k vám a velice živě si pamatuju, že pro mě třeba jeden z důvodů, proč jsem té první Mafii nikdy nepropadl, byl právě ten jinak oslavovaný slavný český dubbing, protože já jsem hrál, a teď přemýšlím, jestli to bylo demo. Měla ta hra demo?
3: Neměla.
5: Tak to nebylo demo, tak jsem tím pádem musel hrát plnou verzi. A je možné, že to byla plná verze, kterou jsem si tehdy půjčil, a to není žádný eufemismus, skutečně jsem si ji zapůjčil z obchodu s videohrami, ve kterém jsem tehdy pracoval, respektive to byl obchod s něčím jiným, ale videohry se tam prodávaly taky, což ní tajnost měla, byly to prostě CDčka. A zahrál jsem si pod už jakoby vlastně nahypovaný ohlasy lidí, kteří jí hráli, milovali, recenzovali případně, nadšeně o ní psali už na tehdejších internetových diskuzích. No já jsem si to pustil a mě strašně kopl do hlavy právě ten český dubbing, kterýho nejsem příznivcem do dneška, ale je to takový ten můj problém, že já nejsem příznivcem české dubbingové školy moderní nebo takové té post porevoluční vlastně. A ve hrách to u mě platilo dvojnásob, takže já jsem se kvůli tomu tehdy od té Mafie dost odrazil a skoro bych se pasoval tehdy na hejtra, protože jsem strašně nerozuměl tomu, proč se někomu tak strašně líbí něco, co mi znělo takhle. Takže doufám, že mi to v následujících minutách, desítkách minut důkladně vysvětlíte.
1: Quest.
2: Quest.
1: Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: Matěj Čech, a.k.a. Mat 213 na vlnách Radia Wave, krátce před 11. hodinou 30. minutou. Je vám vedro, nebo jste jen hot? S novou newskou je ve studiu Radia Wave Jirka Chábera. Ahoj.
1: Ahoj, Krištofe.
0: Ty jsi přišel mluvit o fenoménu lookism, oblékání se do práce. Ovlivňuje to, co si bereme na sebe do zaměstnání, vnímání okolí?
1: No, bohužel ovlivňuje. Já začnu možná trošku ze široka. Celý ten pojem začal vlastně v roce 1976 knížkou v Americe. Knížka se jmenovala Dress to Impress. Překládat to snad nemusím, prostě oblékni se tak, aby si dělal vlny. A v té knížce byly dost jako ostrá slova, prostě třeba nesmíš nosit svetr, protože vypadáš jako chudák a takovýhle věci. A vybavíš si tu scénu z toho Matrixu, jak tam sedějí v těch prostě úplně příšerných, modrošedivých těch, tak tyhle ty jako korporátní lidi to začali hrozně žrát v těch 70, v těch 80. A zdá se, že by to vlastně jako mělo někde zůstat v těch 70. a 80. a ono to vydrželo až do těch let kolem toho roku 2010-2015, kdy zase tenhle ten trend trošičku narušil nový trend, a to byl ten trend těch technologických mega gigantů z toho Palo Alto v San Francisku, takový ty Zuckerbergové a Steveové Jobsové, který nosili ty jednoduchý trika nebo
0: černý
1: jednoduchý
0: rolák,
1: svetry,
0: černý
1: rolák, jednoduchý džíny, ale celý to zase znova narušil covid, a který vlastně tyhle ty lidi přinutil zpátky nejdřív zůstat doma a pak je přinutil jako dostat se zpátky, začal znova jako zvýrazňovat tu důležitost toho vypadání dobře v práci a nevypadání jenom dobře prostě doma na home officeu, a tak jako musíš prostě bohužel teda vypadat dobře v práci, aspoň tak to jako píše server The Guardian.
0: Jak to ty vnímáš, co radíš, jak s tím tématem naložit?
1: No, já osobně vždycky vlastně asi radím jako téměř ve všem střídmost, jako vždycky. Dress for the job you want, not for the job you have. Prostě oblékni se, jako by si chtěl nějakou práci, samozřejmě asi by si se měl oblékat hlavně tak, aby ti to bylo komfortní, nebo byste se měli oblékat tak, aby vám to bylo příjemný, aby to taky bylo zároveň příjemný jako celému okolí. To znamená prostě tak nějak asi přirozeně, střídně a lidsky. Ten článek na Guardianu, on vlastně celkem mluvil s 8 lidmi a ty příklady těch lidí jsou občas docela crazy. Byla tam třeba jedna paní se jmenuje Lindsay, její 39, a ona popisovala vlastně přesně jako já jsem, je to svářečka, to je na tom hrozně zajímavý. Ona sváří, což je jako vyloženě mužská, taková řekněme prostě velmi maskulinní profese. A ona říkala, já jsem svoji práci dostala jenom díky svému Instagramu, na který neustále dávám videa, jak prostě já jako atraktivní blondýna prostě dělám tuto jako mužskou práci, a tenhle ten clash prostě toho maskulinního a femininního světa mě prostě přilákal jako 10 000 fanoušků, a já si to uvědomuju, a zároveň vlastně je na mě vyvinutý strašně velký tlak, že i při jako sváření vlastně Lindsay říká, já musím jako vypadat dobře.
0: Když jedeš třeba městskou hromadnou dopravou nebo vůbec někde třeba chvilku pozoruješ lidi na veřejnosti, máš jako tendenci si třeba v hlavě představovat, jakou práci dělají, že dokážeš třeba lehce jako, nebo ne lehce, ale dokážeš odhadnout.
1: Já jsem strašná babka, já jsem vyrůstala na sídlišti a zůstalo mi to, takže já normálně čumím z okna na lidi, a třeba to dělám jako zrovna i teď tady ve studiu Rádia Wave, kde tady sedíme na tom rohu proskleným, tak já prostě normálně koukám neustále na ty lidi a říkám si, vždycky si říkám, kam jdou, co dělají, proč spěchají, jestli pospíchají, nepospíchají, jak se tváří, jestli jsou naštvaný nebo spokojený. Je to hrozná zábava, strašně mě to baví, takhle jako hodnotím, a hodnotím bohužel, prostě jsem judgmental, hodnotím bohužel i to, jak ty lidi jako vypadají nebo nevypadají, jak se oblíkají nebo neoblíkají. No. Nicméně já jsem ještě jako vlastně to nějak jako zamlčel, ale Guardian se neopírá jenom o nějaký jako svoje myšlenky, se bohužel opírá o několik výzkumů, studií, které jsou celkem závažný, kdy vlastně velkou skupinu lidí nechali hodnotit konkrétně to byli muži mezi 30 a 50 lety, který ohodnotili na základě nějaký atraktivity, a oni měli jako data toho, jestli těm mužům se dařilo nebo nedařilo v jejich kariérách, v jejich třeba nějakým zaměstnání, v pracovních pohovorech a tak dál. A prostě lidi, který jako skupina žen, skupina lidí vyhodnotila jako atraktivnější, tak měli prostě v průměru vyšší příjmy, měli v průměru víc šancí v práci a tak dál. To znamená, ono jako bohužel prostě to dress to impress, přestože bychom si asi oba přáli, aby to tak nevypadalo, tak prostě to jako funguje a stále to v té společnosti je. No. Já teda dneska nejsem úplně no, dress to impress.
0: Chtěl jsem se tě zeptat, jestli, jak ty přistupuješ jako osobně u sebe k tomu, jestli se někdy přistihneš, že ses trošku obliknul ne úplně tak jako upřímně za sebe, ale protože se to zrovna hodilo do té dané situace.
1: Já to ještě posluchačům dovysvětlím, my se s Krištofem známe ze směny radiožurnálu, kam se vstává na 5 ráno, takže já většinou vstávám pořád na 5 ráno, což znamená, že vstávám v 4:30 a v ten moment já se spíš asi oblíkám jako správně, tak jakože prostě kalhoty patří na nohy a triko patří na ruce. Ano. A moc jsem to jako na tělo a moc jsem to jako nikdy moc neřešil, to znamená, já když stávám na tu raní, tak jsem fakt jako na to. Ale dneska jsem stával na zprávy o 2 hodiny později, v 5:45, což je pro mě velký luxus.
0: Dneska jsi přispal.
1: Dneska jsem si přispal, vzal jsem se na sebe bílý triko, modrý džíny a samozřejmě jsem si to bílý triko zadělal už tak jako svačinkou v práci, takže jako I don't dress to impress, dneska je to bohužel teda důkazem. No. Ono se vlastně v angličtině říká, že když ti, řekněme, Bůh nedal do vínku nějakou jako vizuální atraktivitu, tak se říká, že máš face for the radio, tak my jsme teďka v rádiu, tak já si myslím, že nejenom, že mám face for the radio, ale taky jsem se trošku jako do rádia oblík.
0: Střídmost a taky nějaká upřímnost, to je něco, co určitě můžeme doporučit v tom, jak se všichni oblekáte, ale oblekejte se, jak chcete, každopádně zamyšlení nad tím, proč třeba velká část lidí stále řeší tohle téma dress to impress, tak to je téma, které pracoval Jirka Chábera na našem webu wave.cz v rubrice Wave News. Teď jsme se o něm povídali v živém vysílání. Jirko, díky moc a to bílé tričko doufám už si nepocintáš mnohem víc, protože je před námi oběd, takže opatrně a s brindákem.
1: Díky, dobrou chuť a měj se hezky.
0: Ahoj.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: Sam Handwich a skladba Sloppy Time dohrává krátce po 11:45. Jirka Chábera stále ještě ve studiu Rádia Wave, protože my vám chceme samozřejmě povědět a připomenout vám, stejně jako to dělá server i rozhlas.cz, náš zpravodajský, že nás skutečně dnes čeká zatmění slunce a my s Jirkou oba dva trošku panikaříme, protože nemáme ty brýle.
1: No jasně, já jsem se díval zrovna na web a všechno to vypadá beznadějně vyprodaný, takže prostě přemýšlím už, co s tím, a předpokládám, že vy taky možná přemýšlíte, co s tím, protože jestli jste jako já s Krištofem, tak se vám prostě mohlo stát, že jste zjistili, že zatmění slunce je dneska nebo včera.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A tím pádem prostě na to není čas. No.
0: A zároveň čekat do roku 2075 s Jirkou úplně nechceme, protože kdo ví, jak to všechno dopadne. Ty jsi ale přišel s tím, že máš v plánu teoreticky vytvořit kameru obskuru.
1: Jo, kamera obskura, já to mám v plánu, to vlastně je takový ten úplně první krok z těch asi 18 kroků, když na konci teda něco jako vznikne, když já něco plánuju. To znamená vlastně, myslím, že si jako vemu nějakou krabici od bot, takže musím zjistit, jestli nějakou krabici od bot mám. Do jedné z těch stran se udělá úplně miniaturní dírka třeba špendlíkem a tou dírkou by vlastně mělo proudit jako světlo z toho slunce, respektive z toho teda zatmění, a to by se mělo promítat na druhou stranu té krabice a vlastně takhle by se nepřímo, když potom tu dírku nastavíte, ne že se do ní budete koukat, ale nastavíte ji na to slunce, tak by se to takhle mělo promítat. Aspoň tak já si to laicky představuju, ale mě fyzika nikdy moc nešla, proto dělám v rádiu.
0: No každopádně zážitek to bude skutečně epický, protože z Česka budeme moct pozorovat až 680% zatmění, což je opravdu tedy hodně, a ten zážitek bude magický. Já si vzpomínám na díl seriálu Simpsonovi, kde bylo zatmění slunce a Marge se chtěla podívat taky, akorát neměla ty brýle, a tak se podívala napřímo a potom dočasně oslepla. Takže skutečně, pokud byste snad si věřili na to, že dokážete hodně dobře přimouřit oči, opravdu to nedělejte, protože to může být velmi nebezpečné. Stejně tak to radí náš zpravodajský server i rozhlas.cz, a tam se dočtete třeba i o tom, že nejen zatmění slunce, ale taky Perseidy, takže opravdu dva jedinečné zážitky pro dnešní den. Jirko, budu ti teda držet palce, aby si stihl tu kameru vyrobit.
1: Já se přidávám ještě k opravdu velkému varování k tomu, co jsi říkal ty, ani přes sluneční brýle, ani přes nějaký takový jako ledovky.
0: CDčka
1: jako
0: se píšou hodně.
1: Píšou se CDčka, nekoukejte se do toho sluníčka, prostě přes CDčka, ani přes teda sluneční brýle, ani třeba přes negativ nějakého jako foťákového filmu, protože jediný, co to udělá, tak jak je to zatmavený to sklo, tak vám to vlastně sníží citlivost, to znamená ještě víc vám to odevře tu zorničku a tím pádem se vám ještě víc toho světla dostane dovnitř. Nejde totiž o to světlo, který vy vidíte, který ty černý brýle blokujou, ale hlavně o to ultrafialový anebo infračervený, který je to nejškodlivější. A opravdu jako nejenom, že teda Marč jako oslepla dočasně, ale tady hrozí jako dlouhodobý trvalý damage prostě vašim očím. Takže neriskujte to, radši si prostě najdete někde nějaký dva kusy kartonu. Nebo fungují třeba struhadla nebo nějaký takovýhle věci, případně se dá koukat na to přes jako cedník, namíříte cedník a koukáte na ten stín. I tak to bude fakt dost hustý, takže prostě neriskujte ztrátu očí a ztrátu jako vision. Jenom
0: a nebo samozřejmě najděte si blízkého člověka, kamaráda, který ty brýle má. Já bych v tom viděl hned okamžitě třeba i podnikatelskou příležitost, že bych třeba v Lidlových sadech se postavil a půjčoval bych každému na 20 vteřin brýle za 200 korun, hele, a to by se to jako nasčítalo. Opravdu ty brýle, které jsou všude vyprodané, jsou dneska komoditou stejnou, jako byl třeba dezinfekční gel, že jo, jak pamatujeme z dob covidu, nebo respirátory se všemi různými certifikáty. Každopádně tady dnes večer uvidíte, pokud se tedy na to dobře připravíte, zatmění slunce, no a Jirka Chábera pro tuto chvíli má padla, ale možná se ještě vrátí. My si dáme Chelsea Wolf, taky Sim Living Life, anebo Fuckers.
1: A já si dám oběd. Ahoj.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Lokme na skladba Elk Thorn, krátce po pravém poledni posloucháte Radio Wave 12 hodin a 6 minut. Za chvilku dáme prostor cestování, protože bude ukázka z aktuální Casablanky a také o cestování s 5 dokonce i malými dětmi, a to konkrétně na velmi dlouhých trasách, i třeba 1000 kilometrů, takže pozvánka k tomuhle poslechu za pár minut. Do té doby třeba Joy Orbison, taky Overmono, nebo Quang Face, taky Young Horn, a teď už John Glacier, což je londýnská raperka, která se po vydání loňského debutu Like Ribbon rozhodně nenudila, stihla spolupráce s MJ Colem i třeba s Blondshell, no a byla ve studiu i s dvojicí Take a Day Trip. No a to jsou držitelé Grammy z roku 2022. Výsledkem toho posledního setkání je skladba Bond Girl, která nese známky inspirace detroitským technem. Do jehož rovného beatu John Glacier sype své volné asociace, takže posuďte sami, jak vás právě tohleto detroitským technem inspirované hudební nějaké jako skloní teďka, že jo, tahleta hudební věc, tahleta skladba. Další novinka, tedy v playlistu Radia Wave, Bond Girl a John Glacier.
1: Novinka na Radio Wave.

0: Joy Orbison, taky Overmonou nebo Quank Face na skladbě Freedom 2. Teď je 12 hodin a 15 minut, před námi ukázka z nového dílu cestovatelského magazínu Casablanca. Ivana Rybová chodí se svými 5 dětmi, včetně velmi malých, velké prázdninové trasy se stanem a cyklovozíkem. Ujdou klidně 1000 kilometrů, říkají si rybičky na cestě, a o jejich cestách se dozvíte víc jak na webu Radia Wave, taky ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, tam tedy v plném znění, v krátké ukázce ve vysílání Radia Wave právě teď.
1: Původní plán, když jsem si to doma opravdu zkoušela jakoby navážit, jakoby vozík, co potáhnu, tak jsem se napočítala, že bez dětí by vozík měl mít 60 kilogramů, s dětma by měl mít, nebo měl byl plán, že budu střídat dvě děti, že nepovezu je současně, že budu střídat a že bude mít s dítětem 70 nebo 80. Realita ale postupně byla jakoby jiná, protože já jsem se bála o nosnost toho vozíku, aby se nám nerozpadl, takže jsem chtěla vozit jenom jedno dítě. Vydržela jsem to 8 dnů s tím, že jsem vždycky jedno nesla v ruce a druhý jsem měla v tom vozíku a táhla jsem ten 80-kilový vozík jednou rukou a druhý měla to druhý malý dítě.
2: To zní jako rachota.
1: A po 8 dnech už jsem si řekla, tak buď to ten vozík dá nebo ne, takže jsem tam naložila obě ty děti. A zároveň se nám zhoršil hodně terén a i vlastně jako na ty zbývající dny nějaká jakoby obslužnost obchodama, takže bylo najednou nutné si nosit třeba celodenní zásobu, pití a podobně. Takže jsme vlastně potřebovali ten vozík strašně moc přeložit a napočítala jsem se na 105 kilo.
2: 105 kilo jste tlačila?
1: 105 kilo.
2: To je masakr teda. Neštve vás to někdy? Takhle třeba odpoledne ve vedru, když už to tlačíte od těch 5 od rána?
1: Překvapivě ani jakoby ne, jakože já mám jakoby fyzickou zátěž a fyzickou aktivitu jakoby ráda.
2: Aha, zjevně.
1: A vlastně to spíš jakoby přebije takovou tu psychickou náročnost, jakože pro mě jakoby psychická zátěž je mnohem náročnější než fyzická. A na těchto z těch vlastně pěších výletech já si prostě strašně moc jakoby psychicky odpočinu a spíš se to jako užívám, no. Tím nechci říct, jako, že to není jakoby těžký, je to samozřejmě těžký, jako nějaký kopce jsou náročný, tolikrát teda spíš jako z kopce dolů, než do kopce, že člověk by si řekl, že je to náročný jako do kopce, ale do kopce je to pořád jakoby bezpečný oproti tomu udržet vozík dolů z kopce.
2: Jo.
1: Protože se ještě asi sluší říct, že mám vozík, na který nejde přidělat brzda ruční, takže to musím vlastně jakoby udržet a tím vznikají třeba nějaké situace, kdy to není úplně jakoby příjemný. Pak využívám takový slalom, jak na lyžích, jakože jedu s tím vozíkem.
2: My jsme se tady v Casablance bavili o rodičovském cestování, o cestování dětí s rodiči a rodičů s dětmi v různých podobách a přišlo mi to, že se skoro všichni nakonec shodují na tom, že nejdůležitější na všech těch cestách, ať už jsou na kole pěšky nebo jakkoliv jinak, nějaké auto nebo moto expedice, že nejdůležitější je ten společně strávený čas. Hádám, že to asi vidíte podobně?
1: Rozhodně vidím to podobně, že ten společný strávený čas je jakoby nejvíc a proto i vlastně jakoby chodíme, protože vidět to, jak když jdeme prostě s dětma takhle někam sami, putujeme spolu prostě sami 2 týdny, tak dětem dá se říct, že nechtě nezbyde, než aby se spolu bavili, posilovali to svoje pouto a s postupem dnů vidím, jak děti si spolu prostě hrají, jak si spolu povídají, jak si pomáhají. Ale je to prostě něco, co si říkám, jo, proto jsme tady, proto to děláme.
2: A vy jste vždycky chtěla velkou rodinu? 5 dětí bylo cílem, nebo tak?
1: Ano.
2: Takže je to naplněný plán?
1: Je to naplněný plán.
2: A uzavřený plán?
1: Myslím si, že ano.
2: Neuvažujete o 6. nebo 7.
1: Neuvažujeme.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Zastávka na domácí hudební scéně Black Tar Jesus a skladba People Pleasing. 12 hodin, skoro 30 minut posloucháte Radio Wave, teď už odpolední vysílání. No a pozvánka k dnešní 18. hodině na novou epizodu Slejváku. Slejvákové léto s přáteli pokračuje a v nové epizodě tradičního míru zastoupila milovnice mikrofonu a pěší turistiky Klára Nováková. Spolu tedy s Vilmou Svobodovou jsou dneska autorkami aktuální epizody, protože Míra vyklízí chatu. No a kdyby vás zajímalo, co se bude dneska večer v podcastu řešit, tak třeba to, že Vilma konečně viděla Odysseu, Klára zase Spider-Mana, taky že vyšel nový trailer na Zrádce, Marek Ztracený se vznášel nad Letnou a objevily se detaily z filmu Camp Rock 3 nebo seriálového pokračování Heated Rivalry, takže se osvěžte tou popkulturní sprchou třeba dnes v 18 hodin, premiérová epizoda Slejváku, potom samozřejmě k poslechu ve všech streamovacích platformách.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Yacht Club a skladba Pixel na vlnách Rádia Wave ve 12 hodin 41 minut posloucháte. Současnou tvorbu téměř 50 výtvarníků představuje ode dneška výstava Ateliéry v galerii města Olomouce. Členská výstava Unie výtvarných umělců Olomoucká se koná jednou za 2 roky a jejím cílem je představit nejnovější práce členů spolku napříč generacemi i výtvarnými přístupy. Letos se na výstavě představí nejen dlouholetí členové, ale i řada velmi mladých umělců. Expozice nabídnou pestrou škálu od kreseb přes realistickou a abstraktní malbu až po sochařské objekty. No a výstava představuje výrazný generační rozptyl. Mezi ty nejstarší členy patří například 90-letý malíř, matematik a pedagog František Machala či 86-letý malíř Zdeněk Vacek. To všechno tedy ode dneška v Olomouci, tak vyražte, pokud by vás to zaujalo. No a my si dáme teď další novinku v našem playlistu. Americká zpěvačka, herečka a tanečnice Tina Shey otevírá album Popstar singlem Crash Out. No a to je věc, kterou si dáme teď ve vysílání Rádia Wave.

0: Skladba 2099, posloucháte Radio Wave, v 10 minut před 13. hodinou se pomalu, ale jistě dostáváme do poloviny dnešního vysílání, tedy do té mojí relace, než potom samozřejmě v 15 hodin přijde kolega kamarád Michal Liri. Já vás ještě můžu pozvat k tomu, že v tom, co nás čeká, v tom, co je před námi v odpoledním on airu, je třeba pozvánka na Grape, na festival, který se stejně jako Pohoda koná na letišti v Trenčíně a který přiváží letos zajímavé jména. Festival už teď tento týden vypukne, takže pozvánka i třeba tip na nějaký last minute výlet na Slovensko za kvalitní kulturou. No a taky vás pozveme k dalšímu vydání série Riviera, protože včera proběhl druhý večer v Pražské Troje, no a nás čeká ještě 25. srpna třetí letošní závěreční Riviera, takže pozvánka na tuhletu akci, kdy můžete v malebných zahradách zámku Troja vidět zajímavé koncerty a bohatý kulturní program, tak na tohle ještě dneska přijde řada. Do toho času, než nastane 13 hodin, nabídnu třeba Hayley Kiyokou, taky třeba Maggie Rogers, no a nebo Kuku Chloe se skladbou Nobody. Tak příjemný poslech. Playa.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Steve Lacey a skladba Nice Shoes na vlnách Radia Wave. 13 hodin 7 minut posloucháte odpolední on air a příjemný poslech vám stále z centra Prahy z Vinohrad přeje Krištof Šimek. Ve středu 12. srpna posloucháte. No a za chvilku taky uslyšíte ukázku z aktuálního Psycha, a to tentokrát na téma, proč nás některé tedy rychlá jízda ve filmech baví, ale v realitě může mít tragické následky, a obecně vůbec diskuze o rizikovém chování v dopravě, takže pokud patříte mezi klidné nebo naopak velmi vášnivé až někdy jako s nebezpečím hraničící řidiče, tak určitě zpozorněte, protože ohleduplnost na cestách je opravdu to nejpodstatnější k tomu, aby jsme se všichni v pořádku vrátili domů. Říkám to i kvůli tomu, že Radio Wave možná třeba právě teď posloucháte za volantem, tak dávejte pozor a využívejte třeba možnosti Českého rozhlasu, který má zelenou vlnu a díky které můžete vždycky najít tu nejlepší cestu domů. Nina Jirachi a Porter Robinson, další novinka v playlistu Radia Wave, potom taky Lover's Skit a nebo rapper Quest E se skladbou Entitled.

0: Quest E a skladba Entitled na vlnách Radia Wave, 13 hodin 17 minut, posloucháte ve středu 12. srpna. Už jsem to naznačoval, téma, které řeší aktuální díl pořadu Psycho, proč nás rychlá jízda ve filmech baví, ale v realitě může mít tragické následky, proč má smysl mluvit o rizikovém chování v dopravě i jako o psychologickém tématu. Tak o tom si právě autoři povídali v té aktuální epizodě, kterou poslouchejte třeba na webu wave.cz, třeba ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, ideálně pokud je to aplikace Můj rozhlas. No a my si dáme teďka ukázku, která vás určitě naláká k tomu, abyste si právě celé nové Psycho poslechli.
1: Věřím, že jste třeba viděli ty záznamy z kamer pouličních.
2: Jo, nebudeme se věnovat žádným konspiračním teoriím a podobně, ale prostě tedy Filip Turek narazil do toho vozidla, to skončilo na střeše a důležitý uvést, že Filip Turek jel velkým autem, SUVčkem, takže...
1: Jedné nejmenované německé značky. A to je docela jako zajímavý, je. Dneska právě se budeme soustředit i nejenom na jízdu, nebo jak, jako, že tam teda Filip Turek jak jel nebo nejel, ale i právě na to, jako vlastně jakým autem.
2: No, ono to je
1: jakým autě se tam objevil.
2: To je taky zajímavý. No a on právě tedy podle těch zveřejněných záběrů i třeba právě i na webu Seznam zprávy předjížděl přesně před strážkou tu kolonu v odbočovacím pruhu. Tak se tam chtěl asi zařadit, předpokládám, ale prostě tam projíždělo to houkající auto a srazili se spolu a on teda tomu jeho SUVčku se nestalo nic, to je prostě tank. A jako ten pán, ten se tam převrátil prostě na střechu, skoro na střechu a otočil se to.
1: Já teď vlastně jako nevím, myslím, že nějak jako byl zraněný, nevím jak moc, já pevně doufám, že je v pořádku. Co jsem ještě taky zaslechl, takže vlastně to jako auto, že, který bylo takhle jako sražený a otočilo se, tak proletělo kolem lidí, kteří byli na chodníku, vlastně kousek od nich. No. Takže je obrovský štěstí, že se doufejme nikomu nestalo nic zásadního. Jak říkám, bohužel jako nevím tohle to přesně, tuhle informaci, ale doufám, že to jako dopadlo co nejlíp, jak mohlo. Nicméně, že to mohlo dopadnout i výrazně tragičtěji, je na snadě.
2: Filip Turek samozřejmě se pak různě vyjadřoval v médiích, obhajoval svoje chování a nás to vlastně přivedlo k tomu, že tohle z toho, co se stalo, ta nehoda, nebyla náhoda.
1: Jasně, to bych chtěl, to je takové jako, když jsem se nad tím zamýšlel a četl si všechny ty články kolem toho, mám teď na mysli z psychologické literatury, tak to skutečně jako ta pravděpodobnost, že se Filipu Turkovi stane takovýhle druh nehody, a není zanedbatelná. Jo? A je to jenom čistě na základě toho, co víme třeba o tom, kdo má tendenci řídit auta prestižní značky, kdo má tendenci řídit auta, který jsou víc nebezpečný svýmu okolí. Jo?
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Posloucháte Radio Wave ve 13 hodin a 30 minut. Nám dohrála domácí kapela Tamara, a to konkrétně skladba Kolty. Posloucháte Radio Wave, no a my se vám slíbili, že samozřejmě ve vysílání Radio Wave vždycky budou mít prostor kulturní tipy a pozvánky na všemožné akce. Ano, tohle se přesně stane už za 3 tracky. Teď vám ale ještě musím prozradit, o čem budou dnešní buchty, protože v 19 hodin tradičně ve středu spousta zábavy s Ivanou Veselkovou a Zuzanou Fuchsovou, tentokrát, přátelé, o zásadním tématu, o majonézových salátech, o tom, jak se člověk může sám knokautovat pařezem, a taky o okurkové sezóně. Do pořadu Buchty přišel tentokrát Martin, který má velice pestré zájmy, a proto s ním alespoň malou část z nich Ivana a Zuzana probrali. A navíc má Martin i super příjmení, kterému byla věnovaná úvodní část aktuálních Buchet, tak si to pustíte dneska v 19 hodin.
1: Buchty.

mojí oblíbenou Kelly Owens, jsme na britské hudební scéně, skladba Ascent, no a na britské hudební scéně zůstaneme i kvůli následující dvojici, to jsou totiž Overmono, no a to už se bavíme o headlinerech festivalu Grape, což je festival, který od pátku proběhne po celý víkend na letišti ve slovenském Trenčíně. Je to stejná venue vlastně, jako jste zvyklí třeba jezdit na festival Pohoda, ani Grape není žádnou novinkou a už je tady s námi nějaký ten čas, no a nabízí letos velmi, ale velmi nabitý line-up, kromě zmíněných Overmono, třeba taky Georgia Smith, taky Young Lean a Blady, taky Parcels, AMC, takže taky trochu drum and bassu, Artbat, to zase se bavíme o takové elektroničtější, tanečnější hudbě, Brutalismus 3000, Seamat, no opravdu, opravdu velmi, velmi bohatý program, který je samozřejmě zastoupený i tou československou scénou, takže opravdu máte z čeho vybírat, jinak tedy Grape je samozřejmě festival, který nabízí všechno to, co od festivalu očekáváte. Já musím říct, že moje zkušenost s festivaly v Trenčíně je vždycky strašně příjemná, takový můj tajný tip, jak tam překonat vedro, je, že vždycky jsme odjeli z toho areálu a jeli jsme na trenčínské kupalisko, kde nebyla ani noha a vlastně jsme tam dokonale dokázali strávit třeba ty největší vedra, která právě na těch festivalech, které se konají na letištích, jsou vždycky vlastně jakoby největší svízelí, protože skutečně občas před tím horkem není kam utéct. Saul, Corbin Dallas, Laudzuan, Porsche Boy, Falgrab, Stein 27, Simi Livin' Life, Izomandias nebo taky DJ Akira, to je to zastoupení československé hudební scény, takže skutečně Grape nabízí opravdu bohatý hudební program. Grapefestival.sk, tam se můžete vypravit a podívat se, co všechno na vás letos v rámci festivalu na trenčínském letišti přichystali. No a my se už můžeme takový teaser dát právě následující skladbou, protože jsou tady Overmono, britská elektronická dvojice a skladba Blowout.

0: Baby. A teď taky další novinka, kapela, kterou dobře znáte ze startéru, vítězové uplynulého ročníku Curtains Please a skladba Darkness Inside, která naznačuje novou aktuální tvorbu, tak posuďte sami, jak to téhle kapele, která ve velké konkurenci obstála, připomínám, vítězové startéru Rádia Wave. O dalším projektu, o Riviéře, tedy o dalším projektu z dílny Rádia Wave, o tom bude řeč už po 14. hodině, tak příjemný poslech Rádia Wave.
1: Novinka.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: skladba Make Me Feel a ženy budou vládnout vysílání Rádia Wave i dál po 14. hodině, protože je před námi další novinka, tentokrát zůstáváme mnohem blíže naší domovině, protože míříme za raperkou Sarou Rikas, taky zpěvačkou, skvělou zpěvačkou, mám jí, musím upřímně říct, opravdu rád a její tvorbu, velmi spjatou samozřejmě s labelem Million Plus, s postavami jako je Izomandias, Nintendo a další. No, Sara Rikas má venku nový single, je to skladba, která se jmenuje V mojich snoch a byť vám teď můžeme nabídnout pouze ten audio zážitek, tak určitě se podívejte i na ten audiovizuální, protože je k tomu vynikající videoklip. No a Sara Rikas potvrzuje, že v posledních měsících a vlastně i letech je asi nejvýraznější postavou v rámci té mladé hudební scény, protože pokud třeba podle mého názoru dříve to byla třeba Anet X, tak Sara Rikas podle mě fantasticky trefila právě to místo v rámci českého hudebního showbiznisu, kde se její skladba a její tvorba vždycky velmi dobře ozývá, velmi dobře rezonuje. No a skladba V mojich snoch, ten aktuální single, to jen a jen potvrzuje. On ostatně, když se člověk podívá na čísla na streamovacích platformách, tak je jasně vidět, jak dominantní postavou na té domácí, spojme to, česko-slovenské hudební scéně Sara Rikas nepochybně je. Teď tedy další novinka v playlistu Rádia Wave V mojich snoch.
1: Novinka.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Get going with a hutch.

0: Ace Trumpets, to je tedy duo Clips na vlnách Radia Wave ve 14 hodin a 16 minut. Teď si pustíme ukázku z pořadu Impact. Češi a Češky sice chtějí nakupovat zodpovědně, v obchodech ale na udržitelnost zapomínají. Tak by se dal ve stručnosti shrnout nový výzkum analytické společnosti STEM. Proč u nás vítězí spíše cenovka? Nejen na to se zeptá Adéla Šponerová, marketingové specialistky Karolíny Volemanové a taky analytičky Kláry Zajíčkové. Celý díl poslouchejte na webu Rádia Wave a taky v podcastových aplikacích. Teď krátká ukázka.
1: Já mám pocit, že taky se hodně mluvilo v souvislosti s tou větší udržitelností o tom, že průkopníky bude mladá generace. Tak možná, co vám vycházelo o ní? Bude skutečně průkopníkem?
2: Tak uvidíme ještě, ale mladší generace teda má více osvojené to, že nakupuje v sekáčích. Vidíme tam častěji, že právě kombinují ten nákup nové věci, věci z druhé ruky a také je tam o něco větší, ale jako je ta skupina malá napříč tou populací lidí, kteří teda pořizují věci jenom z druhé ruky. Další věc, která je patrná, tak právě, že mají více osvojené a věci, které se týkají ty zodpovědné spotřeby textilu. A více se prostě v těch věcech vyznají. I třeba, když jsme se ptali na nějaké otázky týkající se toho, jak si lidi myslí, že nějaké oblečení obsahuje škodlivé látky, tak v tom třeba vychází tady v těch znalostech mladší generace taky lépe. A co se týče toho konkrétního chování dalšího, tak si mezi sebou více jsou lidi zvyklí půjčovat třeba věci a další součást nějakých těch návyků je to, že jsou zvyklí přeprodávat věci online, že častěji než ostatní už ty vyřazené věci mají snahu někde dál prodat, poslat, takže tohle určitě vidíme.
1: Naděje tam je.
3: Já bych doplnila, že tady to jakoby přeprodávání, tak jako v nějakém reportu jsem četla, že každý pátý zákazník už při nákupu nového zboží přemýšlí nad tím, že ho přeprodá.
4: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Let's begin. Wet like a skladba Wet Dream na vlnách Radia Wave krátce před 14. hodinou 30. minutou. No a teď pozvánka na další Riviéru, na krásný projekt Radia Wave a taky galerie hlavního města Prahy. Už je to třetí edice společné letní série ve stejných kulisách v Trojském zámku v Praze u Vltavy. Krásný prostor. No a na každém ze tří eventů, které letos v roce 2026 se dějí, jste se mohli nebo ještě stále můžete těšit na hudební vystoupení, umělecká díla v zahradách, taneční performance, spoustu debat a tak dále a tak dále. Já vás teďka pozvu konkrétně na tu poslední Riviéru letošního roku. V jejíž programu je například debata Nehledat a najít. Kdo tahá za nitky současné kulturní relevance, nechají se algoritmy ochočit, jak se proměňuje pozice dramaturgie a které platformy určují náš vkus. Odpoví debata Terezy Havlínkové o tom, kde se vaří mainstream, na čem přežívá alternativa, nebo jak dlouho se v současnosti dá být na vrcholu. Kurátorované trendy i úskalí autenticity. To jsou všechno témata, na které se můžete těšit. Zároveň taky performance instalace, ta je součástí uměleckého projektu Tanec v galerii, labyrint, choreograficko-sochařský triptych, který produkuje Centrum choreografického rozvoje Sesta spolu s galerií hlavního města Prahy ve spolupráci právě s rádiem Wave. Taky koncert Dirty Depressa, taky Ardy, takže trošku repiky, no a taky potom elektronická hudba Candy Pumps, takže těšte se na bohatý program. Včerejší Riviera byla opravdu plná, bylo tam spousta z vás, děkujeme vám za podporu rádia Wave a vůbec za to, že chodíte na kulturu. Na tuhle další akci, která je samozřejmě pro vás zdarma, vyražte tedy 25. srpna poslední letošní Riviera právě v areálu Trojského zámku. Krásné to kulisy. Eve Tumor, taky King Gizzard and the Lizard Wizard nebo Rainow, to je hudba pro příští minuty na rádiu Wave.

Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Portorická zpěvačka, která si říká Rainao, skladba Gris, dohrává ve vysílání Radia Wave. Zároveň hudebnice, která má blízko k Bad Bunnymu, dokonce hostuje na desce Debuty Rad Mas Fotos a taky na velké tour s ním jela, takže Bad Bunny jí pomohl ukázat světu. No a teď tedy její aktuální tvorba, skladba Gris. No, teď jdeme za jinou a teď už poměrně velkou současnou hudebnicí a máme z toho velkou radost, pokud se tedy bavíme o Československu, protože Adéla se jako první slovenská interpretka v historii dostala do žebříčku Billboard Hot 100. Slovenská zpěvačka tak zaznamenala historický úspěch singlem Ain't in LA, který debutoval na 85. místě prestižního amerického žebříčku Billboard Hot 100. Stala se tak tedy první slovenskou interpretkou, které se vůbec podařilo do tohoto žebříčku dostat. Tedy hudebnice Adéla Jergová, vystupující pod nikem Adéla. No a když tedy máme takovýhle aktuální úspěch, tak samozřejmě tu skladbu bychom si měli taky pustit, abyste pochopili, proč právě třeba na streamovacích platformách má teďka Adéla velký boom a proč tuhle tu skladbu už slyšeli desítky milionů lidí. Takže ještě jednou Adéla jako první slovenská interpretka v Billboard Hot 100 a teď je tedy skladba Ain't in LA ve vysílání Radia Wave.

0: a skladba Ingenur a taky tedy pozvánka znovu na festival Grape, který na vás čeká už velmi brzy, takže jsem tady udělal takovou omylem myšku, to vůbec nevadí, protože to hlavní, co si teďka chceme ve vysílání Rádia Wave dát, jenom dopovím u toho Bladyho, samozřejmě jeden z headlinerů Grapeu, který začíná pozítří. Teď jsme ale zpátky v Praze, ale vlastně jsme v Itálii, protože si dáváme Dec Amore. No a Michal Liri je taky ve vysílání Rádia Wave, který se vrátil.
1: Je to tak, všechny zdravím, zdravím posluchače Rádia Wave, je to tak, já jsem se včera vrátil po 14 dnech z Itálie a musím říct, že jsem si to hrozně moc užil.
0: A není ti to líto, že jsi zpátky tady?
1: Hele, vlastně ne, myslím, že to vyšlo tak akorát, že jsme toho viděli dost a už to začínal být přesně ten čas, kdy se začíná člověk těšit domů a jo, takže si myslím, že to vyšlo.
0: Jo, a tvoje zkušenost je taková, že jsme tady stihli pár věcí říci, když jsme se tady pustili do toho živého povídání, že jsi zažil skutečně ten overturismus, kdy opravdu jo. Jako strašně moc lidí je všude a skoro z toho máš jako úzkost.
1: Jo. My jsme přiletěli do Říma a vlastně jsme tam strávili 3 dny a pro mě to bylo asi takový první setkání s... Vlastně asi s tímhletím overturismem, protože byli jsme třeba ve vatikánských muzeích, které jsou fakt super, je tam toho hrozně moc, ale taky je tam fakt hrozně moc lidí a už je to vlastně ještě s tím vedrem, najednou je to takový mix, kdy už pro člověka je těžký jakoby to oddělit a nějak to nevnímat, všechny ty telefony a selfiečka a spousty lidí a furt se dávat pozor, abys do nikoho nenarazil, do toho jakoby narážet do tebe, ale hele, v pohodě, i tak to bylo dobrý.
0: No on teďka někdo určitě poslouchá, říká si, tak ten Michal, tak tomu asi mohlo dojít, ne, že když pojede v srpnu do Říma, že tam bude raketa lidí. A ty si trošku spoléhal na to, že určitě si věděl, že tam bude hodně lidí, ale byl si asi překvapený, jak hodně lidí tam bylo.
1: Jo, protože tak všude, kam jezdíme, všude na všechny památky, všude jsou lidi, to je jako normální, bez toho se dneska už asi člověk neobejde a nevycestuje za žádnýma památkama, aby tam lidi nebyli, ale tohle bylo fakt hodně. Vlastně já jsem tam asi nejel úplně kvůli tomu, abych viděl třeba Fontánu di Trevi, ale vlastně když už seš v tom centru, tak kolem takovýchhle věcí projdeš a když vidíš, že to náměstíčko, který je vlastně docela malý, tak je úplně nacpaný, tak vlastně už vlastně pro mě to byl už takový mix nějakých negativních emocí.
0: No a vlastně Michal, když přišel, tak říkal, že si chtěl trošku odpočinout od lidí, tak byl dneska v 11 dopoledne se projít po Karlově mostě, aby zažil, jaké to je, když konečně prostě je klid a nejsou kolem tebe davy lidí. No tak uvidíme, jak moc si dobrou náladu, kterou si Michal z Itálie jistě přivezl, tak jak moc to promítneš do dnešního vysílání. S Michalem vás to tady čeká až do 18 hodin. No a já se na vás budu těšit zase v pátek ráno. Do té doby se mějte naprosto nádherně. Poslouchejte Radio Wave a Michale, promiň, odpustíš mi následující skladbu. Je to tady italské vysílání možná dneska s Michalem. Já se loučím. Ahoj.

akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

S Harry Stylesem, ale taky Clarou Kimerou jsme načali 15. hodinu na rádiu Wave. No a taky jsme načali odpolední On Air, tentokrát s Michalem Leary. Čeká nás hromada muziky, ale taky třeba ukázek z podcastu rádia Wave. Už za pár minut si pustíme Studovnu, tentokrát trochu filmovou. Pak nás ale v dalších hodinách taky čeká Nádech nebo Houpačky. No a společně proletíme programem až k 17:30, kdy pak začne další podcast rádia Wave. No a tou nejbližší muzikou tady pro nejbližší minuty vidím Future Islands, No Allegra, anebo taky novinku od Dave.

0: Future Islands doznívají už 19 minut po 15. hodině, no a já jsem na začátku hodiny sliboval i podcastové ukázky, no a my si hned teď jednu pustíme. Bára Tomášková založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a ve světě filmu se věnuje už od svých 17 let nové studovně, navazující na předchozí díl. Moderátorku Anetu Štokrovou zajímalo téma filmu, ale i třeba to, co dnes ve světě kinematografie oslovuje mladé diváky a divačky. Tady je malá ochutnávka, ale celý díl můžete najít na našem webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas anebo ve všech dalších podcastových aplikacích.
1: Ty jsi na Instagramu sdílela i příspěvek, kde jsi popisovala právě v těch 17 to vyhoření a tu zkušenost s tou společností. Jaký to bylo, když se na to teďkon ohlídneš z té pozice, co už tě to vlastně všechno naučilo? Co by ses tehdy poradila jako ty úplně začínající filmařce?
2: Já jsem to strašně hrotila. Já jsem strašně chtěla, aby mě měli rádi, aby vlastně, abych to místo tam měla, jakože, že mě tam jako budou chtít, když to řeknu fakt jako hloupě, ale hlavně to tu nějakou zadosti učinění a jak se to řekne, jako, no aby prostě člověka měl někdo rád. Takže to, takovýhle pocit jsem se tam nesla a vlastně ten producent byl velmi chytrý, bohužel tím špatným způsobem, že vlastně on to uměl, jako dát tomu člověku ten pocit, jenomže on mu ho dával jenom když chtěl a když on jako pak se rozhodl, že hele, prostě teď se třeba nezachovala hezky, nebo já nevím, neudělala tu práci tak, jak jsem chtěl, nebo nepřinesla to, co jsem požadoval, tak vlastně pak s váma třeba nemluvil. A to byl pro mě vlastně ten nejhorší trest, že vlastně, nebo na vás házeli jenom pohledy, jakože co ona tu dělá, ona už tu nemá být. A my jsme se dostali do jednoho bodu, kdy jsme byli, jakože já jsem chtěla odejít a on mě chtěl vyhodit. Jenomže nás tam držely právě projekty a jak jsem tam měla nějaký jakoby ty závazky vůči projektům, tak to nebylo možné. A já jsem hlavně nechtěla odejít, nebo to byl ten nejhorší pocit, že já tam vlastně nechci být, ale chci tam být, protože se jinak k filmařině nedostanu. Vlastně bohužel vám nedá nikdo šanci v 17 letech jinde, nebo v 18 už tehdy. Takže jsme se tak jako drželi v takovým mřížce. No a pak nakonec jsem to vlastně rozsekla já, kdy už fakt jako to byl strašný malér, to, co se tam stalo jako pro mě morálně. A tak jsem si řekla, hele, tady už nebudu. A prostě vzala jsem si počítač a šla jsem za producentem a ten rozhovor byl strašný, ten, když jsem odcházela, no. Ale zvládla jsem to, bylo to den před Vánocemi, takže docela hustý. Ale já jsem to chtěla mít vyřešený na nový rok, prostě už jsem to nechtěla být, nechtěla jsem si to tahat do nového roku.
1: Co ti to dalo do současnosti tahle zkušenost, jak třeba teď k tomu přistupuješ?
2: No extrémně moc, jako to, ať už je to ten přístup k lidem, anebo je to třeba právě to, že dáváme tu příležitost těm mladým lidem klidně, ať jim je 15-17, prostě když mají co říct a chtějí něco říct, tak prostě ať to říkají a mají tady ten prostor. Takže si myslím, že to je určitě o tom přístupu a o tom, jakým způsobem budovat ten safe space a taky co vlastně člověk chce tím tou audiovizuální nějakou produkcí dosáhnout. No, tak to mi tak hodně nastavilo docela mindset.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. La, la, la.

0: Jandé.
1: Divine, ale taky Vince Staples a Pusha T společně na tracku Jungle Mantra krátce po půl čtvrté. Dnes večer bude k vidění srpnový meteorický roj, kterému se lidově říká slzy svatého Vavřince. Perzejdy dnes vrcholí v noci z 12. na 13. srpna, jenom pár hodin po dnešním částečném zatmění slunce. Měsíc je vnovu a obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory. A za dobrých podmínek mimo města a světelný smog jich můžete vidět zhruba 50 až 80 za hodinu. Podle serveru iDnes astronomického maxima Perzejdy dosáhnou mezi 4. a 6. hodinou ráno 13. srpna. No ale to už bude vycházet slunce a bude světlo, takže asi už nebudou tolik vidět. Obloha začne výrazně světlat už kolem 16:30. Takže nejlepší dobou pro sledování meteorů bude hodinový úsek přibližně od 3 hodin ráno. Tak to berte jako takový tip netradiční na dnešní večer. My už jsme se bavili o tom, jestli na dnešní Perzejdy vyrazíme v noci a asi vyrazíme někam za Prahu mimo světelný smog. No ale kam vyrazíme hned teď je zpátky do našeho playlistu, protože před námi je Metro Boomin a Future a nebo taky Atomy Nevadí.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

Litvínovští atomy nevadí a jejich přibližovadla nás přiblížila zase o kousek víc k 16. hodině. No a před námi v odpoledním playlistu jedna z čerstvých novinek v naší hudební rotaci. Kolumbijská zpěvačka a producentka Ella Minus a brooklynský producent Nick Leon. Tihle dva se poprvé potkali v Mexico City v roce 2024. Každý tehdy vydával své vlastní album, nicméně si padli do oka a do spolupráce se pustili zcela spontánně. Espiral, který si za chvilku pustíme, byl první ochutnávkou jejich společného EPka Queles Paso a Mis Amigos, které vyšlo 7. srpna. Nad jemným, rozvlněným elektronickým beatem Ella Minus zpívá se svou typickou lehkostí citlivý indie pop, ale tady přechází i do klenutějších poloh. Posoudit můžete sami.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Je 15 hodin a 51 minut a první společná hodina je téměř za námi. Ještě stihne zaznít brněnská pětice YOY nebo kanadská zpěvačka, skladatelka, producentka a taky modelka Sofia Stell. No a pak už odpálíme další program. Čeká nás nádech, tedy ukázka z nového dílu podcastu o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Rozdáme i pár kulturních tipů, no a v playlistu nebudou chybět hudební novinky. Příjemný poslech odpoledního On Airu vám ze studia Rádia Wave přeje Michal Lirý.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
2: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave, děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

kubánsko-francouzské sestry Ibei a jejich mošpit a hned po nich Táňa Lvovská s Davidem Machovským odpálili 16. hodinu tady na Waveu. My už si za pár minut pustíme slíbenou ukázku z nového dílu Nádechu, kam přišla krizová interventka Barbora Mudrová. No ale než se tak stane, máme tu další porci muziky, zpěvačka Deb Never, Mark Pritchard a Tom York, no a hned teď nedávná novinka od Chelsea Wolf, která nese název Cold.

0: Deb Never za námi, no a my si teď pustíme už slíbenou ukázku z nového dílu podcastu Nádech. Od léta si často slibujeme klid, dovolenou, nové zážitky nebo dobrodružství. Realita ovšem bývá mnohem obyčejnější nebo dokonce složitější. Poslechněte si nový díl Nádechu s krizovou interventkou Barborou Mudrovou. Celý díl hledejte na našem webu a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Ale ten obraz vlastně si myslím, že nějak jako tu je dlouho, jo, takovýho toho velkýho léta. Podle mýho feedu vlastně všichni lidi teď buď trekujou v Alpách, nebo jsou na festivalu, anebo jsou u moře. Ale vím, že to tak není, že prostě se nevyfotí spocený v práci a nebo u toho, jak sedí na gauči. Jedna vlastně rovina je, co s náma dělá to léto a nějaký očekávání a takovej ten spíš jako obraz, jo, který si nastavujeme. Jo, taková ta mezera mezi tím, co vlastně bych chtěla a co reálně se děje, která může způsobovat frustraci, úzkost, nějakou jako i třeba pocit izolace. To mi přijde hodně výrazný teď. Druhá věc je, co s náma dělá vedro třeba, jaký máme prostě fyziologické změny v tom těle, které jsou způsobené výkyvama teplot. Těch studií na to, jak vlastně vedro ovlivňuje lidskou psychiku, je spousta. A ty důkazy pro to, co a jak ovlivňuje, tak jsou různý. Nejsilnější důkazy jsou, protože nám vedro hodně narušuje spánek a nějaký kognitivní výkon. Zároveň potom, když jako jsme unavený, tak to má další dopady. Jo? To si asi umíme představit, že prostě když se moc nevyspíme, tak to pak nějak vypadá. Jsou potom i středně nějaký silný důkazy k tomu, že to může zvyšovat třeba agresivitu, impulzivitu. Vlastně zároveň jako nás se úplně ta psychika neptá, jestli je léto nebo podzim nebo zima, a když prostě nám není dobře, tak léto to jako úplně nezlepší. Může to být nějaký faktor, ale nevytáhne nás to jako z toho, že nám není dobře, nevyléčí nás to. Takže zase nemít jako od toho léta očekávání v tom, že najednou mi bude dobře jenom proto, že je léto. Co si myslím, že je důležitý, tak je zjišťovat, co vlastně znamená dobrý léto pro mě. Jo, jak jsem říkala, že prostě v mém feedu všichni chodí po Alpách a jsou u moře. Určitě je to super, ale říkám si někdy jako, hele, chtěla bych já tam teď bejt? Vlastně asi ne, vlastně bych chtěla dělat třeba něco jiného. Jo, zjišťovat, co vlastně je to moje dobrý léto, v čem já bych byla spokojena. Což je těžký a nutí to člověka neustále jako spochybňovat, co vidí a nevidí a co by se mu líbilo, nelíbilo, ale myslím si, že je hodně důležitý zapojit prostě nějakou imaginaci v tom, co je dobrý pro mě.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Alvaro Díaz s Naty Peluso doznívají krátce před 16:30, no a před námi je slíbený Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud chcete zažít netradiční divadelní zážitek, tak dnes je poslední možnost v Týně nad Vltavou v ubytovně Blanice vidět Hotel Fetík od 20:20. Hotel Fetík je imerzivní site-specific inscenace, kterou divadlo Continuo připravuje v prostorách bývalé ubytovny Blanice. Divákům nabídne jedinečný divadelní zážitek, během kterého můžou společně s herci putovat prostory z rozsáhlého hotelového areálu, potkat desítky postav a být součástí divadelních situací a obrazů v hyperrealistické až filmové scénografii. Inscenace vznikla v dnes již opuštěném areálu ubytovny Blanice, postavené v 80. letech pro stavební dělníky jaderné elektrárny Temelín. Postupem času přestala Blanice sloužit svému původnímu účelu a začala být využívaná různě. V roce 2002 sloužila jako evakuační centrum během povodní. V roce 2022 zde našly dočasné zázemí ukrajinské ženy a děti prchající před válkou a příležitostně fungovala i jako hotel pro turisty nebo sportovní skupiny. Dnes z původního komplexu 4 budov stojí už jenom jediný panelový dům spolu s budovou bývalé recepce a restaurace a právě tam se hotel Fetík odehrává. Režie Pavel Šťourač, umělecká spolupráce Corina Vitale a dramaturgická spolupráce Marek Turošík. Takže dnes poslední možnost v Týně nad Vltavou v ubytovně v Blanici. My už se teď vracíme zpátky do našeho odpoledního playlistu, protože před námi je třeba Stormzy, Ponyhenge nebo Thanks for Coming.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

praští Ponyhenge krátce před 4:45. No a my z našeho playlistu na chvilku zamíříme do naší zprávařské sekce Wave News. Možná už jste na Spotify někdy narazili na hudbu generovanou umělou inteligencí. Švédský technologický gigant Spotify by měl začít posluchačům pomáhat s rozpoznáváním obsahu generovaného umělou inteligencí. Profily takových umělců by měl označit štítek AI persona, který symbolizuje, že tvůrce nepředstavuje skutečného člověka. Tohle štítkování má podle Spotify učinit platformu transparentnější. Firma v prohlášení uvedla, že AI umělce také vyjme z listu doporučení. Podle serveru Guardian je to jeden z dalších kroků, jak se největší hudební streamovací platforma pokouší zatočit s umělými tvůrci obsahu. No a že jich není úplně málo. Jenom za loňský rok Spotify uvedlo, že odstranilo asi 75 milionů AI generovaných takzvaných spamových skladeb. Nástroje umělé inteligence totiž vytvořily doslova záplavu falešné hudby. Platforma umožní tvůrcům uvést, zda je jejich identita smyšlená, nebude se ale, jak píše server Guardian, spoléhat jenom na vlastní prohlášení umělců. AI obsah budou vyhodnocovat lidé a další umělá inteligence. Uživatelé taky uvidí, jestli se umělec s označením AI o štítek sám přihlásil, nebo jestli ho tak vyhodnotila platforma, dodává web Sky News. Podle serveru nebývá AI vytvořená písnička sama o sobě problémem, ale problematické je pak chování AI umělců ke generování zisku. Tvorbu umělců si pouští neustále dokola, aby za ní získali honoráře. Tak já jsem zvědavý, jak se Spotify po tomhle opatření promění. Každopádně my už teď míříme z naší zprávařské sekce zpátky do playlistu. Před námi John Glacier, Johuš, Matuš nebo Men I Trust.

0: Kanadská indie kapela Man I Trust nám začala uzavírat další hodinu. Než odbije 17. zazní ještě Sofia Regina Ellison aka Soccer Mommy nebo Antonia XM. Pak už odpálíme finální půlhodinku středečního on airu, protože už v 17.30 nás čekají houpačky s Míšou Sladkou. Do té doby nás ale čeká ještě hromada muziky nebo kulturních typů.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Radio Wave.

0: mi.
1: Je 17 hodin a 6 minut. Aiko i Pablo Vitar za námi. No a naopak před námi kultovní kapela newyorské indie rockové scény The Strokes a jejich nedávná novinka The Fruits of Conquest. Pak taky producent Nathan Merrill aka Eliminate nebo švédské sesterské duo First Aid Kit. To je hudba na následující minuty odpoledního on-airu.

0: First Aid Kit s trackem Out of My Head v 17 hodin a 19 minut. No a my přicházíme k dalšímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud byste chtěli vyrazit do kina, tak mám tady skvělý tip na zítřek, tedy čtvrtek 13. V pražské Arše Plus budou od 19.30 promítat experimentální filmový deník z roku 2015 o mladých lidech z Winnipegu. Film nese název 88-88. Dnes už kultovní experimentální debut se po 10 letech stále svébytně tyčí nad dnešní filmovou tvorbou jako něco skutečně nového a snad budoucího. Pestrá spirála obrazů a zvuků nezačíná v bezpečí scénáře, přesto jí nechybí důslednost provedení a nosné téma. Je to další projekce filmového klubu na velkém plátně malého sálu Archi Plus s dramaturgickým úvodem. Tenhle experiment rozhodně není pro každého, jak se ukazuje v různých diskuzích na filmových fórech, protože je to přesně ten film, který sbírá buď plná nebo úplně katastrofální hodnocení. Takže zítra v pražské Arše Plus od 19.30 88-88. No a pak tady mám ještě jeden filmový tip pro ústečáky. V Ústí nad Labem v sále Hraničář od 17.30 Jan Palach. Filmová kancelář Ústeckého kraje slaví 10 let a připomíná, je tam, kde film nejlépe žije, v kinech a před diváky. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života. Ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého studenta filozofie stala pochodeň číslo 1. Zítra od 17.30 v sále Hraničář v Ústí nad Labem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Rose Grey a její letní banger Clap to Your Arms nás posunul k 17:30 a to znamená, že jsme ve finále dnešního On Airu. Co ale ve finále rozhodně není, je další vysílání a program Rádia Wave. Už za moment začnou Houpačky s Míšou Sladkou. Řeč bude o psychickém zdraví novopečených matek. Do Houpaček totiž přišla výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Kristýna Hrdličková a představila výsledky průzkumu, který v porodnicích probíhá a který se matek ptá na to, jak se cítí. Po Houpačkách pak přijde popkulturní slejvák s Vilmou a Mírou, no a potom už od 19 hodin buchty. Já už se teď opravdu loučím, protože tohle je ze středečního On Airu všechno a budu se těšit zase na příště. Do té doby se mějte krásně a čus.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Posloucháte Radio Wave, posloucháte podcast Houpačky pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás zdraví Michaela Sladká. Naproti mě dnes Kristýna Hrdličková. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví a taky doktorantka z katedry psychologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Moc vás tady vítám. My se spolu budeme dneska bavit o duševním zdraví žen, které jsou v období mateřství. A to myslím mateřstvím už to, že už to dítě čekáme. Považuje se to obecně za křehké období. My se budeme bavit o tom, co ho ženám dělá horší a lepší, co říkají nová data. Jak vy na to období nahlížíte, nebo co je to, kdybychom ho měli ukotvit v čase, co je to teda za zhruba od období v tom životě ženy, od kdy do kdy zhruba trvá?
5: My ho nazýváme perinatální období a podle toho, koho se zeptáte, tak vám dá tu časovou osu. Když se budete ptát porodníků nebo gynekologů, tak zahrnuje období těhotenství až do konce 6 nedělí. Pro nás, jako pro poskytovatele služeb v oblasti duševního zdraví, pro psychologie, pro psychiatry, tak tím myslíme dobu až vlastně 1 rok po porodu, protože s tím malým miminkem je to prostě zkrátka celé trošku jako jiné, než třeba se staršími dětmi. A takže to období skutečně alespoň toho 1 roku po porodu tam ještě zahrnujeme.
4: A je to doba, ke které se z vašich zkušeností pojí nějaká, se kterou se pojí nějaká křehkost?
5: Určitě.
4: Co všechno se děje v té době?
5: Tak jsou to změny od nějakých jako biologických přes rodičovské, partnerské až po spoustu změn, řekněme třeba praktických, co musí ta rodina zařídit. Od těch biologických, hormonálních, zkrátka v tom těle ženy se toho děje strašně moc. Ať už jenom během toho těhotenství, pak samotná příprava na porod. Samotný porod je samozřejmě velká událost. Takže to všechno může mít nějaké dopady třeba i právě na to duševní prožívání té ženy. A s tím se samozřejmě pojí i všechny ostatní aspekty, ať už je to nějaká nová identita, kterou ta žena vlastně musí přijmout, vyrovnat se vlastně s tou rolí matky. Znamená to třeba i čistě praktické aspekty, jako je stěhování, finanční situace, s nástupem na tu rodičovskou dovolenou, třeba najednou výpadek příjmu. A to je všechno, co to každodenní fungování může ovlivňovat.
4: Vy tohleto období sledujete, budeme k němu dneska diskutovat nějaká nová data. Jak to děláte? Jakým způsobem vlastně zjišťujete informace o tom, jak se cítí ženy v Česku v tomhle období?
5: Naše informace jsou teď především přímo z porodnic. Vlastně v porodnicích v Česku, tak už v průběhu několik let běží náš program Národního ústavu duševního zdraví. Je to takzvaný screening duševních obtíží po porodu. V tuhle chvíli do něj je zapojeno 46 porodnic napříč Českou republikou. Jedná se, já jsem použila to slovo screening, to je vlastně nějaký nástroj, jak plošně otestovat ideálně všechny ženy nebo co největší množství žen, které zatím třeba ještě nemají ty očividné příznaky, abychom zachytili to případné riziko co nejdřív a začalo se včas adekvátně řešit. V tomhle případě teda riziko rozvoje nějakých duševních obtíží. A funguje to tak, že po porodu, zpravidla 2 nebo 3 dny po porodu, tak zdravotnický personál nabídne ženě možnost vyplnit tento dotazník, je to vlastně forma dotazníku, který mapuje takové ty běžné oblasti duševní duševního zdraví, mapuje především depresivní a úzkostné příznaky a pak je tam i vlastně další část, která sleduje, zda ta žena pociťuje nějaké obtíže i v dalších oblastech, třeba právě v těch sociálních oblastech. A dostane zároveň zpětnou vazbu na ten svůj výsledek a pak na to navazuje nějaká následná péče. A pro nás tohle je ten zdroj těch informací o tom, jak časté příznaky těch duševních obtíží jsou nebo co nejčastěji ty ženy vlastně po porodu trápí.
4: Co ženy před porodem? Víme o nich něco?
5: Kvůli tomu, že tenhle ten screening vlastně plošně nefunguje, tak nemáme zatím tu možnost sbírat takhle jako hromadně velká data přímo třeba u gynekologů. Já jsem popisovala ten program, tím naším cílem je, aby on se stal součástí zdravotní péče v průběhu celého toho prenatálního období. Takže ideálně byste ten screening dostala třeba právě už u toho gynekologa a někdo by vás takhle kontinuálně sledoval v průběhu celého těhotenství a pak i následně po porodu. Teďkonc ta data musíme získávat vysloveně z nějakých našich výzkumných aktivit, takže rozešleme dotazník nebo máme nějaké zapojené gynekology, kteří ty dotazníky rozdávají, dáme veřejně nějakou výzvu, že se ženy mohou zapojit do toho výzkumu a zodpovědět nám třeba ty otázky.
4: Co vám vychází z těch výzkumů, teda, které jsou jak v těch porodnicích, tak i jestli existují nebo máte dostatek dat i z období před tím porodem z těch výzev, tak jak na tom ženy jsou?
5: Vychází, že české ženy jsou na tom srovnatelně s ostatními západními zeměmi a ty hodnoty nějakých obtíží, duševních obtíží, tak se zpravidla udávají a pohybují kolem 15%. Případně můžeme říct, že třeba až každá pátá žena zažívá nějakou duševní nepohodu. Ta čísla se mění podle toho, co za nástroj použijete. Jedna věc je opravdu nějaký ten screening, zase tady bych mohla jenom trochu objasnit, že tím cílem je, abyste vlastně každou pozitivní ženu, každou ženu s obtížemi vlastně zachytili, aby vám nikdo nepropadl tím sítem, ale tím riskujete, že tam bude i nějaká, řekněme, falešně pozitivní žena. Protože nějaká míra té úzkosti, obav, zhoršené nálady, tak to je v tom období i těhotenství, i po porodu normální. A další nástroje můžou být pak třeba přesnější, už více diagnostické, když s váma opravdu odborník, psychiatr, psycholog bude dělat diagnostický rozhovor, kde mapuje skutečně ta kritéria třeba pro duševní poruchu jako takovou, tak ta čísla by pak třeba byla o něco nižší. Ale tím vůbec nechci minimalizovat ten diskomfort nebo ty obtíže, které zažívají ženy, které by třeba v uvozovkách nedosáhly na tu diagnózu, protože samozřejmě je to nějaký jako rizikový faktor. Je potřeba všechny ty obtíže a ty obavy ideálně adresovat co nejdříve, aby neměly tendenci se v čase zhoršovat, protože když je budeme adekvátně řešit včas je zachytíme, tak o to větší pravděpodobnost je, že se pak nerozvinou v nějaké daleko závažnější potíže.
4: Vy jste říkala, že je to zhruba každá pátá nebo každá šestá. Co potřebují? Nebo co nejčastěji udávají, že je ta jejich potíž?
5: Když vezmu ta data, co máme teď aktuální po porodu přímo, tak za loňský rok se nám podařilo sesbírat hodně dat, takže myslím si, že to, co teď řeknu, je postavené na docela robustních informacích asi 18 000 žen. Takže docela si stojím za tím, co teď zazní. Tady je docela zajímavé říct, že jsou nějaké obtíže, které třeba pociťuje opravdu velké množství žen a ne všechny pak souvisí s rozvojem těch nějakých duševních potíží, jak jsem řekla. Takový příklad je třeba to úplně nejčastější a to jsou problémy s kojením. Mě to samotnou třeba překvapilo, do jak velké míry tyhle ty problémy ženy uvádí, protože je to skoro až 40% všech žen, které vyplnily ten dotazník, tak vlastně těch pár dní po porodu uvedly, že pociťují nějaké obtíže v oblasti kojení. To samozřejmě může být víc různých věcí. Někomu kojit vůbec nejde, někdo má nějaké obavy, jestli to dělá dobře, jestli má dostatek mléka, jestli to miminko nebude mít hlad. Samozřejmě jsou kolem toho různé obavy, každý má různý názor, z každé strany slyšíte něco úplně jiného, ale zároveň to jsou třeba i ženy, které by kojit ani nepotřebovaly, způsobuje jim to prostě nějaký velký stres, bolest, samozřejmě ta bolest při kojení je něco, o čem se nemluví, ale děje se a cítí třeba velký tlak na to, že prostě musí pokračovat s tím kojením, že to musí zvládnout, jinak prostě budou ta špatná matka. Takže těch věcí ohledně toho kojení je spousta. těch 40% mě osobně teda přijde strašně vysoké a je to ale něco, co se zdá být tak časté, že podle toho úplně nepoznáme, jestli tahle žena třeba má to větší riziko samotné třeba deprese nebo úzkosti. To, podle čeho to spíš poznáme, tak jsou třeba pocity sociální izolace. To je něco asi taky trošku specifické pro dnešní dobu, kdy je hodně běžné, že mladé rodiny se stěhují třeba od rodičů do větších měst, mění zaměstnání, případně i jenom to, že teda žena odejde na tu rodičovskou dovolenou a vypadne z toho kolektivu, ze svého zaměstnání, nevídá se s kamarádkama, ještě pokud ty kamarádky jsou třeba bezdětné, tak to samozřejmě hodně změní to, jak může vypadat vaše každodenní náplň. A ty pocity té sociální izolace, toho, že jste na všechno sama, že se nemáte s kým promluvit, tak to se ukazuje být jako hodně rizikové.
4: Vy jste říkala, že je super, když se to zachytí včas, když by nějaké ženy, které nás teď poslouchají, pociťovaly obtíže a neměly by úplně potřebu nebo chuť jí někde sdílet. Proč by to měly udělat? Proč, jak je můžeme podpořit, aby k tomu sebrali odvahu a případně co se bude dít, když tohle nás sdílí?
5: Říká se, že sdílená starost je poloviční starost a ono to zní, jakože je to málo, ale jenom to, že se někomu svěříte, že vás někdo vyslechne, to může udělat strašně moc. A potvrzuju tuhle zkušenost i z našich rozhovorů, co se ženami máme, kterým vlastně nabízíme po porodu telefonáty v rámci koordinátorek podpory. A to je něco, co jsem zatím nepopsala, ale je to napojené právě na ten program screeningu v porodnicích. A to jsou vlastně naše vyškolené specialistky, koordinátorky, které vlastně nabízí telefonickou podporu těm ženám. A z těch rozhovorů se mnohdy ukazuje, že to, co úplně nejvíc potřebují, tak je to, že někdo vyslechne, že je nebude soudit, že jim řekne, co je a co není normální, že v tom nejsou sami, že si tím prošel i někdo další a že někdo validuje ty jejich pocity, tu jejich situaci a prostě jim řekne, že je to v pohodě, že to není vždycky všechno perfektní a že oni taky nemusí být perfektní. A s tím souvisí i to, že když se svěříte třeba někomu, kdo si prošel něčím podobným, nějaké jiné ženě, jiné mamince, tak mnohdy zjistíte, že v tom opravdu nejste sama. To rodičovství, to mateřství v tomhle někdy může být izolující. Myslím si, že v dnešní době je i velký tlak, třeba i ze strany sociálních sítí, na to, jak to všechno má být krásné, růžové, zalité sluncem a o to víc se třeba stydíte o tom mluvit, ale myslím si, že když se nebudete bát otevřít, tak vlastně najednou zjistíte, že opravdu nejste sama, že kolem vás je spousta dalších žen, do kterých byste to třeba na těch sítích právě vůbec neřekli, ale procházeli si něčím buď stejným, anebo velice podobným.
4: Ta normálnost nebo normalizace, jak jste zmínila, že s tímhle obdobím souvisí vlastně trochu, že nevíme, co dělat, cítíme nějakou nejistotu, cítíme obavy. Do jaké míry je to něco, co k tomu ještě patří, anebo něco, co už nám, kdy nám to dává najevo, že se něco děje? Co je ten bod zlomu?
5: Patří to k tomu určitě. Myslím si, že s tím souvisí i to, jak jsem zmiňovala třeba tu izolaci a to stěhování. Tak v dnešní době mnohdy třeba vaše miminko, co držíte, tak je opravdu to první miminko, které ve svém životě vidíte. Takže je úplně normální, že prostě nevíte, co s ním. A je úplně normální, že nevíte, proč brečí a nevíte, co všechno vás čeká. Ten konflikt nebo ten střed toho očekávání a reality, to je něco úplně jako typického, s čím se ty ženy hodně na nás obrací. To, co je normální a to, co po porodu zažije vlastně většina žen, až třeba 80%, tak my tomu říkáme takzvané baby blues. To právě popisuje ten stav, řekněme 14 dní po porodu, kdy právě dochází k těm častým výkyvám nálady. Někdy jste ze všeho strašně dojatá a nadšená, pak jste zase jako smutná, unavená, máte ty obavy, ty pochybnosti. Ta nálada se hodně střídá, můžete být právě posmutnělá, plačtivá, unavená. Souvisí to s tím zžíváním se s tou novou situací a taky s tou velkou hormonální změnou, ke které po porodu dochází. Důležité je si všímat některých signálů. Za prvé, že ten stav by skutečně se měl po těch 14 dnech dnech začít minimálně lepšit. Za druhé, že by ta smutná, pesimistická nálada neměla přetrvávat většinu času. Mělo by se dařit jí něčím odklonit. Když uděláte něco pro sebe příjemného, co máte ráda, tak vám prostě bude líp. Ale pokud je to stav, co přetrvává těch 14 dní a více, tu smutnou, depresivní náladu máte po většinu času. Nic vlastně nefunguje, nemáte náladu na ty věci, na které byste dřív náladu měla a fungovaly by vám. Začíná se do toho přidávat třeba problémy se spánkem. Ten spánek obecně je opravdu velmi, velmi důležitá proměna v tom perinatálním období. Případně i nějaké výkyvy, co se týče chuti k jídlu, ať už je to opravdu přehnaná chuť k jídlu, nebo naopak, že vůbec prostě jíst nechcete. Nedaří se vám fungovat v těch každodenních aktivitách. Máte pocit, že přestáváte opravdu zvládat tu základní péči o sebe nebo o to miminko, tak to jsou takové jako rizikové faktory, při kterých by podle mě určitě stálo za to nějakou odbornou pomoc vyhledat.
4: Jak jste mluvila o tom střetu očekávání a pak reality, řeší ženy i to, jak se ke svému dítěti vztahují, jak se cítí v tom vlastně vztahu matka a dítě?
5: Velmi. Určitě ano. Máme takovou představu, že jakmile to miminko v porodnici poprvé budete mít v náručí, tak vás zaplaví nepředstavitelná láska, jakou jste nikdy necítila, a že ta mateřská láska je něco jako automatického. A když se to neobjeví, tak musí být s váma něco špatně. Určitě to tak není. Jsou ženy, které tenhle pocit popisují, a jsou ženy, které nic takového nezažily. A nedělá to z nich špatné mámy. A je důležité si uvědomit, že naše myšlenky nejsme my, a v těch nejhorších chvílích, kdy jsme vyčerpaní, za celou noc jsme se 18krát probudili k dítěti, které brečí, ačkoliv k tomu podle nás nemá vůbec žádný důvod, nebo ho aspoň nedokážeme nějak odhalit. A nevysprochovali jsme se, nenajedli jsme se a doma máme měsíc neuklizeno, tak nás prostě nenapadají hezké věci. A to jsou třeba myšlenky, za které se ženy strašně často stydí. Bojí se je říct nahlas. Myšlenka dokonce třeba i to, že by si přála prostě neotěhotnět. Že by si přála to vzít vlastně zpátky. Že by chtěla tady mít ten klid bez toho dítěte. A potom se za tyhle pocity vlastně stydí, protože jak si přece můžu dovolit něco takového říct o tom mém tady vymodleném miminku. Ale to, že vás tohle napadne v těch okamžicích toho vyčerpání, to se prostě fakt děje a nedělá to z vás tu špatnou mámu, ale nemluví se o tom. Takže se nedivím, že pak ty ženy mají obavu, jak na ně třeba někdo bude nahlížet, protože přeci to všechno má být krásné a mám to dítě milovat bezpodmínečně.
4: Takže byste bez obav tuhle informaci, pokud jí, nebo tenhle pocit, pokud ho máte, vzala a s někým ho nasdílela.
5: Určitě, klidně.
4: Právě proto, že když se o tom nemluví, tak pojďme najít nějakou cestu, jak a komu to říct. No, ti blízcí, když tady byl před časem váš kolega Antonín Šebela,
5: ano,
4: tak říkal, že jako možná dokonce největší akcelerátor těch pozitivních i těch negativních emocí u matek potom, co se narodí dítě, je jejich nejbližší okolí. Že to většinou spíš není ten, kdo pomáhá. Jak to vychází teď, nebo co víte o okolí matek?
5: Asi vám nedokážu říct třeba, kolik rodin pomáhá a kolik
4: je hrozných. A kolik
5: přesně
4: je
5: tak.
4: No jasně, to já jsem ani nechtěla, ale jestli pořád platí, že ti naši nejbližší jsou možná někdy naši nejhorší.
5: To platí, to bohužel platí a vlastně jste to velmi dobře řekla, že pokud funguje to moje nejbližší okolí a mám tu podporu, ať už je to partner, širší rodina nebo prostě přátelé, to, že na to prostě nejsem sama a že mě podporují, tak to je ta nejlepší prevence na to, aby došlo k nějakým závažným obtížím. A pokud nefungují, pokud tu podporu nemám, nebo pokud naopak ještě víc přilévají do ohně té situace, tak samozřejmě se ten stav bude horšit.
4: A děje se to?
5: Stěžují si na to. Takové, jako já to nechci zlehčovat, ale asi si všichni umíme představit ty rozhovory jako s tchýněma a o tchýních. Konflikty, vlastně jako nesoulad toho očekávání třeba mě jako matky nebo nás jako obou rodičů a našich rodičů, toho, jak si oni představují, že bychom to jejich vnouče měli vychovávat a za jejich generace se to všechno dělalo jinak, tak to třeba může být hodně častý zdroj těch konfliktů. A přímo s partnerem, tak tam je těch témat taky spousta. Tam je hodně náročné sladění toho partnerského života, rozdělení té péče o domácnost, často nějaké pocity u toho muže, že třeba, protože to jsme nezmínili, ale je to taky velmi důležitá oblast duševní zdraví těch otců, kdy třeba oni sami se potýkají s tou novou situací, s tím stresem, s tím tlakem na to, že to má být ten živitel té rodiny, má se postarat a jeho žena je teď velice zranitelná, má pocit, že nemá nárok na to si třeba na něco stěžovat a musí se to jejich domácí fungování vyladit v té úplně nové situaci. A do toho třeba jsem se setkala se ženou, se kterou jsem právě měla takový podpůrný telefonát, která vysloveně měla pocit a měla výčitky, kdyby si tomu partnerovi řekla o tu pomoc, protože měla pocit, že on přeci chodí do té práce, on se o nás jako stará a já bych to měla zvládnout. To je teď ta moje role. Takže jsem jim prováděla tím, že na to opravdu nemusí být sama, že oni jsou oba dva rodiče a je potřeba nějak společně pracovat na tom, jaké to nastavením oběma bude vyhovovat, aby na to prostě neskončila všechno sama. A tím bych možná dala i radu právě tomu okolí, protože s maminkou jsme řešili, jak si říct o pomoc, ale to je mnohdy taková jako, nechci říkat úplně chyba, protože je to samozřejmě myšlené dobře, ale my se často ptáme, co pro tebe můžu udělat, nebo ozvi se, kdybys něco potřebovala a myslíme to dobře, ale ženy, které třeba cítí ty výčitky, že tu pomoc potřebují, tak se nebudou chtít ozvat, protože mají pocit, že na to nemají ten nárok a nebo nevědí vlastně s čím, ono je to vlastně takové
4: kde
5: jako,
4: začít, že?
5: Kde začít, přesně tak, je to vlastně další mentální zátěž, kterou ta žena pociťuje, protože ona se v hlavě musí sestavit, co je teda všechno potřeba udělat, pak si to nějak sprioritizovat, pak z toho vybrat, s čím teda nejvíc potřebuje pomoc a teprve pak vám ten úkol zadat. Takže když už jdete k té svojí kamarádce na návštěvu, k tomu kojenci, tak ano, pochovejte si miminko, popovídejte si, ale třeba jí vyndejte myčku. Jo, vlastně takovéhle jako obyčejné praktické aspekty jsou to, co ale pak dělá ten úplně největší rozdíl. A mnohdy se fakt jako nemusíte ptát, ale prostě proaktivně něco udělejte.
4: K těm ženám, novopečeným matkám, když cítí, že by tu pomoc potřebovali jednorazovou dlouhodobou, to je úplně jedno, jaké mají teda možnosti?
5: Od těch úplně nejzákladnějších, tak je prostě promluvit se s někým blízkým, sdílet to v tom svém okolí. A trošku nad tím sdílet to s nějakou jinou ženou, která si prošla něčím podobným. Takže ať už to bude v nějakých mateřských centrech, komunitních centrech, anebo třeba využít nějakou peer konzultaci. A peer konzultantka to je právě žena, co také si prošla duševními obtížemi a může si s vámi zavolat, nebo se v rámci nějaké komunity můžete sejít a ty informace spolu probrat. Tohle je něco, čeho se lidé bojí, chápu asi i proč, kvůli nějakému stigmatu nebo nějaké předchozí špatné zkušenosti, ale navzdory tomu to řeknu a to je říct to třeba praktickému lékaři nebo gynekologovi, protože ti by také měli být schopni poznat ty varovné signály a rozpoznat třeba, jak už závažné ty vaše obtíže jsou a zároveň pak budou případně schopni vás odkázat na nějakou další specializovanou péči. Ta specializovaná péče samozřejmě může mít formu nějaké psychoterapie, ať už krátkodobé podpory nebo dlouhodobé a v těch závažnějších případech, když už se opravdu bavíme o nějaké té psychiatrické diagnóze nebo dlouhodobých obtížích, které se dlouhodobě nelepší, tak už to může být vysloveně třeba klinický psycholog nebo právě psychiatr.
4: No a pojďme ještě se zeptat pro blízké, protože si myslím, že musí existovat situace, kdy se vlastně ta žena propadá a není schopná to reflektovat. Ale vidí to třeba někdo, kdo jí má rád a kdo jí je zvyklý vídat a ví, že v téhle kondici prostě to pro ní není bezpečný. Tak co tyhle lidi můžou dělat?
5: To je určitě velice těžká situace, zvlášť když máte pocit, že vy na to ten náhled máte a žena na to ten náhled nemá. Rozhodně není dobré jí začít přesvědčit přesvědčovat a tlačit do něčeho proti její vůli. I v tyhle chvíle je dobré tam prostě být, vyslechnout, validovat ty pocity a pokusit se nabídnout co největší pomoc. V nějakých okamžicích krize, kdy opravdu nevíte co a kam, tak bych upozornila i na krizové linky, které jsou vlastně k dispozici zdarma a 24/7. To znamená, zatelefonujete, proberete, zeptáte se. V těch nejlepší je potom třeba i nabídnout, sám třeba udělat ten průzkum. Hele, tady jsem našel třeba právě tuhle organizaci s těma pírkama, nechci se na to kouknout, nebo co kdybychom tam společně zajeli. Udělat ten první krok, protože když se necítíte dobře a vlastně nevíte, jak se v té situaci zorientovat, tak může být hodně těžké už jenom sednout k tomu Googlu a zjistit, co je vlastně všechno k dispozici. Takže zkusit to najít sám nebo sama a zkusit to proaktivně nabídnout, aby vlastně ten první těžký krok z toho zmizel. Když už dochází k nějakým těm opravdu závažným stavům, kdy ta žena už by třeba mohla být i sama sobě nebezpečná, tak v takovém případě je na místě volat sanitku a vysloveně se tam vlastně na dispečingu domluvit. Oni pošlou specialisty, vyhodnotí situaci, ale to už se bavíme opravdu o těch jako výjimečných, nejzávažnějších stavech.
4: Já si pamatuju, a určitě se to děje dál, že vy, když čekáte dítě, tak jste vlastně fyzicky pod jako velkým drobnohledem. Krev, cukr, kolik vážíte, jaký máte tlak, co ta mysl, nebo co ta duše, to se zatím, jestli to teda správně chápu, v té jako standardní základní péči neobjevuje. Ale je nějaká naděje, že by začalo?
5: No, to je přesně to, co zaostává. My jsme u nás na západě strašně pokročili v tom, že se dokážeme postarat právě o to fyzické zdraví. Takže byť samozřejmě komplikace, tragédie se dějou pořád, tak se ale daří strašně dobře minimalizovat. To, co je tím pádem ale pak velmi alarmující, je, že v tuhle chvíli vlastně ten hlavní příčina úmrtí v těhotenství po porodu, tak je sebevražda. Právě proto, že my dokážeme řešit ty fyzické komplikace, ale už málo řešíme ty duševní komplikace. Tak to byla taková hodně dramatická informace, kterou asi nechci nikoho vyděsit, ale spíš pro ilustraci, že máme před sebou prostě obrovský úkol teďkonc. Je naprostá pravda to, že se řeší hlavně to fyzické zdraví a zároveň po porodu vyjdete na kontrolu v 6 nedělí a pak už chodíte na kontroly s miminkem a jako matka tak trošku ten systém přestanete zajímat. To, co my se snažíme změnit, je právě to, aby součástí té běžné zdravotní péče byla i ta péče o to duševní zdraví. Takže jako jsem popisovala ten screening v porodnicích, tak usilujeme o to, aby ten screening byl i v průběhu těhotenství. Aby vlastně alespoň ve dvou bodech každá žena v tom běžném systému zdravotní péče z pojištění prošla tím screeningem a bylo u ní vyhodnoceno, zda se tam nenalézá nějaké zvýšené riziko těch duševních obtíží. A aby existovaly guideliny, aby existovaly jasné postupy pro ty zdravotníky, co v jaké situaci dělat, jaké skóre je považováno ještě za normální, jaké už je třeba nějaké rizikové a stálo by za to dál sledovat nebo nabídnout té ženě nějakou další podporu, a které už je opravdu tak rizikové, tak vysoké, že vyžaduje nějakou okamžitou intervenci. Mm-hmm. Tohle by se dělo v průběhu těhotenství, dělo by se to v té porodnici a zároveň by se to dělo i dál po porodu. To je něco, co už teďkon máme také. Ta žena se vlastně může sama vybrat, jestli chce, aby ten dotazník chodil opakovaně. Takže ona vlastně pak na e-mail dostane odkaz, kde ho může vyplnit znovu, a to po 14 dnech od porodu a pak vždycky po měsíci. A sama může takhle sledovat, jak se třeba ty příznaky mění v čase, a vždycky pak má možnost vlastně vyhledat nějakou tu další péči, která jí je třeba doporučena. Ta vidina je, že to opravdu bude plošný systém. Já jsem zmínila, že teď máme zapojených těch 46 porodnic. To už je víc než polovina v České republice, takže já jsem z toho moc šťastná. Cílem je, aby to byly vlastně všechny porodnice. A jsem velmi ráda, že to je něco, na čem už se teď pracuje aktivně. A pracuje se nad tom s Národním screeningovým centrem, který vlastně spadá pod ÚZIS, pod Ministerstvem zdravotnictví. A jednáme se všemi my zástupci těch důležitých třeba zdravotních společností, abychom takovýhle systém společně vytvořili a abychom ty doporučené postupy vytvořili.
4: Co byste řekla, že nám, co nás teď poslouchají a možná je to teprve čeká to období?
5: Že jsou to frajerky. protože mateřství není sranda a obdivuju každou ženu, která to zvládá, že nemusí být perfektní, že stačí, když budou dost dobrý a že je úplně v pohodě se o tu pomoc říct, když je potřebují.
4: Tak to byl vzkaz od Kristýny Hrdličkové. Děkuji, že jste s námi dneska byla v Houpačkách.
5: Moc děkuji za pozvání.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv. Casablanca.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave.
3: Ahoj, Klárko.
6: Ahoj, Vilmi.
3: Děkuji, já jsem se vrátila do let dramatického kroužku a dala jsem tady tomu všemu jako všechno své.
6: Ne, děkuji.
3: Stejně jako Marek Ztracený na Letné, ale k tomu se dostaneme. On se připodobňoval k Michaelovi Jacksonovi, tak já se tady cítím jako někdo trochu menší, ale stejně kreativní. No každopádně, přátelé, všimli jste si, že dnes tu není Míra, ale je tu jiný vzácný host. Děkuji. Jak jsem napsala do anotace, milovnice mikrofonů a pěší turistiky.
6: Je to tak.
3: Klára Nováková.
6: Děkuji. Musím říct, děkuji velice, jsem velice poctěná. Ano, milovnice mikrofonů skutečně jsem. I milovnice pěší turistiky, což je vidět určitě na mých kolenou, pokud koukáte na video. Ano.
3: Nalejte si YouTube Rádia Wave, ano. Protože vidíte Klárky kolínka a kotníky. Ne, ano. Dobře, tak hele, jakoby my tady s Mírou zkoušíme prodávat všechno, co máme.
6: Rozumím.
3: Takže když jdeš do toho, tak musíš vědět, s čím prostě nabízíme tady tvoje kolena.
6: Ano, je to tak.
3: Tak můžeme u toho klidně začít.
6: Dobrá,
3: klidně. A než se dostaneme k té popkultuře, takže prosím tě, budu jako tvůj rodič. Kde jsi to zrasila, co z holka dělala?
6: Takže vážení, já jsem byla nyní tak jako 10 dnů na takové túře, která se jmenuje Tour du Mont Blanc a chodí se kolem Mont Blancu a je to po třech zemích, má to 170 kilometrů, je to po Francii, Itálii a Švýcarsku a je tam 10 000 metrů převýšení. No a já samozřejmě nemohla odejít s prázdnou, že? Takže jsem se tam několikrát natáhla, z toho mnohokrát na svá kolena, která mě pak jako pálila hodně, ale dobrý, přežila jsem to, jenom ty kolena vypadají trošku děsivě. Ale teď už to vypadá fakt jako docela dobře oproti tomu, jak to vypadalo předtím. To byste nechtěli vidět, to by musel podle mě i YouTube jako zakrýt, protože by to asi nebylo úplně...
3: Museli bychom to rozmazat.
6: Přesně.
3: No, ty jsi říkala pro běžný smrtelníky, že si vycházela dvě sněžky denně?
6: No v podstatě. To bylo šílené.
3: A v tomhle horku?
6: Jo, a v tomhle horku. A tam bylo teda taky horko. Přesně, jakože nebylo tam takový horko jako tady. Ale na to, že to bylo jako v horách, tak tam bylo fakt horko. Takže aspoň jsem se jako opálila, to je super. Ale jako i tohleto já, jakožto člověk, který má spíše, a teď se omlouvám, ale preferuje spíše sladké nápoje. A není úplně fanda vody, jsem sebou táhla prostě víc vody. A pila jsem vodu.
3: Já se u tohle musím prostě pozastavit. What do you mean? Že nemáš ráda vodu, jakoby.
6: Prostě nemá to chuť, no. I'm so sorry.
3: Ty jo, a co třeba jakoby ta hydratační složka? To tě neláká?
6: Ne.
3: Těžko se mi tomu rozumí, ale snažím se na tebe nacítit. No mně přijde, že tady ten zvyk mývají spíš jakoby třeba naši prarodiče. Že jakoby mají vždycky u té sedačky, u toho ušáku, u té televizky prostě nějakou ochucenou,
6: no
3: třeba
6: chápu.
3: Jemně perlivou vodu.
6: No tak ale, no
3: a pak
6: to
3: tady ty.
6: Ochucenou, jemně perlivou jakoby vodu s příchutí třeba broskve. To je nejlepší, když je vychlazená ještě. No. I love it. Ale prostě voda,
3: A si ještě jakoby podle mě ten typ lidí si představuju, že jako hodně ledují, ale ty nemáš mrazák, nebo
6: no,
3: máš?
6: No, ne, ne, no je zamrzlej ten mrazák.
3: Mrazí, ale moc.
6: Jo, ale moc, přesně.
3: Zdravíme
6: ale...
3: Aničku Vavanovou, která si zamrazila všechno v lednici, protože neviděla pozor, jakoby přátelé, že o tohle budete ochuzení, protože existuje koncept Close Friends Reels.
6: A cože?
3: Jo.
6: Aha,
3: jo, na platformě Instagram, ano.
6: O,
3: a moje oblíbená mikroinfluencerka, naše kolegyně Anička Vavanová, kterou jste tady slyšeli v minulých epizodách, tak sdílí videa ze svého života, včetně toho, že si chtěla přimrazit lednici, ale stalo se jí to až moc a pak měla všechno zmražený a mě to hrozně pobavilo.
6: Oh.
3: No, takže nemáš šuplík na led jako sugar daddy.
6: Ne, to nemám.
3: A lidé
6: nemám,
3: v Americe.
6: Která, ano, ano, přesně. Která si kupuje sugar daddy, si vlastně kupuje ten led, jo. Ta říkala, že si ho kupuje.
3: Jo, jo, kupuje a hází si ho do toho šuplíku a pak si ho nabírá.
6: Z toho já mám prostě ležící instantní bolest v krku. Jakmile jsem ji viděla, jak to prostě jako ukazovala, řekla, byla jako...
3: Ty musíš být opatrná na ty hlasivky. No dobře, a ještě poslední teda jakoby část rozhovoru s člověkem, který miluje pěší turistiku.
6: Ano.
3: Já jakožto člověk, jako většinový odpůrce fyzické aktivity, jako čím bys mi to prodala? Co je na tom tak skvělý? Proč to děláš pořád dokola? Já tomu fakt chci porozumět.
6: Obecně pěší turistiku?
3: No tak ty jsi byla, že jo, šla si Santiago, byla si v těch...
6: Ve skotském
3: a ještě v Norsku.
6: Jo, to taky jsem byla, ano, na Lofotech. No,
3: a ještě někde určitě.
6: Hele, ono je to prostě strašně super v tom, že ty jako celý den chodíš a jediný, co tě zajímá, je to, jestli někam dojdeš a jak se tam najíš a jak se tam vyspíš. A to je všechno prostě. A je to super a máš tam k tomu krásný výhledy, krásnou přírodu, úplně vypneš, takže jako já jsem rozhodně prostě totální propagátor tady pěší turistiky, ale zrovna tahle ta túra, pozor na to, ta byla fakt challenging. To bylo fakt jako, to bylo moc. Ale bylo to super.
3: Dobře.
6: Prodala jsem ti to, nebo?
3: Ne. Ale znělo to moc hezky.
6: Jo, aha.
3: Já myslím, že někomu jinému to možná prodala.
6: Fakt jako pěší turistika, prosím, pojďme tady udělat nějaký hiking.
3: Kroužek.
6: Prostě kroužek, nebo
3: turistický
6: prostě
3: O,
6: mega
3: jako bylo na základní škole, že o turistický O, jako turistický kroužek, to jste neměli?
6: Turistický
3: O, jakože, tak se to jmenovalo.
6: Turistický
3: ale
6: o,
3: četlo
6: jako...
3: se to jako turistický kroužek.
6: Jo.
3: Ale psalo se to jenom jako
6: jo,
3: turistický
6: aha,
3: O.
6: Aha, už jsem to pochopila. Hej, já byla jako turistický oběd, nebo jako co, proč tam je to Očko
3: to by,
6: prostě.
3: To by lákalo mě, turistický oběd.
6: Ale tak třeba přesně, jakože potom, když to dojdeš, tak potom to jídlo chutná ještě mnohem líp, tak...
3: Jo, a pak ten chlazený, slazený nápoj
6: ano,
3: chutná
6: to
3: jako
6: chutná úplně
3: modré
6: nejlíp
3: z nebe. Prostě.
6: No mega, takže... To by tě taky nelákalo? Jakože
3: to, prostě. Už, to už jakoby, musím říct, že jakoby motivace jídlo lomeno pití pro mě jakoby vždycky hrála velkou roli a já už jsem to tady jednou ve Slejváku říkala, ale třeba můj tatínek mě bral na plavání a potom jsme zaručeně vždycky chodili do restaurace na velikánskou večeři.
6: No prostě, ale no a vidíš, a tohle máš i tady, akorát prostě to musíš jako fakt ujít reálně.
3: Jo, jo, ty dvě sněžky jenom.
6: Jo, jo, jo,
3: a pak,
6: jo, jo, přesně,
3: pak
6: každý
3: se můžeš
6: den,
3: najíst.
6: No.
3: Jo, jo, jo, no. Dobře.
6: Jednou tě přesvědčím. Hele, velmi jednou půjdeme na nějaký hiking výlet, co říkáš?
3: Nikdy neříkej nikdy. Já myslím, že jo, že začneme jakoby procházkou.
6: Tady kolem Českého rozhlasu.
3: Z večeří.
6: A potom...
3: Můžeme to stupňovat.
6: Dobře, dobře, ale v pohodě, no. V pohodě, já si počkám.
3: Ale jakoby dotváří to tvůj níž charakter. Mně se líbí, když lidi mají osobnosti a mají zájmy. A tohle je jakoby pro mě velmi, velmi cool
6: děkuji
3: zájem.
6: Ale tak
3: a trendy
6: ty máš
3: vlastně
6: taky jakoby osobnost a zájmy.
3: Změna tématu. Ale děkuji, že si to myslíš. Ne, tak já musím ty koníčky nějaký trošku jakoby rozjet, protože čím jsem starší, tak můj koníček je prostě količka a Fortnite, takže
6: ale
3: to je
6: to
3: fakt velký
6: jakoby
3: špatný.
6: Ta količka, jak jsem říkala v tom
3: količka
6: videu,
3: količka,
6: ve kterém
3: ano
6: si ty neviděla.
3: Kolový nápoj.
6: Ano, kolový nápoj.
3: Kolový nápoj.
6: Ve kterém, co jsem říkala ve videu, které si ty teda neviděla, bohužel, protože tam byl odkaz přesně i na Slejvák.
3: Já tě nemám za co nachytat, jeden, no.
6: Ne, nemáš prostě, jakoby, takže ano, přesně poslouchala jsem a přesně jsem vám tam dala shoutout a nesetkalo se to s ničím, takže...
3: Ty budeš mít na konci roku na zelený platformě, že jsi číslo jedna fanoušek Slejváku. Doufám,
6: tak,
3: protože
6: ano,
3: jestli ne...
6: Je to tak, ne, to
3: tak
6: jako...
3: Tak pak call-outnu já tebe.
6: No to v žádném případě, to já rozhodně budu, protože jakoby... Ale jako nevím, no, to si asi, jako samozřejmě, že jsem poctěná, že jsem opět tady, opět je to pro mě, ano, je to pro mě velká podsta, samozřejmě, já, jak říkám, sedím u toho telefonu, jakmile se mi rozsvítí od tebe, nebo od Míry zpráva, Klárko, přijď do Slejváku, já jsem jako, jo, všechno ruším, jdu do Slejváku.
3: A my si toho moc vážíme.
6: No, není
3: Klára
6: to
3: Nováková. byla bych dobrý moderátor nebo moderátorka night show,
6: jo,
3: night show.
6: Určitě, jo.
3: Jako z toho výběru, co v Česku je,
6: Jo.
3: By to možná
6: jo,
3: šlo.
6: Já bych si hrozně přála, kdyby tady v Česku byla nějaká fakt mega, mega, mega dobrá prostě late night show. Já jsem, když jsem byla mladší, tak jsem jako fakt jsem obsesovala nad tímhle. Fakt jsem to měla hrozně ráda.
3: Jako?
6: Ne, jenom těma jako anglickýma, prostě zahraničníma a tak. A hrozně mě to jako bavilo a vždycky, když jsem přišla z nějakého filmu nebo tak, tak jsem si pouštěla ty rozhovory. A fakt jsem byla toho jako velký fanoušek, dokud jsem se psala i nějakou seminárku, myslím, jako na výšce, jako na koncept, jak to vlastně jako vzniklo. A hrozně mě to bavilo. Nějak jsem teďka o toho už jako opustila, koukám spíš na různý bizáry prostě, ale v tom Česku to prostě nemá takovou jako tradici
3: úroveň
6: vlastně,
3: tradici.
6: Úroveň a tak, no, jakože prostě tam ty late night show fakt jsou, jakože se to pouští večer, ty lidi na to fakt koukají a tady to prostě nemá takovou jako, asi by to nemělo úplně sledovanost, no.
3: Každopádně oslým můstkem už prostě musíme k té popkultuře, jo, proto
6: tak,
3: jsme tady. Ať nás nikdo ještě nevypne, kdo nás nevypnul.
6: Ano.
3: Jdeme na to. Ty jsi zmínila slovo film.
6: Ano.
3: A
6: wow.
3: To je oslý můstek takzvaně na sílu, ale nic jiného dneska nemám v rukávu.
6: Ne,
3: nemám rukávy ani dneska. Takže nepromiň. Já vím, jestli vám přijde, že jsem trochu trapná dneska, tak to je proto, že je tady Klárka a Klárka se směje všemu.
6: To je pravda.
3: Takže já mám pocit, že jsem hrozně vtipná.
6: No, mega seš, jasno.
3: No, právě no. Takže takhle se tady máme dneska. Takže film.
6: Ano.
3: Film, já vím, že chtěla jsem jako probrat to, co jsme teď viděli v poslední době, co nás teď baví. Ty mě furt lákáš na ten zvláštní seriál se Zoe Kravitz.
6: Ano, High Fidelity, přesně to jsem hned psala, jakmile jsem poslouchala na té své tůře, ten slejvák. Tak to jsem přesně vám potom psala do skupiny, že jsem byla jako hej, High Fidelity, Zoe Kravitz, kdokoliv, kdo jste to navrhnul, je to super seriál. Fakt se mi to líbilo, já jsem to viděla asi před 5 lety nebo tak a fakt mě to bavilo, bylo to super, takže jako jo, podívej se na to.
3: Tak tady aspoň posluchači, posluchačka, co nám psala tip, tak se tady můžete spojit s Klárkou.
6: Ano, prosím, protože já si o tom nemám reálně s kým povídat, protože já
3: znám.
6: To nezná nikdo, podle mě.
3: Níž, vidíš si níž osobnost, máš další níž zájem a já to cením prostě.
6: Děkuji.
3: No a já vím, že jsi viděla novýho Spidermana, kterýho my už jsme řešili s Mírou, ale
6: tak?
3: Já jsem ještě neslyšela tvůj názor a doufám, že se bude třeba trochu rozcházet, ačkoliv vím, že nejspíš ne. Klára Nováková.
6: Ano, já jsem včera skutečně konečně teda viděla nového Spidermana, jelikož teda jsem ho nemohla vidět, protože měl premiéru v době, kdy už já jsem byla pryč. No a vlastně, jak bych to jako ohodnotila, vlastně bylo to fajn, přesně i jak říkala jako Míra, bylo to fajn, bylo to milý, dobrý písničky, super herecký obsazení, jakože to prostě ten Tom Holland, ty prostě podle mě fakt skvělý Spider-Man, Zendaya je skvělá, prostě všichni ostatní, co tam hrajou, vlastně všichni jako dotváří takový strašně super vlastně hereckou skupinu, herecký jako uskupení, že vlastně jsem z toho nadšená, ale myslím si, že jako ty předchozí díly byly nějakým způsobem možná trošku jako zábavnější, vtipnější. Tady už se mi to zdálo, že to bylo trošku dlouhý. Že se mi to jako, že jsem fakt si jako uvědomovala čas od času, že jako tyjo, už tady sedíme jako docela dlouho. A vlastně to skončilo docela jako neuspokojivě pro mě. Já jsem z toho byla trošku smutná. Vlastně jsem byla jako ne, tak to nemá prostě skončit, co to je. Ale pořád si přesně stojím za tím, že já nejsem úplně jako velký fan těch komiksových filmů, nemám v tom prostě jako, nemám zhlídnutý všechny prostě filmy v rámci Marvelu, DC, něco prostě jakoby, takže já se nepovažuji rozhodně za žádného znalce v tomhletom, ale prostě nějaký filmy jsem viděla, Avengers něco a tak a myslím si, že ten Spider-Man je fakt prostě jako fakt jako dobře udělaný, že prostě fakt jako cílí na tu, i na, hodně na tu mladou generaci a že mě to prostě fakt baví a zdá se mi to, že to nejsou výplně

0: Duny, protože jsem byla na Odise v takovém kině, v které to Christopher Nolan zamýšlel.
1: Ano.
0: Nikoliv na prostě všech těch memes, na malém telefonu, na MP3, na obrazovce v letadle.
1: Kde jsou useklí prostě jako
0: kde jsou miniaturní. Mm-hmm. A ty jsi vlastně byla na premiéře, kde mm-hmm. právě byla ukázka té Duny, nějaká třeba desetiminutová, vlastně docela
1: jo,
0: dlouhá.
1: Jo, docela dlouhá, no, je to pravda.
0: A já teda jsem popravdě četla z ty knihy, nebo nějakou aspoň?
1: Nečetla, ne. Moje
0: to commitment četla... docela, oni jsou tlustý.
1: No právě, no. A jako já nejsem zase úplně fanda sci-fi knížek. A vlastně ty filmy se mi líbí natolik, že já si radši počkám prostě na ty filmy, jak to tam bude vypadat a nechám se vlastně překvapit, protože podle informací, co jsem jako četla, tak vlastně teďka Paul Atreides, který ho teda hraje Timothée Chalamet, taky milovaný herec, tak že by měl být zlej v tomto díle.
0: Mám mu trochu přepnout a mám mu to takzvaně stoupnout do hlavy, no tak jsem to zvědavá. No, ale se Zendayou, že oni tam právě tvoří pár a Zendaya má ty modrý oči a prostě je to natočený úplně neuvěřitelně a ta vlastně ta drobná ukázka byla z nějaký váleční scény.
1: Ano.
0: A já jsem teda měla úplně zatajenej dech, až jsem si říkala, že nevím, jestli zvládnu na to jít v prosinci do kina, abych se nebála.
1: Jakože by... Že by si z toho bála, že se to jako děsilo?
0: Že já se bojím, že tam bude hrozně moc vlastně těch bitev a těch válek.
1: No to asi bude, no.
0: A teď on bude prostě zlej a já pak z toho budu smutná.
1: Jako to jo, to jako taky bych z toho byla asi smutná, ale zároveň prostě mě se z toho tajil dech z toho důvodu, že jsem byla jako tyjo, jak se tohle to dá přesně před takhle jako obrovským filmem Odyssea Christopher Nolan prostě jako, že pustí ukázku z dalšího obrovského filmu prostě od Denise Villeneuve, prostě úplně si říkám, tyjo, tohle je ten pík toho, co se dá prostě jako udělat v tom filmu a byla jsem úplně, že yes, lepší ukázku jste zvolit nemohli, děkuju moc, jsem úplně navnazená teďka na tu Odysseu a tím, že jsem viděla vlastně ukázku na tu Dunu, tak jsem byla jako yes, dva moje nejočekávanější filmy jsou v podstatě jakoby aspoň nějakým způsobem takhle propojený a úplně jsem si říkala, tyjo, jako jestli se mi už takhle u té ukázky tady dech, tak co budu dělat při tom filmu, já reálně skolabuju. Já reálně se budu klanět, takhle budu tam jako o můj bože, ano, děkuju
0: začne
1: za to.
0: Začne se zase tleskat v kině prostě.
1: No, to
0: tleskalo se na té premiéře té Odysseji, nebo ne? Asi ne.
1: Myslím si, že ne, tyjo. Myslím si, že ne, ale...
0: Já jsem z toho maloměsta, já bych asi tleskala.
1: No, ale počkej, ale tleská podle mě v těch jako artových malých kinech se nikdy tleská,
0: jo.
1: Podle mě. A určitě se tleská na filmových festivalech.
0: Jo.
1: A teďka se tleskalo v letadle a to mi to přijde jako velký fopa, když jsme přiletěli prostě z Ženevy do Prahy.
0: No. Takže Odysseu.
1: Ano, povídej Odysseu, ano.
0: Tak já vím, že byste to už slyšeli v podání skutečného filmového kritika, kritičky Kristý Roháčkový. Zdravíme Kristý, naší přítelkyně a filmovou kritičku. A mně to přišlo vlastně fajn. Už jsem byla vlastně ovlivněna hodně tím, co jsem slyšela ze svého okolí, že jakoby má to být jeho životní snímek, má to být nejlepší film roku. I to tak vlastně prodávají v těch promomateriálech. Pak mi ale lidi říkali, je to hrozně dlouhý, je to nudný. Pak mi někdo říkal, je to jako underwhelming, nedostojí to vlastně toho, co to o sobě říká, jako není to až tak dobrý. A viděla jsem, že na Letterboxd většina mých známých tomu dala 4 hvězdičky. Takže tohle bylo to, s čím jsem do toho šla, jinak samozřejmě prostě všechny věci, co nás učili na školách, starý řecký báj a pověsti, Homéra, všechno už jsem zapomněla. Takže jsem byla podobně jako ty s Dunou, že ses nechávala překvapit. Tak i já jsem se nechávala překvapit a vlastně jsem byla moc spokojená, byli tam skvělí herci, viz Tom Holland, že jo, který vlastně byl úplně bezchybný. Vím, že mě tam rozčilovaly takové jako drobnosti u jako návaznosti střihu, kdy, jestli víš, jak ta postava toho Toma Hollanda, což je teda syn Odysseua, tak on je na tom obědě na té slavnosti nebo večeři na slavnosti u toho krále a on mu vypráví o tom jeho otci a on se dojme a pláče a byla tam nesrovnalost, že mu v jedné scéně teče slza, pak neteče a zase teče. Takže kdo jste si toho všimli? Dejte mi vědět, ať vím, že nejsem jediný blázen.
1: Já na to musím mít znovu.
0: A potom všimla jsem si, že všechny ty dámy měly ty dírky v uších po náušnicích a ta Kalypso měla 3 dírky v jednom uchu.
1: Ne.
0: To v té době dost pochybuju, že někdo nosil. Takže byla jsem jako, vy máte všechny peníze světa. Vy si můžete dovolit zalepit si uši prostě.
1: Jak jsi se stihla jako všimnout?
0: No prostě to bylo na tom obřím plátně. Nebyla jsem teda v první řadě. Ale no a prostě rozhodla jsem se, že vám tady přečtu pár, teda bohužel ne mých, ale cizích jednovětných recenzí, které jsou jakoby strašně vtipný a myslím si, že pobaví i ty, kteří to třeba ještě neviděli.
1: Takže jsem viděla na tom vlátně, jak zmiňovala Kristý, o čem jsem jí já potom psala, protože nikdo tu referenci nechápal. Mm-hmm. Jak říkala, že to plátno je stejně velké, jako když 7 slonů nebo kolik stojí prostě na sobě. A já si pamatuju, že tohle přesně nám
0: říkali. Moje dětství.
1: Ano. A,

0: To byly tam ty obrázky těch slonů pro ujektovaný na stěně, přesně. A takhle se točily.
1: A byly tam vždycky ty úvody od těch lidí. Oni tam dělali
0: a říkali, s pultíkem, že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, přesně. To už tam teďka nedělají, ale právě jsem si myslela, že to nikdo nezná. A Kristý to zmínila, byla jako, yes, konečně, konečně, tak dobrý.
0: Hele, tak přečtu vám prvních třeba 7, jo? Protože 7 je hezké číslo.
1: Ano.
0: Tak, Ryb Odysseus, ty bys miloval Google Maps. Aura Memnon byl u předních bran Troji, se hýbal jako Darth Vader, protože Aura Memnon je Agamemnon, že jo, ale on byl prostě Aura Farming. Jako Aura Farming, ne? Prostě, že jakoby farmuješ a nabíráš a jako nabíráš tu auru,
1: jo,
0: že prostě okay, jakoby jak Batman.
1: Jo, ano.
0: Jo, mimochodem u tohohle jsem viděla jako nějaký trošku negativní recenze, že lidi jako říkali, že to ne... jako neoslavuje to řecký dědictví, že tam není dost řeckých herců a že to je hodně po američtělí a po Batmanovštělí, což jako je to takový senzační prostě, no. Tohle se stalo mýmu osobnímu kamarádovi Percymu Jacksonovi jednou. Já nevím, jestli znáš Percyho Jacksona.
1: Znám.
0: Tak jako možná chápeš tuhle referenci. Buď zemřeš na moři, anebo žiješ tak dlouho, až se z tebe stanou mořští lidé, což vlastně je reference, že jo, že na ty jakoby bojovný mořský kmeny. Miluji, jak se z Odysseus stal řecký John Wick po tom, co mu zemřel pes. Což pro ty, kteří máte rádi Johna Wicka, jako já třeba, jeho postava je i ve Fortniteu. Zatím jsem si ji nezakoupila,
1: jak
0: jeho
1: je to
0: skin.
1: Možný? Proč? Je drahý nebo?
0: Jakoby snažím se být finančně gramotná.
1: Jo, takhle. To musíme být všichni.
0: Ještě dvě přečtu, jo. Doufám, že má Homer radost z téhle filmové adaptace a stejně tak i Marge. Tak. A nikam nikdy necestujte s Mattem Damonem.
1: To je pravda, to je pravda. To spoustu lidí říkalo, že prostě je pořád, že spoustu filmů bylo jako, že zachraňte ho od někud prostě. Marťan prostě, co bylo, zachraňte Vojina Ryana, myslím, i
0: možná,
1: taky.
0: Možná, jo, myslím, že
1: no,
0: jo.
1: No, takže jo, rozhodně noted, pokud bych ho někdy jako potkala, tak řeknu, Mette, super, ale nebudu s tebou nikam cestovat prostě.
0: Jo. Já jsem chtěla jakoby původně na oslí můstkovat jakoby tvoje cesty kolem Mont Blancu na to, že jsi jakoby Odysseus, ale vlastně by to bylo hrozně nevtipný, no.
1: Já bych
0: a už
1: zasmála.
0: Jsem si vymyslela jiný oslí můstek,
1: to nevadí,
0: takže
1: to
0: se nemusíme k tomu vracet. No dobře, takže to byly teda naše filmové doplňovací novinky,
1: ano.
0: Takže samozřejmě nás zajímají i vaše, nebo mě zajímají vaše názory třeba právě na Odysseu, protože bych se o tom ráda s někým pobavila. A my se tady přesuneme na další popkulturu věc a to je Zrádci.
1: Já se tak těším, jakmile hodili ten teaser, já jsem byla jedna z prvních, co to komentovala. Viděla jsem, že to přidali na Instagram.
0: Co jsem napsala?
1: Napsala jsem, myslím, něco jako yes, nebo oh my god, yes, nebo oh yes, nebo něco takové.
0: Prostě ty máš prostě mě, 3 emotes.
1: Jo, přesně.
0: Dvě.
1: A podle mě to prostě bylo yes. A pak jsem tam dala emotikonky prostě jako ohně.
0: Ano, ano.
1: A prostě podle mě to přidali třeba 30 sekund, jakože a já už jsem to komentovala a byla jsem jako...
0: Já jsem to taky viděla úplně hrozně fresh.
1: A byla jsem jako yes, dejte mi to, já to chci. Jsem připravená prostě na zrádcovský podzim. Jsem připravená na to, že prostě každý týden přijdu do práce a řeknu, o můj bože, Vilmi, viděla jsi zrádce, co se tam stalo prostě. A budeme to všichni probírat a budeme tím žít a prostě. Jsem mega zvědavá, kdo tam bude. Prostě jsem úplně, já se na to těším.
0: Ale tohle, co popisuješ, je podle mě vlastně hrozně nosná jako stránka tady té reality show.
1: Jo, to je
0: pravda. Že to jako sjednotí ty lidi. Oni mají, že ten Discord, kde vlastně pro tu komunitu, jo. Že mi přijde, že tady ta česká reality show jako nejlíp pracuje s tou svojí fanouškovskou základnou.
1: No to určitě, to určitě. A vlastně už jenom tím, že jakoby... Což si myslím, že se podle mě bude opakovat, že se ty díly vždycky dávaly v kině. Že jo. Je to prostě fakt, že ty lidi se tam jako sejdou, je to prostě event. A je to fakt, že najednou na těch pár týdnů, jako ta republika, valná většina té republiky sleduje tuhle tu věc. A je to strašně super, protože vlastně máš pocit, že jsi jako něčeho součástí, něčeho prostě velkého a prostě probíráš to pak s každým a říkáš si jo, a pak když na to nikdo nekouká, tak si říkáš, pane bože, co je s tím člověkem? Prostě.
0: Co to za divno člověk?
1: Jo, ale
0: needukovanýho.
1: první série já jsem neviděla. Já jsem viděla.
0: Jo, to já vím vlastně.
1: Takže
0: a to zrovna jakoby ta první nastolila úplnou
1: no
0: jako
1: právě, takže
0: hlačku.
1: Jakoby to, co tam prostě dělala Nicole a tak já vůbec vlastně nevím. Ty já vím jenom ten konec prostě, který se mi zdál mega epický, takže mě to pak mrzelo, že jsem to vlastně jako neviděla, ale jako hele, dobrý, prostě ta druhá, úplně jsem na to nasedla, pak jsem i shodou okolností v nějakých jazykových mutacích dabovala, takže jsem byla jako hej,
0: jazykových
1: v maďarský
0: mutacích.
1: Třeba.
0: No a přišlo ti to podobný?
1: Jakoby docela jo vlastně,
0: Ta co, Maďarska... to, co ten moderátor nebo moderátorka?
1: No ty, jako já jsem tam nikdy neměla roli, která by byla jako schopná moc. Já jsem většinou vypadla jako jedna z prvních. A vím, že jsem
0: ani
1: potom...
0: neviděla moderátora.
1: Ne, moc ne, vlastně. Jakože pak jsem byla v britský sérii, myslím.
0: A tam je skvělá, tam ta,
1: jo, ta
0: tam
1: je, ten... přesně, ta byla taková, jako, že úplně vypadala taková jako rázná, prostě jo, od rány jo, jo, a tak. Ale ta maďarská, tam si třeba vůbec nic nepamatuju, prostě. No.
0: No ta česká je právě jako hrozně specifická tím Vojtou Kotkem. Já vím, že jsem tady v minulosti říkala, že právě po té minulé sérii jsem ho byla přesycena a přestimulována, protože měl víc screen timeu prakticky než ty účastníci, třeba jak tam jakoby fejkově hraje na housle a je to hrozně dramatizovaný. Ale zároveň jako ta role toho moderátora taková jakoby vypravěčská a pohádková k tomu jako patří a i asi proto ty recenzoři to vlastně dovolili tomu Maklusovi Krugovi to takhle šíleně jakoby udělat. A zároveň ty český tvůrci přišli na to, že tohle je to, co ty Čechy baví, mají to rádi. A přesně kromě té role toho Vojty, která má být jako, jí má být dan mnoho víc prostoru ještě teď v další sérii, což jakoby, pojďme se o tom pobavit, tak taky má mít víc prostoru mise, že mají být jako promakanější, delší. A poslední věc, co vím, že to nemá začínat těma jakoby medailonkama nebo tím představením těch lidí, ale má už se rovnou začít hrát.
1: Což mi přijde hrozná škoda, protože jako jasně, ono by... jako někomu se to může zdát jako zdlouhavý to představování a tak, ale já jako asi chci do začátku té hry vědět, jako s kým vlastně mám tu čest nějakým způsobem, nějaký aspoň, jako ne, že bych si pamatovala hned po prvním dílu všechny, to určitě ne, ale prostě chci mít nějaký záchytný bod a chci prostě vědět něco o těch lidech a nejenom jako, že bejt tam jenom pro tu hru, protože mě vlastně jakoby konec konců z toho dílu samotného vždycky nejvíc baví to, jak na konci prostě jako diskutujou a prostě jako, že polemizujou a hádají se a tak a vlastně jako jasně i ty mise jsou jakože zajímavý, co tam jako dokážou vymyslet, to jo, ale vlastně všechny ty věci, které chtějí oni posílit, ať už prostě roli jako toho hradního pána, roli prostě těch misí a tak, tak jako vlastně to nepotřebuju. Já chci vědět co nejvíc o těch lidech. A chci vědět prostě jakoby, jakým způsobem ty lidi prostě přemýšlí a jak dokážou intrikovat a jak dokážou lhát nebo naopak prostě být jako věrný a tak. A vlastně mi to přijde jako takový, že přesně jak jsme se o tom bavili, že z toho chtějí udělat spíš jako takový v podstatě minifilm, jako miniseriál nebo něco takového a vlastně nevím, jak to vlastně dopadne potom v té praxi, no? Jestli to nebude spíš jako ke škodě.
0: Taky se toho trochu bojím, ale zároveň jako jsem zvědavá a budu mít radost asi i z tohohle, protože furt je to hodně jako unikátní věc, nevídaná a jakoby dobře udělaná. Mám
1: jo,
0: z toho jako dobrý pocit, takže jako já bych se spokojila asi s obouma těma variantama. Vím, že Míra by hodně bojoval proti misím, protože Míra nesnáší mise, Míra by se bez misí obešel. A myslím si, že i Vojty Kotka má dost na rozdíl ode mě, takže v tomhle tady zastupuju teďka Míru v hlas, jo, aby se cítil slyšen, i když je na chatě teď. No, no a myslím, že obě dvě jsme z různých zdrojů zaslechli, že tahle série má být údajně pouze s lidmi takzvaně z ulice, s obyčejnými smrtelníky, jako jsme ty nebo já. No, ty ne. Nevím, ty už jsi přece jenom ta knižní influencerka, ne. Tak na tohle se těším, to myslím, že je dobrý krok.
1: No ale uvidíme prostě, uvidíme, jak to bude. Jsem jako fakt sama zvědavá prostě na to, ale o to víc, kdyby to fakt byla série, která by byla jenom prostě jako s lidma v uvozovkách jako z ulice, s obyčejnýma lidma, vlastně normálníma, tak chci o nich vědět víc. Prostě chci vědět, jako čemu se věnují, co mají prostě za práci, nevím, třeba jako cokoliv, že je to třeba nějaká učitelka nebo něco, která prostě má ráda zrádce nebo něco. A když to o nich nebudu vědět, tak jako nevytvořím si k ním vlastně žádný pouto.
0: Já myslím, že tam ty medailonky budou jako zakomponovaný v průběhu, že poběžejí třeba až do čtvrtého dílu, prostě vždycky kousíček u nějakých
1: jasně.
0: nebo u vybraných, jako že ne u všech. No. Kdybys byla oslovená, šla bys do zrádců?
1: Mega.
0: A chtěla bys být věrná nebo zrádkyně?
1: Tyjo, já si myslím, že já bych nedokázala vůbec jako lhát, takže spíš věrná, že prostě na mě by to podle mě každý hned poznal.
0: Já si myslím to samý u sebe právě.
1: Jakože já bych se hned začala červenat a prostě úplně stupidně smát prostě a byla bych jako no jasně, že ne. A všichni by byla jako aha, tak to je jasná.
0: Jo, tak to je
1: jako
0: jasná.
1: První jenom mega. A takže, ale zároveň.
0: Ale pak by tě nevyhlasovali, protože jsi hodná a měl by tě rádi.
1: To je pravda, to je pravda. Ale spíš, chvíli. No, jakoby já si spíš myslím, že jakoby, že já bych tam byla tak nervózní mezi těma všema lidma, který bych si připadala, že prostě oni jsou mega chytrý a já prostě mezi nimi jenom takovej jako taková brambora prostě nebo něco a ne
0: jasný,
1: a já bych
0: no.
1: se prostě všemu smála jenom. Já bych se furt něčemu chechtala a ty lidi by byly jako to je nějaký falešný.
0: Ale když bys se schechtala už úplně od začátku?
1: No to jako že
0: tak by
1: jo.
0: To bylo dobrý.
1: Jako jo, ale zároveň by podle mě ty lidi už by to otravovalo a schválně by mě vyhlasovala jenom proto, abych odešla. Prostě.
0: To se směje moc, je to
1: jo,
0: divný.
1: Přesně, je moc optimistická, to prostě nebejvá prostě v životě.
0: Já si nedovedu představit jako být zrádce, abych se musela prostě jakoby strašně jakoby vmanipulovat do nějaký jakoby psychózy, abych byla jako v té roli hrozně moc furt, ale s tím, že prostě teď spím 11 hodin v průměru, tak vím, že ty lidi tam moc nespí.
1: Jo, to je pravda, no, z toho bych byla vlastně, a já si myslím, že je to mega náročný prostě fyzicky i psychicky prostě role toho zrádce, protože reálně tam pak přesně máš jako někoho, ke komu máš blízko, jak jsme viděli třeba u My, že jo, a Daniely. A prostě tak najednou jako takhle očividně blízký osobě ty musíš prostě lhát o tom, že jako nejseš ten zrádce tam a asi bych to fakt nezvládla, no. Nezvládla bych takhle lhát.
0: Každopádně doufám, že tam zase nebude silná osoba jako Nicole nebo Mia, protože teď vlastně v první i druhé sérii jsem měla hodně podobný scénáře, kdy člověk tak nějak tušil, že ten člověk vyhraje. Takže kdyby to teď bylo jako víc zamotanější, víc jako neprůhlednější. Máš někoho, koho bys tam chtěla vidět? Napadá ti někdo takhle na první dobrou, kdo by tě tam bavil?
1: Jako ve zrácích jako z někoho...
0: Buď jakoby z té roviny celebrit, která může nastat, anebo z roviny prostě tvého okolí.
1: Mě by tam mega bavil Míra. Jakože já si myslím, shodnem. Že prostě jako Míra by byl tím, už jenom tím, jaký má znalosti o těch zrácích.
0: Třeba tam bude a neřek nám o tom.
1: Jo, no třeba. O můj bože, nechyběl někdy náhodou.
0: No, to jo. To bych si asi snad všimla, nebo vy byste si to všimli, že nejmenší.
1: Ne, takže ten by mě tam hodně jako bavil. Určitě spoustu jako dalších lidí, ale prostě někdo, kdo fakt jako dokáže hrát tu hru, což já vím, že třeba já bych podle mě nedokázala. Já bych prostě tam jenom, já bych se podle mě, jako jsem vždycky dělala při různých míčových hrách při Vibice, já jsem se prostě jenom vyhýbala tomu míči.
0: A taky se vyhýbala a pak jsem tam zůstala až do konce?
1: A byla jsem jako do háje, co jsem udělala špatně, prostě já se tomu jenom vyhýbala a reálně jsem tady ve finále.
0: A pak tam vždycky byly ty agresivní kluci, kteří prostě to do všech prali plnou silou.
1: A pak mi to přesně třeba naprali jako do obličeje a úplně jsem měla černo před očima.
0: Já si myslím, že jako začali jsme tím úplně na začátku, tím vztahem jako k nějakému pohybu a sportu, ale prostě všechny tady ty míčové hry, ze kterých jsem měla jenom modřiny, a všichni prostě křičeli a byli agresivní, tak jakoby pardon, ale fakt mi to zadělalo na negativní vztah ke sportu.
1: Jo, mě jako ty, no mě rozhodně k míčovým sportům. Jako.
0: No to jako to, na milion procent.
1: Každou hodinu vybiku nebo přehazku.
0: A vždycky, co budeme dělat? Atletika nebo vybika? Vybika!
1: No, a já vždycky, ne, proč? Reálně jsme to dělali před dvěma dnama, lidi. No, nic.
0: No prostě. Dobře, takže teda od zrádcům k tělocviku. Jsem na to zvědavá ve zkratce. No.
1: Já velmi. Věřím,
0: že,
1: se na to.
0: Věřím, že to nebude špatný.
1: Jo, a těším se, až tím bude prostě žít fakt, jako, že těch pár týdnů zase celá republika a prostě bude to takový dobrý podzimní vibe.
0: Já tady mám takový jakoby jedno velký téma, který už jsem zmínila trochu na začátku a to je Mark Lost, který neviděla jsem to nikde v žádném titulku, že by vyprodal letenskou pláň. Každopádně se snímků z ptačí perspektivy byla velmi zaplněná.
1: Ano.
0: Na jeho koncert přišlo přes 70 tisíc posluchačů a posluchaček, hlavně ve středních letech. A samozřejmě nechybilo ani lítání, což je teďka jakoby esenciální rovina každého koncertu mi přijde. Já jsem to trochu kritizovala u té Evy Farný, ale před Mírou jsem moc nemohla, takže jsme tady před váma. A samozřejmě Marek Ztracený, aby toho nebylo málo, tak lítal i s klavírem, s křídlem.
1: Já jsem to dověděla až od tebe, já o téhle to věci vůbec nevěděla,
0: to je
1: že
0: dobře,
1: to dělo.
0: Byla jsi ušetřena dodnes.
1: Byla jsem. Já jsem, jak říkám, prostě chodila po těch horách a neměla jsem vůbec o existenci koncertu Marka Ztraceného na letenské pláni tušení.
0: Kvůli vlastně tady tomu koncertu byl i přesunutý celý Prague Pride, takže to je zajímavé. Marek Ztracený je čtyřnásobný držitel zlatého českého slavíka, což jsem třeba nevěděla.
1: Okay.
0: A má za sebou 18 let hudební kariéry. A má syna Marka.
1: A jaký, jako, znáš nějaký jeho písničky? Hele, jako, že...
0: Přijde mi, že jakoby, kromě Ztrácíš. Tak kromě týhle má skoro každá v názvu sex.
1: Aha.
0: Jako třeba Káva a sex, kterou zpíval na svém koncertě dokonce s Martinou Pártlovou, kterou měl jako předskokanku, která se proslavila v X Factoru v roce 2008.
1: To je šílený prostě, jak je to... No, takže... A já na to určitě, na X Factor jsem taky určitě koukala a vůbec jí.
0: Zrovna i v tenhle rok podle mě jsme na to koukali, bych typla, to už jsme na to byli dost velký, aby jsme tomu rozuměli. No takže, takže skoro každá má v názvu tohle a nebo je o tomto tématu, anebo o tomto tématu v nekonsenzuálním slova smyslu. Připomenu tady kauzu Marka Ztraceného z písní, která se jmenuje Něco jako děje se to i v lepších rodinách, se jmenuje, aha, mám pocit. Mm-hmm. A je už teda starší, ale pár let zpátky právě vyplynula znovu na povrch. Já ti tady přečtu kousíček teda textu. Mm-hmm. Významně vedle tebe ležím, přece se nevzdám tak lehce, žena touží po milování, i když tvrdí, že zrovna nechce. Jo, chystám se zaútočit znovu a rukou začínám šmátrat, říkám ti něžný slova k tomu, ty do toho začínáš nahlas plakat. Říkám si, že asi štěstím, tak přidávám na intenzitě a v tuhle chvíli jako správný chlap má lásko, vezmu si tě. Takže tady to vlastně pár let zpátky vyplnulo na povrch a on se k tomu vyjádřil, že ji nějak stáhne, smaže a samozřejmě se jakoby veřejně omluvil.
1: Mm-hmm, no. Mm-hmm. Ale, jo, se vlastně pamatuju na tohoto kauzu.
0: No. Takže jako myslím, že zná tady z našeho nějakého tónu, že ten vztah k němu nemáme jakoby úplně kladnej, mm-hmm, ale třeba takový Petr Čtvrtníček si při skladbě Modlitba za pátek v tričku s nápisem Úterý zahrál na bicím. Ten se objevil taky na tom koncertu, teda cituju z nejmenovaného článku.
1: A on měl jako na sobě tričko Úterý.
0: To je totiž nějaká písnička Marka Ztraceného, něco jako, že Odnech v týdnu, já mám pocit, a má k tomu takový prazvláštní videoklip, kde mají lidi trika s nápisy ze dnů v týdnu.
1: Jo, tak. No já jsem právě, jak jsem ti četla vlastně i v kanclu, zjistila, že teda snem Marka Ztraceného podle jednoho článku je i to vystupovat ve vysněné londýnské Wembley a že teda řeší, jak tam převést svoje fanoušky letecky do Wembley, kde budou zpívat Ztrácíš. No, jo. Což je zajímavá věc.
0: To je ambiciózní.
1: To je velmi ambiciózní, jako kdo by nechtěl vystupovat ve Wembley, že? Teďka tam byl Harry Styles třeba, tak? Hmm. Tak si představ Harry Styles a paní Marek Ztracený. Mark to... Lost.
0: Harry Styles and Mark Lost. Třeba by mu Mark Lost mohl dělat předskokana.
1: No, anebo Harry Styles by mohl dělat předskokana Marku Lostovi.
0: Myslím, že se shodujou jako cílový skupiny Mark Lost a Harry Styles?
1: Ne, ale můžeme
0: to, spojit
1: můžeme
0: na sílu.
1: Spojit, ano.
0: Zavřeme do jedné arény a nepustíme je ven. Zavřeme
1: Hunger
0: dveře.
1: Games. Hunger jo, Games, no. Prostě.
0: Speaking of Hunger Games.
1: Ano, včera jsem viděla trailer v kině. Byla jsem úplně...
0: Už je dávají v kině ty trailery?
1: Ano, viděla jsem ho v kině. Úplně jsem se otočila na svého přítele Péťu a byla jsem jako Péťa! To je
0: a Péťa, já už nechci do kina. Další věc.
1: Cože to je? A okamžitě to je a já... Hej, a dost. A dost
0: jak
1: prostě.
0: Jak, cože to je.
1: Cože to je a o kom, že to je. Jako, pardon, já ti o úsvitu sklizně povídala prostě tak často. Ale ne, hej, já to miluju, to herecké obsazení je prostě geniální. Hmm. A znovu opakuju, já to opakuju ve všech rozhovorech, pokud se to bude dělat v češtině, v českém dabingu, já tam chci dobovat, ok? Já tam chci dobovat, já se to pojišťuju tady všude. Zatím se mi nikdo neozval, protože se to určitě ještě nerebuje, ale... Chci v tom být. Já chci být součástí Hunger Games.
0: Já taky chci, abys tam byla. Děkuji. A abych pak mohla dělat sbory v tom dabingu.
1: Jo! Budeš jako yes, prostě.
0: Já se tak jakoby vcejtím, já se tak nadcejtím, no, že přestanu kuňkat
1: budeš
0: a začnu prostě...
1: Budeš úplně krvelečná prostě bestie.
0: Já jsem to toho schopná 100%.
1: Ale samozřejmě, hele, co bys pro Hunger Games neudělala?
0: Právě, šla do Hunger Games i. Myslím si, že pořád jsou na pořadu dne v Americe ty Patriot Games, což jako by lidi si dělají srandu z toho,
1: jo,
0: to jsou Hunger Games
1: šívaný.
0: A měl být teďka k tomu výročí, ale nebyly a teď zase nejspíš budou, tak...
1: Okay.
0: Jenom jsem se na to vzpomněla, náhodná vzpomínka. No takže to jde do kin, ty jo, nevíš, jaký měsíc, listopad až?
1: Listopad si myslím,
0: jo?
1: No, listopad, takže yes.
0: Že do té doby dejte všichni povinně rewatch.
1: Ano, všeho a
0: si usvět sklizně.
1: Přesně, a potom prostě se všichni sejdeme v kině.
0: Místo výletu do Wembley můžeme udělat výlet do kina.
1: Ty blaho,
0: se Slivákem.
1: To bylo
0: hodně hezký.
1: Tak to je super.
0: Nevím, jak bychom zorganizovali nákup lístku, ale možná, že by to šlo.
1: A nebo to by bylo prostě jakože, hele, my...
0: Jakože sraz?
1: Jo, řekneš, jakože Vilma s Mírou...
0: Fast foodem.
1: Budeme tam, ano, přesně.
0: Sebou? Dobrou
1: budeme,
0: náladu.
1: Přesně. Budeme tady v tolik a tolik hodin. A kdo se chce připojit, let's go. Budeme mít tady sraz prostě jako...
0: V něčem strašidelný, v něčem ambiciózní. Hmm.
1: A nebo prostě půjdeme jenom my takhle ve skupince a budeme tam obsazovat.
0: A nikomu neřekneme, v kolik a kdy.
1: Přesně
0: možná.
1: Tak.
0: Ještě se rozmyslíme.
1: Jo, přesně tak.
0: Ne, kdyby vás opravdu někoho bavilo jako být s náma do kina, tak řekněte, ale nevím, jestli to je úplně lákavý. Tak u filmu a seriálu bychom ještě chviličku zůstali, i když teď jsme byli u hudby a pak u filmu. Tak já jsem chtěla zmínit natáčení The Bell Jar od Sylvie Plath s Billie Eilish v titulní roli.
1: To je hustý.
0: A to by mělo jít do kin v roce 2027, tak to bude její asi Já nevím, je to její herecký debut vlastně, nebo už se někde objevila, já teď mám úplný okno.
1: Taky mám okno, ale jako nevybavuju si nic, v čem by měla nějakou velkou
0: podle mě měla nějakou menší roli v nějakém americkém seriálu.
1: Jasně.
0: A pak nic.
1: No jako jsem zvědavá na tohleto, protože jsem jako fakt zvědavá na to, jak vlastně bude jako hrát, mm-hmm. jaký to jako bude a protože jako samozřejmě některý jako zpěváci a zpěvačky nejsou třeba úplně herci a herečky dobrý, mm-hmm. ale někdy jsou výjimky. Třeba já si pořád stojím za tím, že jako Lady Gaga je výborná herečka. Mm-hmm. Jakože výborná zpěvačka, ale zároveň prostě mm-hmm. fakt výborná herečka. A prostě je tady spoustu dalších jako příkladů, ale někdy se to nepovede. No, tak uvidíme, jak to bude ubylý. Uvidíme.
0: Mm-hmm. Já z toho mám dobrý pocit. Já jsem Billie Eilish fan ve svých téměř 30 letech a nestydím se za to.
1: A ne, tak to je super. Já jsem nikdy nebyla asi jako nějaký velký fan, takže znám ty písničky, ale nebyla jsem taková to jako, že jo, pane bože, musím vždycky na její koncert a poslouchám všechno. Mm. Asi...
0: Tak já to mám hodně ráda. Mm. Já to mám hodně ráda. Mm. No, a ty určitě budeš chtít zmínit Camp Rock 3.
1: Vážení,
0: teď je tvůj čas.
1: Vážení, můj čas nadešel za nedlouho, tuším, že 13.8.
0: To je velmi zanedlouho.
1: To je velmi zanedlouho, ano, bude mít premiéru snímek Camp Rock 3. Pokud jste stejně jako já vyrůstali na High School Musical Haně Montaně a právě Camp Rocku, po dlouhých letech se chystá třetí díl a já se extrémně těším. Tento díl by měl být o tom podle anotace, tedy že kapela Connect 3, což jsou teda Jonas Brothers jakoby. Přišla o předskokana na své velké turné a vrací se na milovaný Camp Rock, aby našla novou hvězdu. A ty táborníci soupeří o šanci vystoupit.
0: Bude tam Martina Pártlová?
1: Doufám, že jo. Pokračuji. Doufám, že jo, bude tam zpívat Zde milová to a prostě. Jo, budou tam mít prostě duet společný.
0: Proč ne?
1: Protože ona ta Demilová to tuším podle informací se tam objeví jenom jako na chviličku, že tam prostě nebude podle mě jako jedna z těch hlavních postav.
0: A ona byla jinak hlavní před tím postav. Já jsem to totiž nikdy neviděla celý, já znám jenom všechny ty memes.
1: Co prosím?
0: Co jsem měla říkat
1: ty
0: nahlas?
1: Ty jsi jakoby nikdy neviděla jako...
0: Já jsem nikdy neviděla celý High School Musical. Nikdy jsem neviděla celý, já jsem jakoby let me... Dodat kontext.
1: Byl mi, tamhle jsou dveře. Já to s tebou klidně jako
0: Zapomněla si, v čím podcastu sedíš, Kláko Nováková?
1: Ne.
0: Knižní influencerko. Ne, prosím tě, jakoby já vím, že to je jakoby moje velká kulturní jakoby díra, kterou si musím doplnit.
1: No to je velká kulturní díra. To je
0: a
1: jako
0: můj
1: propast
0: důvod.
1: Přímo.
0: Propast. Ano. Můj důvod je ten, že tyhle filmy vycházely přesně v té době, kdy já jsem byla ještě pick me. A myslela jsem si, že to je jakoby absolutní společenský dno přiznat, že se tady na to díváš. A hrozně jsem jakoby soudila neprávem lidi, takže bych soudila i tebe v té době, ještě jsme se neznali.
1: Hej, a já
0: kteří to sledovali a ty jsi byla od hlavy až k patě v merči, že jo?
1: Mega, High School Musical, no. Já měla všechno, já měla džíny, mikinu, triko, dokonce i takový ten, když jsem nosila ještě mobil, tak v tom jakoby obalu.
0: Jo, nebo takovou tu peněženku
1: jo,
0: na krk.
1: Jo, přesně, tak to bylo taky High School Musical.
0: No.
1: I ponožky, spodní prádlo, jsem měla High School, i tkaničky na teniskách byly High School Musical, já měla všechno. Já měla všechno, já to milovala. Takže jako
0: to je ale hrozně hezký, že jsi mohla takhle svobodně jakoby to mít ráda.
1: Jo?
0: Bez ohledu na ostatní.
1: To, že tady říká, že jsi to nedokoukala, High School Musical, ty vůbec nevíš, jak to skončí?
0: Ne. Já jenom vím, že prostě Trisha Paytas dělá, že je ten týpeček s parukou. A jakoby to je, já mám jakoby cizí kulturní reference, s mistřípkovitě jakoby tvořím mozaiku o tom, o čem já si myslím, že to je, ale třeba vůbec nevím.
1: Velmi musíme udělat prostě někdy nějaký normálně
0: edukační sledování.
1: Prostě maraton, klidně já prostě vem, na chatě nebo někde řeknu, pustíme si High School Musical, protože tady máme člena, který to neviděl. A to budeš ty.
0: A to budu asi já, co?
1: Jo, to budeš ty. No tak každopádně Camp Rock, která byl jednou z těchto jako z těchto úžasných filmů, na kterých já jsem vyrůstala, díky tomu jsem si i zamilovala muzikály a všechno. No a právě samozřejmě, že se těším hodně na ten třetí díl. Chápu, že to prostě asi primárně bylo udělané kvůli penězům a prostě jakože, aby potěšili fanoušky, ale... Já jsem velmi optimistický, nenáročný konzument, který na tohle to všechno skočí samozřejmě. A jen takový malý hint, pokud se na to podíváte v češtině, třeba tam někoho uslyšíte, takže...
0: No já to nebudu. Takže... no dobře, tak jako... docela bych se na to podívala upřímně. Fakt bych se na to koukla. Jakoby feel good, doufám, že to je feel good, že to není jakoby... Jo.
1: Jo, je to feel good.
0: Brečící. A high school je taky feel good? Nebo
1: high school musical? Je prostě ještě lepší, podle mě. High school je prostě úplně mega feel good. Jako, řeší tam prostě takový ty jako problémy s láskou a tak, ale je to skvělý, do toho zpívá, je tam Zac Efron prostě a tak. A Camp Rock je takový, že ten má jako dobrý ty meme momenty. She's really good. Takový to
0: a tak
1: to,
0: já tohle všechno znám, já si to potřebuji zasadit do kontextu, ty memes.
1: No právě, a ty jakoby, chápeš, ty se mi jako můžeš zasmát těm memes, ale ty zároveň neznáš.
0: Takže jako nemám vlastně právo úplně se nad nima bavit, protože jim úplně podrobně nerozumím.
1: Reálně ne. Takový to, jako jak dělají to Camp Rock.
0: Jo.
1: Tu. To prostě nerozumíš.
0: A to má jako nějaký kontext.
1: A rozhodně. Takže jakoby tvůj domácí úkol je podívat se na Camp Rock. Na High School Musical se podíváme spolu, ale na Camp Rock se podívej.
0: Na Camp Rock musím sama?
1: Jo, protože už, jakoby, chápeš, to už nestihneme za ty dny.
0: Jo, takhle, to máš pravdu.
1: Takže jakoby jeden večer a druhý večer se podívej na Camp Rock.
0: Můžu to dát do pozadí jenom?
1: Ne. Musíš to fakt sledovat prostě.
0: Takhle, ty oči si
1: prostě,
0: budu držet.
1: Přesně, a ty Jonas Brothers tam mají prostě ještě ty vlasy s těma patkama a tak.
0: A tak to jako to matně samozřejmě se jakoby vybavuju Jonas Brothers. A vím, že se mi tam líbil jakoby ten
1: který?
0: Jeden.
1: No,
0: já nevím, jak se... Nick? Já ne, Nick je ten... Kdo je Nick? Nick je hlavní, já znám jenom jedno jméno.
1: Je jakoby Kevin je takový ten, co byl nejdřív takový trošku trapný.
0: Kevin
1: a teďka...
0: podle mě se mi líbil, protože tak, mám slabost pro takový ty ťutíky.
1: Wow, tak to seš hustá, protože teďka je Kevin jako dobrý, ale předtím byl takový trošku trapný.
0: A má takový jakoby kudrnatější vlasy a je takový jako tiší, ne, než ty ostatní,
1: no.
0: Nebo...
1: No, jakoby je takový těžší než
0: tak
1: ostatní.
0: Mě vždycky přišel takový roztomilý.
1: No, Nick je ten, co má za manželku tu Priyanku Chopru.
0: Jo, tak ten
1: a
0: ne.
1: A Joe je ten hlavní, ten vtipný,
0: tak ten taky
1: má...
0: ne.
1: Toho miluju já.
0: Takže tady vtipný, no vidíš, prostě. Tak máme každá toho svýho a jeden ještě zbyde.
1: Wow.
0: To je pro někoho z vás, přátelé, ano. Podělíme se.
1: Přesně, jakoby já chci fakt vědět, napište do komentářů, jaký jste tým, Joe, Nick nebo Kevin, protože to je podle mě pravěká otázka, která trápí všechny generace.
0: Prostě, jestli bylo dřív vejce nebo slepice.
1: Přesně.
0: A potom hnedka na druhém místě
1: jo.
0: Je tahle otázka.
1: Ano, přesně tak.
0: No. My už tady máme jenom dvě novinky, než se přesuneme na ikony.
1: Ano.
0: A to je hudební alter ego Evy Bureš Salvatore Saija a Hity Travelery Nové tváře. Můžeš to nechat bez kontextu?
1: Wow, můžeš to nechat bez kontextu, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
0: Ne, tak... Já si teda ještě máme chvíli času, já si ano. Otevřu její Instagramový příspěvek, abychom to třeba úplně nezlehčovali. Tak je teda z 22. července a popisek zní. Všechno nejlepší Saijo psáno Saijo. Před rokem a půl jsem dala jméno mému vnitřnímu hlasu, který byl čím dál tím silnější. Dnes je mi #33 a já mu jí odteď dávám volné ruce. A co by to bylo za oslavu, kdybyste nemohli slavit se mnou? Mám pro vás dárek. Zaznamenali jste odkaz na web, který už nějakou dobu spí tady v mém bio? Dnes se pro vás otevřel. Vstup do světa Saiji a po zadání kódu MLČ postupně objevuj svět jejíma očima. Těším se, až půjdete se mnou touto cestou. Čekala jsem dlouho. Všechno nejlepší, Evo. Saijo. Člověk nedosáhne osvícení tím, že si představuje světlo, ale tím, že si uvědomí svou temnotu. Gustav Jung.
1: A to je jako, teda je její nová jako hudba nějaká, nebo?
0: No to je veškerý kontext, který my máme.
1: Aha.
0: A když se rozklikneš ten web, tak tam je jenom napsáno, koho hledáš a problikává tam Eva Saija. Eva Saija. A pak tam máš zadat svůj mail, abys viděla víc.
1: Jo, tak. Takže to je jako, velmi jako záhadné, velmi řekla bych jako jo, mystické.
0: Je to, až. je to takový, jako podle mě to měla vyhodit až jako v období Halloweenu, že to
1: rozhodně,
0: trochu uspěchala.
1: Rozhodně, tohle je takový, jako v létě, to není úplně ten vibe na tohle, na to mystično.
0: Ne, každopádně, asi to je nějaký jako hudební rebrand, že ona jako, že jo, muzikálová zpěvačka, herečka, má tu šílenou píseň s Přemkem, která jako, a když se podíváš na, ona občas zpívá na nějakých menších festivalech a mívá takový jako do rocková jakoby outfit a i ta hudba je taková rockovo-metalová. Tak mně přijde, že to k tomu jako sedí, že to bude takový tvrdý.
1: Že to bude jako metalová hudba?
0: Možná.
1: Tyjo, kdo by to byl čekal? Bylo tohle na tvé bingo kartičce pro tento rok? Že Eva Bureš Salvatore bude...
0: Bude Saija. Ne. Ale jako by jsem hooked.
1: To jako...
0: Mě zajímá, co bude dál.
1: No, tak tam pak musíš zadat mail a prostě vědět, co bude dál. Musíš nás o tom informovat.
0: Budu. Bude to teď stále rubrika slejváku. Saija, rubrika
1: prostě
0: Saija.
1: Každý slejvák prostě budeš jako odkrývat další a další prostě.
0: Jo. Já tam zadám ten mail a pak vám řeknu, co se stane dál.
1: Tak jo.
0: Obětuju se.
1: Děkujeme.
0: Dobře, takže hity trailery, co víme, ano, co je novinka?
1: Co víme, natáčí se teda už druhá série, do které se samozřejmě vrátí Ilja a Shane. Já si vždycky si, ano, Shane Hollander a Ilja Rozanov, mm-hmm. ano, já jsem hrozně špatná jako na jména. Každopádně jsou tam castlí dva noví členové, protože tam vlastně jako ten příběh se bude zabývat samozřejmě i Iliu a Shanem, mm-hmm. ale právě i těmito dvěmi novými členy, které hraje Charles Gilles. Spí, tuším, kde to mám napsaný. Ano, a toho můžete znát třeba v rámci jedné platformy ze seriálu Julie a Fantomové, což je taky super seriál, moc vám ho doporučuju, taky ho doporučuju v češtině. Každopádně, já tady dělám takový svoje okénko, ano. A moc se mi ten seriál líbil a právě jsem byla ráda, že je vlastně, že byl obsazený do tohohle toho seriálu teďka, protože si myslím, že jako talent fakt má. A druhým, kterým tam byl obsazený, je Justice Smith, což je dost jako známý vlastně herec, který hrál třeba v Pokémon, Detective Pikachu, Dungeons and Dragons prostě a tak dále. Ale on jako fakt jako docela, jako, když jsem se na ně podívala, tak jako znám ho prostě. Viděla jsem ho v něčem.
0: Já neznám.
1: To je v pořádku.
0: Camp Rock musím znát, tohle jo, můžu
1: tohle
0: neznat.
1: Tohle můžeš znát, ale jako Julia Fantomové, na to by se mohla podívat.
0: Mhm. Dál. Skip.
1: No, každopádně, i u tohohle toho obsazení, že vlastně jako lidi jsou za to rádi, hlavně za toho teda Charlieho Gillespieho, ale právě u toho Justice Smitha, nebo Smise, jsou trošku jako naštvaný kvůli tomu, že vlastně samotná autorka jeho charakter popisuje v knihách jako prostě, že není úplně jako sportovní typ, je trošku prostě přitěle, že tam vyloženě prostě popisuje jeho atributy, že prostě jako, že má to měkký bříško a tak dále. No a Justice Smith jako není takovej. To je prostě model jako vysekaný herec. A takže nevíme, jako samozřejmě je třeba možný, že se pro tu roli jako změní, nebo že bude nějak upravený vlastně jako v postprodukci, uvidíme, ale že vlastně jako spoustu lidí říkalo, že právě tahle ta body image, že prostě a nějaká body positivity, že se v tomhle tom vlastně ztrácí a že chtěli
0: ztrácíš.
1: Mít z mojí paměti a že chtěli vlastně mít jako tuhle tu reprezentaci, která jim teďka byla vlastně jako vzata nějakým způsobem. Tak uvidíme, jak říkám, ta série se teďka natáčí, tak prostě ještě o tom nemáme žádný vlastně informace, jak vlastně budou vypadat, jak to bude vypadat a tak dále, takže jako jenom, že se právě obsadili tyhle ty dva, tak samozřejmě, že je to velká novinka, protože prostě Hity Traveler je obrovský fenomén, který už já teďka taky chápu a prostě miluju to, takže se velmi těším samozřejmě.
0: No já doufám, že to nestratí takovej ten cute jako vibe, co to mělo tím, jak to bylo vlastně trošku nízkorozpočtový a takový jako...
1: Ale tak zase, jako, když si vezmeš, tak jako on ten první díl byl hodně nízkorozpočtový, tak už od toho druhého dílu se mi to zdálo, že už jako trošku, že ten pilot pravděpodobně uspěl a že prostě jako pak už měli trošku víc peněz a že už to nebylo úplně jako totálně nízkorozpočtový, ale samozřejmě oproti těm velkým jako americkým produkcím, tak to jako pořád bylo vidět, že jako není to, no, nemá to úplně tolik jako peněz. No. Takže, ale těším se na to velice, velice. Takže...
0: Já jsem taky příznivce. Hity Traveler samozřejmě.
1: Ano. A ještě jsem chtěla zmínit poslední, ty jsi teda řekla, že máš jako dvě věci, ale ještě jsem chtěla zmínit poslední věc. A to je navázání na horory. Právě jsme se bavili o tom, že na TikToku přesně teďka spoustu jako uživatelů hrozně kritizuje nový hororový snímek Ice Cream Man od režiséra Eli Rotha, což je režisér, jehož jméno já jsem znala, ale nevěděla jsem o něm vlastně nic. A on se proslavil hororem Hostel, kterým udělal mezinárodní skandál, když ze Slovenska udělal zaostalou zemi smučírnou turistů a byť to bylo natáčeno teda v Česku. Takže on vlastně natočil ten horor a vlastně Slovensko se muselo vůči němu ohrazovat, že vlastně jako udělal strašně špatnou image vlastně téhleté zemi. No a vlastně on je známý jako dost jako pochybný, kontroverzní režisér, který i sám ve svém osobním životě má nějaký jako dost pochybný jako názory a právě ta jeho filmografie je většinou dost jako hrozná, no ale právě tohle ten nový snímek Ice Cream Man ještě ve světle toho, že konečně horory se dostávají do popředí a jsou tam super věci a s Mírou to často opakujeme, že v tom hororu konečně jsou
0: fakt chodíte, že
1: furt
0: do kina na horory.
1: Přesně,
0: spolu.
1: My máme společný prostě klubík prostě hororový. No a tohle je prej jako strašný už jenom v tom, že je to vyloženě jenom jako krvák, je tam ten gor, že vlastně to k ničemu nevede, je to jenom proto, aby to bylo jako nechutný, hnusný, prostě, že tam děti zabijí svoje rodiče vlastní a je tam užitá i přiznaně teda, nebo nejdřív nepřiznaně, potom to teda musel ten režisér přiznat, umělá inteligence, což samozřejmě lidem se taky velmi nelíbí, což mega chápu. No ale moc mě baví ty recenze. Jakože vlastně bych ten film vůbec nechtěla vidět, protože já nesnáším tyhle ty krváky. To fakt nemám rád, když jako základ je jenom pojďme tady mít co nejvíce jako krve. Ale baví mě ty recenze, kdy ty lidi říkají, že prostě v životě neviděli nic horšího, než je právě tohleto. A ono už fakt ten, i ten trailer vypadá hrozně. A už jenom to, že v tom samotném snímku si zahrál i ten režisér, o něčem vypovídá prostě. Takže
0: já jsem si vzpomněla na Žraločí tornádo, se to jmenuje, takový ty nejhůř hodnocený snímky, že jo, na světě. Tak to se tam možná časem přiřadí. No, já jsem viděla jenom kousek traileru s tebou, vypadalo to jako nějaká špatná parodie. Tak
1: jo, jo, je to.
0: Říkala jsem si, proč se to dostalo do českých kin.
1: No,
0: nevím.
1: A je to v českých kinech nebo
0: jo?
1: Ne? Fakt?
0: Já jsem byla na té Odise a oni to hráli nějak potom. A já jsem byla jako, to
1: no,
0: je tahle věc.
1: Na to bych nešla prostě ani z nějakého cringe nebo tak prostě fakt si myslím, že bych tam asi v tom sále tak trošku jako vrhla. No. Takže ne, děkuju. Takže, ale pokud se chcete pobavit, určitě se podívejte na různý videa, kde prostě ty lidi to takhle hodnotějí. Jako je to skvělý, hlavně se na to podívat třeba ve dvě v noci, prostě když si říkám, že to bude nějaký děsivý film a ty lidi říkají nejhorší věc ever. Je to prostě strašný a tak já si říkám, jo, tak dobrý. Děkuji.
0: To ale mám hrozně ráda účty, který dělají jako na YouTube, který dělají recenze nebo takový jako delší eseje o filmech. Mm-hmm. A mám teďka hodně jsem fixovaná na australského youtubera Mike's Mike. Tak doporučuji takový mini tip. Ty ho znáš možná?
1: Ano, znám.
0: Dělá 4hodinový video o seriálu Ztracení.
1: Ano. Mm-hmm.
0: Chef's Kiss. To je rešerše jak blázen. To já se mám od něj co učit, teda tady do slejváku. No a je čas už na ikony.
1: Mm-hmm.
2: Ikona týdne.
0: Tak já teda začnu, jestli
1: začni,
0: můžu.
1: Začni.
0: Já mám zase jakoby tie mezi ikonama, jedna je z Instagramu a jedna je z TikToku. Jo. Mm-hmm. Tak první je muž ve středních letech.
1: Oh.
0: A jeho účet se jmenuje Kde jsem se to octnul s nízkýma podtržítkama mezi slovy.
1: Ano.
0: A podle mě ho možná trochu znáš, nebo aspoň vy, celým jménem Ladia Dolník.
1: No.
0: A je to pán, který má hrozně jako roztomilý bio, něco, že napsal jsem 4 knihy a něco, nějakou zrežíroval nějakou hru. No prostě je to jako Walking Green Flag, starší pán, který se vždycky objeví v nějaký lokalitě a říká prostě, kde jsem se to octnul, tady je to krásné a jede vždycky někam na výlet.
1: To je hezký.
0: Je to vlastně hrozně hezký. Já vím,
1: když
0: že tady...
1: Se to...
0: No,
1: jo,
0: kde
1: a
0: jsem se to octnul.
1: Jo.
0: A vypadá hrozně sympaticky.
1: No tak to je cute, ale tak toho jdu okamžitě sledovat. No. Tak toho jsem neznala.
0: Právě, a já vím, že vždycky tady jako vyzdvihujem ženy jako postarší, tak tohle je muž a vypadá
1: já
0: moc milé.
1: Já miluju, když prostě vidím přesně tuhletu starší generaci, která umí vlastně s těma sociálníma sítěma a umí to hrozně prodat a je to hrozně cute, že prostě fakt jako, že to i sestříhají nějak s těma efektama a prostě to nahrajou na ten Instagram a prostě já, je to skvělý, je to skvělý.
0: No mě teď kamarádka ukazovala, že její 84letá babička umí s Instagramem a lajkuje její storíčka, který má na Close Friends, třeba teďka z Prideu.
1: To je skvělý.
0: Cute.
1: I love it.
0: No a moje druhá ikona je Josefína Umčo a tu podle mě budeš znát, ta je z TikToku.
1: No.
0: Je tam jako zavináč josefina.je a ona dělá videa pojďte se převlít za lišejník. A dá si na sebe prostě zeleno hnědý oblečení, lehne si někam ke stromu a prostě říká, tak a teď jsme lišejník. A má to hrozně dobře zeditovaný, že tam třeba jakoby různě lítá. Je to takový jakoby spánková paralýza vibes.
1: Ježiš, to je skvělý.
0: A i si k tomu třeba udělá zelený stíny.
1: A maskuju se jako mech.
0: Je skvělá.
1: To je skvělý.
0: Já chci mít takhle urovnaný nervový systém jako
1: Josefína.
0: Já
1: miluju prostě tyhle ty absolutní jako bizáry,
0: je to hrozně
1: vlastně
0: kreativní.
1: Právě,
0: úplně to má díra na trhu.
1: To je super.
0: Ona ji zaplnila.
1: Jo, tak tu taky hned neznala jsem jí, tak ji začnu hned sledovat. Děkuji velice. Mám tady prostě tipy takhle.
0: Totálně. A kde je tvoje ikona? Kali?
1: Moje ikona, jako takhle, já jsem přemýšlela dlouho a teďka jsem samozřejmě zase, ano, taky jsem v díře TikTokových různých videí a já miluju storytimey. Jakože fakt strašně moc miluju storytimey. Já si to pouštím prostě, když si dělám ranní jako hygienu, prostě když se oblíkám, všechno. Miluju to. Já potřebuji, aby mi někdo vyprávěl nějaký příběh. A když je to, protože já miluju vyprávět příběhy, i když nemají pointu, jo?
0: Proto poslouchám tento podcast.
1: Ne, to je jako, že já prostě miluju říkat příběhy, i když nemají pointu, já to prostě miluju jako gestikulovat, miluju prostě udělat z komára velblouda, všechno tohle.
0: Já to mám taky ráda. A bojuju s tím teda hrozně.
1: No, jakože já si pak někdy říkám, ty, já už to trošku přeháním, pak se řeknu ne, pak pobavím se mu sebe a v pohodě.
0: A o to jde.
1: O to jde, přesně. No, ale každopádně tahle tato je jako holka z Utahu, tuším, ze Spojených států, jmenuje se Kirsten. No a ona mě velmi bavila na mojí túře, když jsem asociálně seděla u stolu při večeři, kdy jsme byli tak trochu nuceni se vlastně bavit a já jsem opravdu nechtěla, protože já jsem introvert a byla jsem unavená, tak jsem si pustila TikTok a tam právě se mi ukázaly videa této slečny, která má už asi 45 nebo 46 dílů, které se jmenují My Ex From Hell a povídá tam o tom, jak vlastně, jaký byl její ex-přítel a vlastně povídá to ale tak strašně jako poutavě a tak strašně jako zajímavě, že já jsem prostě u toho vydržela 3 hodiny. Bylo to skvělý. Takže velmi velmi doporučuji, pokud máte rádi storytimey a chcete nějaký fakt dobrý, skvělý, dlouhý storytime, který pořád pokračuje a ještě neskončil, Kirsten, prostě klidně mi napište, já vám ji pošlu. To je moje ikona, prostě kdyby to věděla, kežby.
0: Ale to je pravda, storytimey jsou skvělý a hlavně se teď hrozně vrací jakoby dlouhý podcasty.
1: To je super.
0: A videa, no, několika hodin.
1: Což je super, protože vlastně jako ty lidi si podle mě zvykli si to přesně pouštět do pozadí. A prostě čím delší, tím lepší. Jako. Takže jako je, furt se to obrací a furt se to vrací. Jako ano, je pravda, že já jsem se stala taky obětí toho, že si zrychluju videa. Vím to, že to je špatně.
0: Já taky.
1: Ale prostě bohužel někdy jako času není nazbyt.
0: A zrychluješ si slivák někdy, když ho posloucháš?
1: Ne, ten si nezrychluju. Pozor, to je velká jako devíza. Ale sugar daddy, tu si třeba zrychluju. No. Ale tu miluju.
0: No tak jo, ano. Tak my doufám, že jste si nezrychlili dnešní epizodu.
1: Ano, samozřejmě.
0: Že jste ji po mírovsku neproskákali.
1: Ano, přesně tak, protože kdybyste si ji zrychlili, já si myslím, že moje jako rychlost řeči by už nebyla to byla vlastně jenom jako čára takhle. Bylo by to jako takže asi by vám to úplně nepomohlo.
0: Ano. Tak jo. Já hrozně děkuji, že jsi přišla, Kláry.
1: Já děkuji,
0: bylo to skvělý, bavilo mě to, věřím, to že vás
1: ráda.
0: Taky.
1: Mě to velmi bavilo a já tady se ráda objevím znovu. Já reálně, já si jsem, jako jak říkám, já už jsem to říkala mnohokrát, jsem samozvaný třetí člen Slejváku prostě. Já si sem dám normálně nějakou, jakože
0: cedulku, jako jsou na lavičkách vždycky.
1: Přesně, tak to já si sem dám, že prostě Klárka je samozvaný třetí člen Slejváku prostě. To budu já, takže doufám, že ji jednou dostanu, když jsem vás zmiňovala i ve videu, které jste neviděli.
0: Dobře si to zakončila, ten díl, super. No tak jo, jsem ráda, že zůstáváme přáteli.
1: Ano, ano,
0: a možná zase někdy příště s Klárkou, možná s Mírou, kdo ví, jak to bude.
1: Ano, tak jo.
0: Vidíme se na podcastovně koncem srpna. Všichni se tam vidíme. Ano. Ty ne, ty budeš někde pryč, ale ty zase omlouvala dopředu.
1: Ano,
0: tak pořádku.
1: Je to tak.
0: Vy žádnou omluvu nemáte, doražte na podcastovně, prosím. Mě to udělá radost.
1: Chápu.
0: A Klárce taky.
1: Ano, mě to tak samozřejmě jo. Udělá velkou radost, až budu chodit po těch horách. Už snad uzdravenýma kolenama. Tak jo.
0: Tak jo, tak čau.
1: Mějte se.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
3: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
0: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o leccem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové v žabkovaném oděvu krásném také Martin. Já jsem se domnívala, že Martin se jmenuje Kokoda.
4: Ale ejhle, on mi teď říká, že se jmenuje Kodada, což mě neméně překvapilo. A Martin mi před vysíláním říkal, že jeho jméno se komolí ještě různým jiným způsobem. Můžeš se k tomu Martine Kodado, oslovujeme, voláme Kodado. Martine Kodado nějak vyjádřit.
5: Řekni normálně Martine
4: Kodado.
5: Martine, primárně řekni možná ahoj, už tady mluvíme skoro minutu a ty ještě si nic neřekl, takže ahoj Martine.
6: Ahoj, zdravím posluchače a posluchačky. Mm-hmm.
5: Martine Kodado. Probírání příjmení různých, to je naše oblíbená disciplína.
4: Já jsem totiž víš jak, já jsem měla připravený humor na tvé jméno, které není tvým jménem, že se jmenuješ Kokodát, že se budeš jmenovat Kokodák a to mi nevyšlo, protože se jmenuješ Kodada.
5: Takže Kodadák. Ale takový Vašek Lipina by mohl vyprávět o tom, jak se dá s příjmením takzvaně vydřenit celý díl buchet, že? Takže ty si tedy Martin, Martin, jsem se tady bouchla o mixážní pult. Ty si tedy Martin Kodada. A my jsme se se Zuzkou podivovali celkem tomu tvému příjmení, ale ty si říkal, to je tradiční, klasické české příjmení. Tak Martine...
4: Něco jako Spable?
6: Něco tak, no, to je složitý. Oni jsou dvě linie bohemistů. Já jsem potom pátral a snažil jsem se zaujmout v rodině takový zájem o naše příjmení, protože...
5: Jako zažehnout ohýněk zájmu, jo?
6: On tam je, ale je takový na takový jako vtipný úrovni, protože dlouhou dobu jsme si dělali srandu, že to je mongolský příjmení, což není. Já jsem párkrát někde řekl, že to je indický příjmení, protože v Indii je město Kodada, je v něm, myslím, i univerzita.
4: Aha,
6: Když se podívá člověk na nejčastější užití tohoto příjmení, tak vyjde Sri Lanka anebo Indie, tam je nejvíc našich jako...
5: Kodadů.
6: Ano. Ale jinak by to mělo být české jméno z jižních Čech.
5: Aha. A to jsi zjistil kde s tím svým bádáním? To si pátral v jakých archivech?
6: To bylo na stránkách a teď...
4: na internetu.
6: Bylo to na internetu, na takových starých na stránkách.
5: Jo, na starých, tak je. Jestli byli starý, Martine,
6: a byl tam citovaný bohemista.
4: Tak
6: ale nedohledával jsem, zda je to pravda. Jo. A mělo by to být zkomolenina z datla, že pták dadák... A nějak jakoby lidi v jižních Čechách měli jako hodně humoru a tak by řekli jako Kodadák, hahaha.
4: Tak to je srandovní jméno a z toho je teda Kodada.
5: Takže, ano, ale nějakým. Tedy datel se jako v jižních Čechách mu říká Dadák, nebo to je, že už to, ten datel už je zkomolenina?
6: Už by to měla být zkomolenina.
5: Mhm. Aha, takže ty jsi teda na stránkách archivních, kde... citovaný byl jistý bohemista, jehož jméno teď tedy si nepamatuješ, tak ten tam napsal, že příjmení Kodada vychází ze zkomoleniny slova datel z jižních Čech.
6: Že je to nějaké ptactvo.
5: Aha,
6: pak je druhá teorie. Teda. A v té druhé teorii je to řecké jméno z Niko Démos, Niko výhra, Démos lidu, a že by to byl jako potomek řeckých nějakých, nevím čeho, nějakých vítězů lidu.
4: To teda přijde vzdálené docela Nikodémos a Kodada.
6: Mně taky, jako taky je to hodně daleko, ale...
5: To už je Fuxová skoro stejný Nikodémos, jako...
4: No, skoro. Takže
5: si našel, tady tu druhou informaci si našel taky někde na netíku? Nebo
6: jo, to byla
5: odkud?
6: Na stránkách, které se přímo věnují významu příjmení a přišlo mi to takové zvláště. A tam jsem se dozvěděl, že je nás 61.
4: V rámci ČR.
6: V rámci ČR.
5: 61 Kodadů tedy.
6: Ano.
5: Dobře, a tak třeba si pátral někdy dřív, tak teď už třeba někdo umřel a narodil se, takže ta 61 se mohla tedy změnit. A znáš nějaké jiné Kodady než Kodady z vaší rodiny? Jakože byste dělali nějaký sraz Kodadů?
6: Mám soukmenovníka.
4: Co to znamená?
6: Jakože, nebo soumenovníka, to je možná lepší.
5: To spíš je lepší, no.
6: To menovce. Dává větší smysl. Menovce, to je to slovo. Martina Kodadu, což je hokejista.
4: Jo, že se jmenuje stejně jako ty, ano. To zvolíš zrovna. Hokejista a nějaký úspěšný hokejista?
6: To nevím, NHL?
5: Ale znáš ho, že existuje.
6: My tak jakoby bojujeme na vyhledávacích portálech, čí jméno se tam objeví, když...
4: No, kdyby jsi založil třeba nějakou platformu erotickou, tak třeba budeš první.
6: To je možný.
5: A ty si často takhle hledáš ve vyhledávači, že si tam píšeš své jméno, jestli vypadneš ty nebo hokejista?
6: Ne, ale hledal jsem tam svoji bakalářku, protože jsem si nemohl vzpomenout, jak
4: se
6: jmenuje.
4: Jsi chtěl přečíst? Ne.
6: Chtěl jsem z ní něco odcitovat a nemohl jsem jí najít ve svém disku a nemohl jsem si vzpomenout, jak se jmenuje.
4: No takhle.
5: Tak si zdal Martin Kodada a teď teda si tam vypadl ty a hokejista, jo? Tak jsi říkal, musím se nějak zaindexovat výš, abych teda předhonil hokejistu. Takže Kodada, a tvoje máma se třeba, ženy z vašeho rodu se jmenou Kodadová?
6: Ano, ale máma se tak nemenuje.
5: Ale tam by to vlastně bylo i docela hezký, kdyby se to nepřechylovalo, že by se jmenoval Kodada. Mm. že tam jako, podle mě to ova je zbytečný. Jako obecně si myslím, že to ova je takový, jako neříkám nic, já bych to zrušila, ale...
4: A tvoje máma se teda jmenuje úplně jiným příjmením.
6: Ano, oni se s tátou rozdělili a...
4: Každý se jmenuje jinak.
6: Každý si vzal jiné příjmení.
5: A teď už má nějaký tradiční, jako že třeba Nováková, nebo taky...
6: Ano, jako tak, velmi, velmi tradiční. Tam zase,
5: jako Skoda, když si pohoršil teda z toho příjmení.
6: Ale tam je zase vtipný, že děda tam dohledával, že by jako maminka se jmenuje Berková a Berkovi byl nějaký rod pánů z Dubé a děda měl takovou jakoby teorii, že jsme nějak příbuzní, ale... To je, tomu nerozumím. On teď vzniknul rodokmen naší rodiny a já jsem ho ještě nečetl.
4: A ten rodokmen vzniknul sám od sebe, nebo někdo
6: dobil? Mámin bratr ho udělal.
4: Jo, jo, jo.
5: Takže ale vy přece jenom tam máte takhle ten plamínek teda toho zájmu o ty vaše kořeny, nebo ano. O to příjmení tam doutná, jo? Že ty, jo, jo. Teda...
4: No a ty, než přišla Ivanka tady ještě do studia, tak ty jsi říkal, že jednou ses kde si probudil a na tebou bylo nápis, že se jmenuje Zababa?
6: Ano, probudil jsem se v Jindřichově Hradci, potom co jsem si na táboře rozbil hlavu o strom. A zapomněl jsem, jak se jmenuju, bylo to na mé narozeniny a odvezla mě sanitka.
4: Takzvaně rychlá.
6: Ano, tak moc milí lidé tam byli, nebo pamatuju si, že byli milí.
4: Jako ironicky nebo?
6: Ne, fakt milí, fakt milí. Jakoby, museli jet někam k Rabšachu do lesa a tam jako lovit nějakýho kluka, který zakop v okořen.
4: A ty zapal, doslova zakopl okořen?
6: Ano, ano. A praštil se hlavou v ten...
5: Ostrom.
6: Ne, takové to, co zbyde po stromu.
4: Pařez. Ano, ty jsi zbouchl o pařez.
5: Ano. Takže jsi zakopl o kořen a udeřil ses o pařez, abychom v tom měli jasno jako kriminalista, ano. Když prostě rekapituluje ten případ. A ano. Tam se sám knockoutoval, tím
6: tam
5: pádem na pařez.
6: A pak jsem se tedy dostal do té nemocnice.
5: A kterou částí hlavy jsi dopadl na ten pařez? Jako čelem. Aha.
4: Čelní náraz.
5: Takže náraz do pařezu se sknockoutoval. A ty jsi tam byl sám, že ti pak někdo musel najít, že jsi tam
6: omdlel?
5: Ne,
6: my jsme tam byli s celým oddílem. Jsme celým tam běhali oddílem. A hráli takovou hru, že jsme měli fáborky a ty jsme se snažili tomu druhému vytrhnout.
4: A ty jsi byl tak jako zažraný do té hry, že jsi nevšiml ani kořene, jo?
6: Ne, já jsem nějak jakoby běžel po tom fáborku a...
5: A byl tam pařízek. Takže ses tedy knockoutoval, takže tě vyzvedli teda v lesíku někde u Pařízku, záchranka tě odvezla někam do nemocnice.
6: Ano, a tam jsem jim vykládal všechno o sobě, jak se jmenuju a tak, a něco jsem jim řekl.
5: A to už si teda nebyl, předpokládám, bezvědomý. To už jsem byl
6: přivědomý. Ne, to jsem byl v pohodě, ale byl jsem v nějakém šoku a nějak jsem jim tam jako asi navykládal, že se jmenuji Martin Zababa, asi potom kouzelníkovi z té pohádky o těch mašinkách.
4: A to je pěkná pohádka.
6: To je nádherná pohádka.
5: Jaká to je pohádka?
4: To je Čapek, ne?
6: To nevím.
4: Podle mě to je od Čapka.
5: Aha, a tam je nějaký kouzelník Zababa.
4: Jo, to byl večerníček, to
6: nejrychlejší mašinku.
5: Aha. Já znám Žlababa, ale Zababa to Zababa, takže teda si jim tam zřejmě ty sám...
4: Heger to mluvil.
5: Nebylo to, že by se to oni jako přepsali, ale že ty zřejmě sám si uvedl jako příjmení Zababa.
6: A nebo se oni přepsali. To je, je jakoby, jak bermudský trojuhelník, to je jedna z těch nevyřešených záhad.
4: A to je u těch men, která nejsou úplně běžná, že se hodně často komolí... Mm-hmm. Znám to.
5: To jo, ale jako ono Kodada a Zababa mi přijde, že je docela od sebe daleko.
4: No, tak má to stejný slabiky, je to dadada, kobaba,
5: ne,
4: bababa.
5: Ne, není. No to je jedno, takže ses probudil.
4: Jako Zababa.
5: A měl si tam teda napsáno jako... Zababa. A co si pak dělal teda? Zavolal si sestřičku a řekl si,
6: no.
5: Jsem Kodada.
6: No.
5: Oni řekli, zas otravuje.
6: No,
5: to otravuješ.
4: Ten blázen, Zababa zase otravuje.
5: Ne, takže
4: to je úplně změna identity.
5: To se teda probudil a byl si v šoku, že tak jsi Zababa.
4: Horror.
5: A měl jsi tam Martin Zababa nebo jenom Zababa?
6: Byl tam Martin Zababa.
5: Martin Zababa. Takže tam ti došlo, že je to asi špatně. To bylo první, co jsi udělal po tom probuzení.
6: Myslím si, že ano.
5: A co se stalo prvních dál teda?
6: To už si nepamatuju.
5: Ne.
4: No ale jako... jak se ti vrátilo tvoje pravé jméno?
6: Jo, no to je ta otázka, jestli je to pravé jméno. Ale...
4: Ty nevíš doteď,
6: no,
4: jak se jmenuješ.
6: Možná se celou dobu jmenuje Zababa a jenom jako a možná táta si, vždycky se zemědělá srandu.
5: Možná bouchl o ten pařez a tím ses jakoby transportoval do jiného časoprostoru.
6: To je možný.
5: A v tom původním časoprostoru ty jsi byl třeba Zababa a omylem ses teď transportoval do časoprostoru, kde jsi Kodada.
6: To je možný,
4: jak se jmenuje ten režisér, co dělá takové ty filmy s těmi různými časovými rovinami?
5: Já nevím, jako jak je třeba Inception, co tomu nikdo nerozumí.
6: Není to Nolan?
4: Nolan, přesně tak. To je jak z nějakého filmu o Nolana, teda nízkoro z počtovějšího ze skautského nebo jakého
5: ještě,
4: tábora.
5: A ještě, jak se to jmenuje, Interstellar, že bys někde načuhoval na někoho skrz knihovnu a volal si, ne, jsem Zababa, nejsem Kodada, ale oni pořád to tě neslyší.
4: A ještě máš nějaké srandovní zkušenosti nebo zkušenosti s tím, jak někdo komolil tvé jméno?
6: To se stává pořád, že mi chodí e-maily na cizí, na cizí e-maily. Chvíli jsem přemýšlel, že bych si ty e-maily zaregistroval taky a rovnou je přeposílal na sebe, ale to
5: A to bys jich musel mít moc. Ale tak e-mail třeba Martin Zabába by si mohl udělat tak z nostalgie.
4: Pro jistotu.
5: Vzpomínka na tvou starou identitu v jiném časoprostoru, kdy jsi ještě býval za babou. Takže dobře, a nakonec to teda dopadlo dobře, že tě propustili a vrátil se zpátky na tábor?
6: Ano. A oslavili jsme v té nemocnici moje narozeniny.
5: Takhle.
4: Jako se sestřičkami nebo s kým?
6: Ne, oni tam přijeli, vedoucí z toho tábora mi dá dort, přijel za mnou tatínek. Myslím si, že i máma, ale to myslím si, že i máma.
4: Jsou to tvoji rodiče, že?
6: Právě, no.
5: To jsou ty jiný, to už jsou v tom jiném časoprostoru, no tam ty už, těm si zmizel.
4: A to ti bylo kolik let?
6: Asi 14.
4: A teď ti kolik?
6: 27.
4: 27, tak to už je další doba. Nicméně, já se vrátím k dopisu, nebo emailu, který nám napsal tvůj kamarád. Cituji. Zdravím vás jako věrný posluchač Buchet. Hrozně rád bych ve vašem pořadu slyšel někdy mého kamaráda Martina, kterého bych si vám dovolil pičnout. Je to Martin Kodada, velmi zábavný student politologie a zároveň nových médií. Kromě toho, že je student tady

0: práce si musí myslet, že jsem jakoby zábavný.
1: Počkej, já jsem myslela, že to tvůj...
2: Tohle je vedoucí
0: žák. Ne, tohle je spolužák, ale můj vedoucí, co mu dělám za psí kusy, tak ten buď musí být jako
2: A to
0: slatý.
2: Oni jsou zvyklí, no. To nikdo to tam nepíše.
1: Psí kusy znamená co, jako, že nejsi spolehlivý nebo co?
0: Ne, spolehlivý jsem, ale spíš mu odevzdávám takové zvláštní texty. A on...
1: Ano, a to musíš být asi specifičtější. Co to znamená zvláštní texty?
2: No, jakože třeba ty mu dáš recept na majonézový salát a on říká, ale pane Kodado, když jsme se domluvili, že mi napíšete tady anotaci diplomce.
0: Něco takového, že jakoby já, když píšu, tak potřebuji psát nějakou dobu a když mi nejde psát diplomka,
1: tak píšu
0: něco jiného.
2: A tomu třeba pošleš
0: co? Potom. Tomu pak posílám. Třeba teď zkoumám, kde se v Čechách poprvé použilo pojmenování okurková sezóna pro letní žurnalistiku.
1: A souvisí to nějak s tím tvým tématem, ne, té tvé
0: vůbec,
1: práce?
0: Ne, vůbec.
1: Takže se tak nějak obšťastňuješ u nějakého jiného tématu. Jo. Mm-hmm. To musí být rád teda.
2: A co jsi teda vyzkoumal? Našel jsi něco zase na internetu, na nějakých starých webových stránkách, ne. Nebo tady to si zkoumal nějak zevrubněji, že si třeba dělal takzvaně rozhovory s pamětníky?
0: S pamětníky jsem rozhovory nedělal, ale byl jsem v rakouském archívu, kde jsem se hrabal...
2: Kvůli té okurkové sezóně.
0: Ano, protože...
1: Mm-hmm. A jo, to jsi zdal teda, ale záležet docela.
0: Jo, já jsem se velmi...
1: Gurken sezón.
2: A kam si jel?
0: Saur
1: sezón.
2: To si jel do Vídně.
1: Zalgurke. A jo, jasně.
2: Nebo do jakého archivu?
0: On byl naštěstí online. Oni ho mají digitalizovaný.
2: Jo, online. Takže si teda bádal v rakouském archivu online.
0: A tam to někdy v 1860 napsal jistý novinář, myslím si, že 10. června, když popisoval situaci v Maďarsku, že se tam nic neděje a že je to takový jako okurková sezóna.
1: Mm-hmm. Ale Saurgurke je přece ale ta nakládaná okurka, tak to úplně mění ten význam. Já jsem si vždycky představovala tu salátovku.
0: Původně to je kyselá.
2: Ale oni, Zuzko, podle mě jako dozrávají nebo dorůstají úplně jako ve stejné čas,
1: to jo,
2: ne?
1: Nakládačky.
2: Salátovky.
1: Nakládačková
2: sezóna by pro ně byla nějaká bitková sezóna, jakože to by byla sezóna, kdy se poperou lidi spolu nakládačka.
1: Tak to úplně všechno mění. A ty opravdu všechny ty texty, které vyprodukuješ, posíláš tomu chudákovi vedoucímu, byť se to netýká toho tématu?
0: Někdy ano.
1: Mm-hmm. Proč?
2: Aby jako viděl, že něco píšeš. Jako, že, tak je...
1: Akorát, že něco jiného.
0: Já to dávám někdy do... A podpisu v e-mailu, že si to dávám na svůj blog a tam jakoby dávám odkaz na poslední článek a nevím, jestli to čte a doufám, že ne.
2: Jo, ale dáváš to tam, jakože jsi takový marketér vlastní práce tady.
0: Ano.
2: A jinak tedy, abychom všichni byli obohaceni, tak tu svou diplomovou práci tedy píšeš ve skutečnosti ne na téma okurková sezóna, ale na jaké téma. A případně ty jsi tedy ten velmi zábavný student politologie a nových médií, tak tu diplomku teď píšeš na kterém z těch oborů?
0: Na obojí.
2: Na oboj. A to píšeš tu samou jednu,
0: ne,
2: že odevzdáš tam i tam?
0: Píšu dvě různé.
1: A o čem teda píšeš?
0: Na nových médiích píšu o lidech, co programují ve volném čase. Ty nazývám digitálními kutily a snažím se s nimi dělat rozhovory.
1: Jako kvalitativní rozhovory,
0: no,
1: jo?
0: No, no,
1: jak
0: no,
1: se
0: no.
1: mají a tak.
0: Jo, jo. Mm-hmm. A povídám si, a tak proč jako děláte tohle? Oni mi řeknou, no, protože nikdo jiný to nedělá. A já, aha, dává smysl.
2: Mm-hmm. A... Digitální kutilstvo tedy.
0: No. Mm-hmm.
2: A to už teďka může nahradit AI všechno?
0: To může a já doufám, že ne, ale...
2: Že ty kutilové zůstanou. Tak možná ty kutilové budou pak jenom využívat tu umělou inteligenci jako další nástroj. Takže digitální kutilství je tedy jedno tvé téma a druhé tvé téma?
0: Druhé píšu o pojetí revoluce v myšlení Alberta Camusho a Hanny Arendt.
2: To zní teda velice performativně chytrácky.
0: Je to velmi performativně chytrácké a málo zábavné.
2: Tak, dobře. A takže teda ty častěji píšeš o to digitální kutilství, jo, tam jako cítím, že k tomu máš takovou větší takzvaně afinitu, abych použila slovo, které by Zuzka určitě ráda použila. To tě víc baví?
0: Mě baví oboje. Ale o té jedné se hůř mluví.
2: Jo, jakože o tom jednom se ti hůř píše, tak to nepíšeš.
0: Ano.
1: Jo,
2: jasně.
1: Tak spíš teda tenduješ k těm okurkám.
0: Ano.
2: A že bys ty okurky někam protlačil, to se ti zatím nepovedlo.
0: To bohužel ne.
1: Protože jsi nepsal rovnou o těch okurkách a měl bys klídek, podle mě.
0: To bych měl, protože v Čechách se to poprvé objevilo, myslím, v plzeňském deníku, co jsem našel. Někdy v 73. tím, myslím, možná 93.
2: To je docela rozdíl. 73 a 93. To...
0: A 1800.
2: Jo, no ale
1: 18,
2: tak, stejně,
1: no, tak
2: v 19. století teda, kdybys řekl, že jinak na diplomku si myslím, že ten 20-letý rozdíl už je poměrně tedy
0: to už
1: dost. No a když doděláš tyto školy, jistě velmi praktické, tak co pak budeš dělat? Čím budeš? Nebo už si něčím?

0: Já se...
1: Člověkem, velmi zábavným studentem.
2: Ale stran povolání, čím si budeš vydělávat na složenky?
0: Já se živím jako ajťák v nemocnici.
2: Ajťák v nemocnici.
1: Takže ty máš blízko vlastně k tomu digitálnímu teda kutilství.
0: Ano.
1: A ajťák v nemocnici ve smyslu, že ty tam jako programuješ nějaké softwary, nebo se staráš o nějaký ten jako program, anebo si takový ten ajťák, že tam lidi chodí a ty děláš, zkoušeli jste to vypnout a zapnout.
0: To druhé. Chodím za lidmi a říkám jim, no, tak ta tiskárna je zaseklá, tak z ní zkuste vytáhnout papír.
1: Jo, takže to je takové mrzení, že já to znám tady třeba z Českého rozhlasu, že dost často ta chyba bývá třeba na straně uživatelstva a pak tedy to IT oddělení, jak si zachází s tebou přesně tím stylem, že vypnout a zapnout.
0: To já se snažím nedělat. Já
1: ne,
0: se snažím
1: ne, oni jsou jako milí, ale že často jako ten tvůj zásah spočívá tady v tom, že jako vypneš a zapneš nebo vyndáš papír.
0: No, nebo...
2: A nějaké programování, něco jako high-tech tam neděláš?
0: Říkali mi, že bych měl, ale zatím ne.
2: Zatím ne. A zatím děláš teda, když někomu nejde Wi-Fi, no, jo? Nebo...
0: Jo, no, my tam Wi-Fi nemáme, ale...
2: co tam děláš?
0: Většinou chodím a tak jako se dotýkám tiskáren, aby začaly fungovat.
2: Jo, že tam děláš takového magična teda.
1: Ty tiskárny se tam používají asi stále hodně v těch nemocnicích. Že
0: na
1: se
0: všechny ty recepty.
1: Všechno se tiskne.
2: Ale to je opravdu neuvěřitelné. Já jsem si minulý rok, jak možná se hodně ptáte, neptáte vůbec, jsem se řízla do nohy. Poprvé v životě jsem byla na pohotovosti a pak jsem šla na vyndávání stehů z té nohy a já jsem měla jenom ofocenou tu zprávu v mobilu a to jsem myslela, že stačí. A ta paní doktorka, která mi dávala ty stehy, byla hrozně naštvaná a říkala, teď mi to pošlete na mail, já si to stejně musím vytisknout a dala mi další papír, takže tam něco jako digitalizace zdá se teda nefunguje a všechno musí být na papíru, a což je ale pro mě teda problematické, protože já jak mám papír v ruce, tak ho ztratím během tak minuty.
0: To já taky.
2: No, tak nemůžeš tam udělat nějakou reformu? Tady
1: revoluci. Píšeš o tom diplomku, o té revoluci, že sice tedy v myšlení Arendtové a Camusho, ty bys mohl udělat takovou revoluci v nemocnici, že by si zrušil ty papíry.
0: Velmi rád, ale myslím si, že z archivních důvodů to nejde. Ono se to musí několik let archivovat.
1: A tam by to mohlo zmizet v propadlišti digitálním. Právě. Dobře. A pak tedy tady, kromě toho píše tvůj kamarád Štěpán. Kromě toho, že je student, tedy velmi zábavný student, jak psal v první větě, tak je naprostý nerd, který se třeba teď věnuje majonézovým salátům. Tak možná tedy, Martine, k tomu by ses mohl vyjádřit, majonézové saláty, co je to za fenomén, jak ses k tomu dostal a jakým způsobem se tomu věnuješ? Jako no, jenom teoreticky nebo i prakticky?
2: Nebo i degustuješ, nebo děláš třeba nějaké porovnávání a tak.
0: To bych chtěl udělat nějakou jako degustaci. Ono to celý začalo tak, že jsem si v kantýně té nemocnice, kde pracuji, jsem si zapomněl nahlásit oběd. A tak jsem šel, že si dám něco jiného místo jako svého obědu, že si dám nějakou...
1: A vy musíte si hlásit obědek, ano. Jakože tam máš třeba jednička, dvojka, ano. Ty musíš ano. Předem říct, že chceš ano. Jedničku, ano. Aby jak... oni uvařili dost jedniček.
2: Ano. Jak ano. Ve školní jídelně.
0: Přesně tak, je to úplně školní jídelna.
1: A když nenahlásíš, tak oni s tebou nepočítají.
0: Přesně tak.
2: A obědek není pro Martina. Za babu.
1: Takže tam teda jdeš a teď je průšvih.
0: A teď jsem si tam dal něco, co se jmenovalo Rümcajzův salát. A já jsem byl úplně fascinován, co se mi to jako objevilo na talíři. V životě jsem to neviděl.
2: Jakože to bylo tak hezký? Nebo tak dobrý?
0: Dobrý, nebylo to špatný.
2: A můžem hádat obsah, já si myslím, že tam byl nějaký salám nakrájený.
1: Měkký salám, takový ten růžovej salám.
2: Jo. A kozí roh?
0: Ano.
2: Jo, takový jako chlapácký jídlo jo, prostě. Jo.
1: A bylo to taky takový jako do oranžova trošku, jakože jakoby pikantní.
0: Bylo to rádoby pikantní.
1: Takže se to jmenovalo Rümcajzův salát.
2: Jo, to vždycky,
1: teda.
2: Když je něco zálesácký nebo Rümcajzovo, tak je to takový drsný.
1: Zbojnický jo, tak jo. Ještě bývá.
0: No jo. To mě právě jako, jsem si položil pak otázku, a kolik salátů vůbec jako v Čechách máme. Že? Jakoby,
2: a navíc to... si to je salát, když tam no? Není zelenina skoro, ne?
0: No.
1: Ale to se používá právě proto salát, jako i ten, že jo,
2: ta míchanina.
0: To jsem právě zjistil, jo. Že Jungmann, když dával dohromady český slovník, česko-německý, tak tam mluvil o salátu nebo salátečku a to byla...
1: Saláteček se mi líbí, ale...
0: A to byla věc, která je nějaká zelenina s olejem. Mm-hmm. A já mám takovou jako tezi, na tom blogu to rozepisuju, že jelikož majonéza je aspoň z 50% olej, takže se to nějak jako tak jako přetavilo a že jsme tomu tak začali říkat.
1: A ono taky v tom většinou bývá nějaká zelenina i tady v těch zbojnických pochoutkách.
2: No, taková sterilovaná je tam.
1: Jo. Máš tam hrášek, přesně, jo. Roh a tak.
0: Protože třeba ještě v kuchařce Rettigové tak je bramborový salát s octem.
1: To bych si asi nedala. Ale tak je pravda, že takový ten brambor, jak se tomu říká, vídeňský bramborový salát nebo nějaký, tak ten je úplně jiného typu, než je ten náš takzvaně český vánoční salát.
2: Jo, jo. No, ale je do bramborového salátu někdo dává, že trošku octa, takže to nějak dává smysl. Ale jako je to
1: octem.
2: Nebo hořčici, ale je to dost vzdálené tomu, dejme tomu té italské, dejme tomu verzi salátu opravdu se zeleninou.
1: Ale
2: prostě
1: chtěla bych vidět takový italský twist na rumcajsův salát, to by se mi líbilo. No a dobře, Martine, a v tom svém bádání si tedy nějak ještě ohledně těch salátů pokročil dál, že si třeba zkoumal, kolik je těch druhů, jaké jsou. Já znám takové ty nejznámější přesně typu pochoutkový salát, nebo vlašský salát, šopský, ano, ale když zůstávám tady u těch jako majonézového typu, pak je ještě camping salát, se jmenuje. Pak jsem přesně viděla něco typu jako zbojnický, pak je rybí, pak je ten teda runcajsův, ten jsem ještě teda neměla.
2: A na co ty jsi odborník? Jestli třeba zkoumáš rumcajsový saláty v různých nemocnicích?
0: To bych chtěl. To je jeden jako ze snů, až odevzdám diplomky. Že
2: to bude na tvoje PhD, podle mě.
1: Na grant. O grant.
0: Jako jeden z mých snů by byl zjistit, v kterém nemocničním bufetu mají nejlepší jídla. Zatím vede ta, co je v Krči.
2: Jo, tam je to poš?
0: Ale ne ta jako stará, ta nová.
1: Jo, nové tak tam Krči. To máš rád. Jo.
0: Tam mají fakt dobrý obchůdek s docela fajn cenami a mají tam obložené housky.
1: A ty už to teda
0: housky.
1: Takhle nějak obcházíš, jakože už si začal ten terén průzkum těch bufítků. Tak to cením tedy. Ale zpět pojďme tedy k těm salátům. Co jsi tam vyzkoumal, když už tomu věnoval ten čas, ať to tady nějak vydřeníme, Martine, trochu.
0: Já jsem procházel velké množství českých kuchařek, tam jsem hledal, kdy se poprvé, jak v tom 19. století psali, ta majonéza objeví i v tom salátu. To jsem našel.
2: Majonéza. To je komtesa.
1: Komtesa majonéza.
0: No a byla k rybám.
1: Ta majonéza?
0: Původně se majonéza dávala k rybám.
1: Jo, jakože to byla taková omáčka k rybě.
0: Ano, nebo k rakům a jiným takovýmto potvůrkám.
1: Takže ty jsi zkoumal, kdy se poprvé majonéza smíchala teda s nějakým salámem a s hráškem nebo bramborama nebo něčím takovým, jo?
0: A mělo by to být v roce 1897, jsem našel
2: první kuchařku. Asi jsi jistý tím rokem, jo? Abychom to zase nepopletli, jo?
1: Já vím, protože to tam určitě napíše ten, jak se jmenuje, Staromilec, přeci.
2: Že to bylo jinak.
1: No, že to bude jinak, ten určitě bude vědět Staromilec.
2: Tady máme dalšího nerdíka přes staré pokrmy.
0: To bych právě, já jsem ten díl poslouchal.
1: No, můžeš s ním prokonzultovat.
0: Já bych chtěl prokonzultovat.
2: Že byste mohli udělat takovou malou konferenci, které bych se účastnila já.
1: Já taky.
2: Ivanka a možná ještě pár dalších lidí v nějakých starodávných oblecích
1: podle
2: a o tom bychom
1: ale
2: tam
1: to by
2: mohli rokovat.
1: Podle mě banger, podle mě by na to lidi přišli na takovouhle akci.
2: Feed
1: jako
2: Bridgetonovi.
1: O salátech, to by se měli udělat. Dobře, ale a to byl jaký typ toho salátu? Nebo
0: to bylo bramborový.
1: Bramborový, takže taková klasika, takže teda brambory s majonézou. A přišel jsi třeba na nějaký jako takový nezvyklý recept nebo něco, o čem jsi nikdy neslyšel, že skutečně tě to nějak jako zaujalo? Že
0: jo. Ale když vám řeknu název toho salátu, tak vám okamžitě dojde, co v něm je. A to je třeboňský salát.
2: Aha. Tak tam je kapr.
0: Ano.
1: Třeboňský salát, takže teda kapr s majonézou.
0: Ten je v normách, který minulý režim udělal a ty vydával, že se tím standardizovalo jídlo napříč všema podnikama a napříč všema restauracema.
2: Jak to myslíš v normách? Jako
1: jakože bylo přesně dáno teda za minulého režimu, že když máš třeba třeboňský salát, takže tam musí být
2: to a to
1: tolik
2: a to.
1: Kila u kapra, takhle cibule, poměry.
2: Norma,
1: takový
2: jako recept, že to nebyl nějaký volný recept, ale že bylo přesně dané, jak se to vyrábí.
0: A bylo to do roku 1993, to jsme to, ke konci roku 1993 se to zrušilo v poslanecké sněmovně.
2: Jo, a pak začal chaos.
1: A teď
2: norem.
1: Už si dáš salát kapří a vůbec ani nevíš, jestli tam je majonesa, nebo jestli tam je česnek, že?
0: No, teď jsou normy, které si dělají sami potravináři, ale zjistil jsem, že o nich moc lidí neví.
2: Aha, ku podivu.
1: A nebo možná jako laici o tom neví, že?
0: Nebo
1: laici.
2: Laici možná tomu nemají čas
1: je
2: právě, se tomu věnovat do hloubky.
1: Zainteresovaní lidé z potravinářského průmyslu o tom třeba teda ví. A nějaký tvůj jako favorit, kdybys měl mezi těmi majonesovými saláty vybrat nějakého tvého miláčka, tak
0: mě
1: co to bylo?
0: Mě tolik nechutnají.
1: Nechutnají teda.
2: Jenom z toho teoretického hlediska spíš
0: ne,
2: to řešíš,
0: jako, chutná mi bramborový salát, to jsou ty velké debaty, co do něj patří, tady na rozhlasu, tady na to byla taková hezká aplikace, kde se lidi jako bavili od datového týmu, ale
1: shoutout datový tým.
0: Ale mě prostě spíš zajímalo, kde se to vzalo a navíc, to jsem slíbil, že řeknu, dám shoutout takzvané majonézové muze, jak se sama pojmenovala, Klára Filipová, tak to se mě zeptala, jak se majonézové saláty měnily v zahraničí.
2: A co je kdo je majonézová muza? To je nějaká femme fatale majonézové lobby, nebo co to znamená?
1: Nebo to je tvoje kámoška?
0: To je kamarádka.
2: Jo, a proč tak. Ona je majonezová muza?
0: Pojmenovala se tak, protože se mě zeptala na ty otázky a podporovala mě v tomhletom bádání.
2: A jo, takhle, takže že ona tě inspiruje. Výš, a ty, abys jako jí udělala radost, tak bádáš.
1: A teď teda, že ta její otázka byla, jak se majonézové saláty proměňovaly v zahraničí. To už taková odbornější, to už by bylo na nějakou konferenci, si myslím, spíš opravdu už pro zainteresované.
2: Už v Bruselu někde.
1: A jako v zahraničí ti myslela třeba jenom v Německu a v Rakousku, nebo i jako obecně v zahraničí vzdálenější?
0: Východní blok. Protože tam byla nějaká ta představa, že k nám to přišlo z Ruska.
1: Jo, ty saláty.
0: Ano.
1: A přišli k nám z Ruska?
0: No, myslím, to je...
1: To je otázka, to je složité.
0: V Rusku měli salát Olivier a ten poprvý byl jeho receptura knižně vydaná v roce 1894. A 3 roky potom už jsme to tady měli. Mm-hmm. A některý časopisy tvrdí, že jsme to jako...
1: Měli dřív.
0: Jenomže ty časopisy taky tvrdí, že to přinesli legionáři ve 20. letech. To jo, pravda
2: takže to
0: není.
2: Sporné. A to je fakt na tu konferenci.
1: To jo.
2: A třeba ve Španělsku, vím, že to je trošku bokem, ale tam je něco, co se jmenuje insalada rusa. A jsou to nějaký brambory s rybičkama a je to celý obalený v hodně moc majonéze.
0: Ano.
2: Měli to vlastně ruský salát.
1: Ruský salátek.
0: V Francii tomu, myslím, říkají makedonský salát. V Rumunsku hovězí salát, protože do něj dávají hovězí.
2: Hovězí salát. Mělo by se to nějak standardizovat.
1: No. Ale a salát Olivier teda, ten zní jako za mě tak jako něco jako
2: šlechticky
1: přesně, nebo jako Riviera, že to papáš salát Olivier na Riviere. Tak v tom byly taky nějaký rybičky, sardinky a cibule, nebo co bylo v salátu Olivier?
0: Salát Olivier udělal Olivier v...
2: A kdo byl Olivier?
0: No, to byl belgicko-francouzský kuchař narozený v Moskvě.
2: A to my nevíme, tak už to víme.
1: Takže belgicko-francouzský kuchař narozený v Moskvě a to byl nějaký jako high society kuchař, že vařil jako pro carskou
0: ano,
1: rodinu.
0: Vařil v jedné z těch lepších restaurací a v ní právě, a to jsem čet na nějakém ruském webu, takže nevíme, jestli je to pravda.
2: Na rozdíl od tvých ostatních zdrojů, které
0: ano,
2: jsou v
0: ne, ty ostatní
2: stavu.
0: Zdroje jsou knížky, ale do knížkách lidi snad nelžou.
1: No,
2: no určitě ne, to se nestalo ještě.
1: Kde žiješ, Martine Kodado? Lidi lžou všude a do všeho. Dobře, ale takže na ruském webisku si četl tedy informaci.
0: Že viděl Že jim dělal jako tady dá majonézu, tady jim dal ryby, tady jim dal brambory a že viděl, jak to patlají všechno dohromady a že si řekl, no, tak já jim to rovnou spatlám dohromady, ať to nemusí dělat oni a tak vzniknul velmi populární salát napříč ruskou společností.
2: Kulturou. A Martine, přece to téma je takové dost niž, nebo není to úplně, že by si někam přišel třeba do restaurace a desítky lidí by se bavili o majonezových salátech a jejich původu. Jestli se tě to týká častěji v životě, že máš takové specifické zájmy, co jsi měl třeba předtím?
0: Předtím jsem toho moc neměl, ale potom, po těch majonezových salátech jsem si položil otázku, kdy se do Česka dostalo sudoku.
2: Takže tak jsem... zase z jiného takhle ranku.
0: Ano. Ono to většinou funguje tak, že já sedím někde a začnu přemýšlet a povídat si sám se sebou a položím si nějakou otázku, která mě v ten moment fascinuje.
2: Jo, a začneš bádat.
0: Jo.
2: A máš něco dalšího takhle na prázdniny, nějaké téma? Bikiny, kdy se dostali do Česka nebo něco? Nebo
0: jenom ty okurky. Tam se ještě budu věnovat trochu takzvaným parlamentním prázdninám, což zjišťuju, že vlastně na oboru nemáme, na to jako politické teorie, nemáme moc zmapovaný, nebo nenašel jsem, že by to někdo mapoval. Zjistil jsem, že Rakousko-Uhersko si poslanci brali na léto volno, aby mohli dělat nějaké věci.
1: Jako a to třeba se opalovat?
0: Třeba.
1: Dělat
0: nebo jako,
1: nějaké věci. To nebylo
2: specifikované. Připravovat salát Olivier.
0: A nějakým způsobem se to uchovalo ještě jako v českém kontextu, takže teď každý léto si, že jo, poslanská sněmovna bere dovolenou. A mě strašně zajímá, jestli se to děje i jako jinde. Mm-hmm. A o tom jsem zjistil, že nikdo jako nepíše.
1: Takže budeš zkoumat fenomén tady těch jako
2: a to je dobrý téma.
1: Parlamentních, tedy prázdnin.
0: Ano.
2: Mm-hmm. Čtu nicméně dál, Martine, Kodado z e-mailu od tvého kámíka, jo? Kromě toho, to jsme říkali, že jsi nerd, mimochodem neuráží tě, když o tobě někdo říká, že jsi naprostý nerd. Jako nejen nerd, ale naprostý nerd.
1: No jak to vůbec jako vnímáš? Že ono to, my třeba se Zuzkou to vnímáme jako pozitivně, že když je někdo nerd, jak říká
2: nerdisko.
1: Zuzka, nerdisko, no to jsem přesně věděla, že zase řekneš. Takže to je jako fajn charakteristika.
2: Ale ne každý o tom takto smýšlí.
1: Ale ne každý o tom může takto smýšlet, no.
0: Mě by asi víc vadilo, kdyby tam napsal, že jsem šprt.
2: Jo.
1: Jo.
2: To je, to pořád jako většinou není teda pozitivní. Jo, ale no. Nerd zní jako, že...
0: To zní anglicky. To zní anglicky. To je cool určitě.
2: Takže to je cool. A taky píše dál, také je to schizoposter, nebo čte se to schizoposter, já nevím. Schizo?
0: Schizo.
2: Schizo, jo, jako od schizofrenie. Také je to schizoposter, napsal o tom krásný článek, který je zase nějaký odkaz. Kromě toho pracuje na hustém místě, kde potkává samé celebrity, ale o tom vám musí říct on sám. A pak tady je tvoje telefonní číslo, to tam asi říkat nebudu, i když třeba kdyby
1: někdo ti chtěl zavolat a oslovit tě právě s tím návrhem, že uspořádáte tu konferenci, tak třeba Martine, kdyby opravdu někdo tě chtěl oslovit na tu konferenci nebo ohledně majonézových salátů, tak máš třeba nějakou takovou platformu nebo způsob kontaktu, kam ti může napsat i někdo takzvaně cizí, aby tě to nějak zase nějak moc neintervenovalo do tvého soukromí?
0: Vlastně nemám.
1: Nemáš.
2: Nemáš. Ne. A máš blog teda?
0: Mám blog.
2: A na ten blog ti někdo může odpovědět,
0: ne,
2: napsat?
0: Ne, tam jsem tohleto odstranil, stejně jako tam nemám statistiky, kolik lidí to čte.
2: Mm-hmm. Jo, a proč to tam nemáš?
0: Já jsem se bál, že bych pak to nějak jako porovnával.
1: Jo, a že by si říkal, tady okurky zabrali, holinky nezabrali, že by to tvořilo na tebe ten tlak utvářil. Ale ten kontakt se čtenářstvem potenciálním to tam nechceš? Že se bojíš, že by ti lidi psali hejty?
0: To se nebo asi nevidím důvod, proč by někdo psal hejt kvůli majonéze.
2: Ale může být, lidi píšou hejty kvůli všemu.
1: No, že to tam nechceš, že se nechceš jako...
0: Já můžu to tam přidat. Po této epizodě ale to tam
1: nemusíš.
0: Přidám.
1: Ale nemusíš. Ale jak se teda jmenuje ten tvůj blog, kdyby někdo si to chtěl teda přečíst, co tam píšeš o majonéze, tak najde to někde, nebo to je nějak tak schovaný v internetu, že to nikdo nenajde?
0: Je to trošku schovaný. Mm-hmm. Ten blog
2: na
0: se jmenuje... To ne. Ten blog se jmenuje Martinův koutek.
1: No, to je hezký název, ale blogisku Martinův koutek. Takže podle toho to někdo teda najde.
0: Možná.
1: Jo. Možná. Dobře,
2: ale zatím tam teda není možnost se tě ptát na různé dotazy, ale třeba to tam přibyde, jo? Mm-hmm. Mm, tak to bude pěkný. Ale určitě tam nedoporučuji, abys tam zveřejňoval své telefonní číslo. A ještě tam píše ten tvůj kámik, že se věnuješ schizopostingu, což byl pro mě naprosto nový pojem. Tak jestli bys nám civilu mohl vysvětlit, o co jde?
0: To znamená, že píšu nesmysly na internet.
2: A nesmysly jako znamená co? Jako bla bla bla,
0: ne, takové jako, ne, to z anglického internetu a značilo to takový jako upgrade nad nějakou tou jako, nad tím internetovým humorem, nad těma memískama, že to trošičku se snaží tvářit, jakože ten autor prochází nějakým psychotickým stavem.
1: Aha. Takže takový jako metamemísek, jo? Ano. Ještě jakoby zběsilejší nějaký mem.
0: Ano, ano.
1: A má, je v tom nějaký skrytej jako význam, nebo tento si může interpretovat každý jako jak
0: oni
1: chce,
0: jsou
1: nebo?
0: To většinou, ano, to hodně napodobuje lidi, co jsou posedlí paranormálním světem.
1: Mm-hmm, paranormální jevy tedy.
0: Že třeba jako píšu o...
1: Nebo nějaký konspirační
0: tyhle, jo?
2: Ale ty je jako napodobuješ, nebo si z toho jako děláš srandu, nebo je to...
0: Já nechci říkat, že si z toho dělám srandu, mm-hmm. protože to by znělo jako hnusně. Já mm-hmm. to jako velmi oceňuji. Jsem rád, že lidi jako píšou na internet věci, co je napadnou, mm-hmm. i když ty nápady jsou někdy jako strašidelný. Mm-hmm. A spíš se snažím tak nějak jako pohybovat v tom, co zase se líbí mně. A mě, já už to tolik
1: to
0: nedělám.
1: To jako používáš jako takový materiál,
0: jo.
1: a pak to nějak jako přetváříš.
0: Jo, já jsem třeba...
1: Jakože tady s tím digitálním materiálem, že jo, třeba často pracuje náš kamarád Jakub Polách, který vlastně mm-hmm. také využívá různé mm-hmm. jako internetové fenomény a tak dál, a ty používá jako takzvaně to matro k tomu, aby z toho vystavil nějaký...
2: Něco novýho. A to ty můžeš použít třeba, kdybys chtěl psát tímto způsobem o těch majonézách, tak to by šlo teoreticky?
0: Asi jo, asi bych tam psal něco o...
1: Jak to mění naše vnímání.
0: Přesně
1: třeba.
0: Tak třeba.
2: A na to máš taky nějaký blog, protože já se asi na to musím pak potom podívat, protože pro mě to, jako, jak už jsem teda staršího kalibru, stará puška, tak pro mě je to takové jako abstraktní, jo, že jsem se tomu nikdy nevěnovala, že jsem to ani neviděla nikdy, tak pro mě to těžko představitelné.
0: Já když jsem přemýšlel, čím to jako představit, tak mě vlastně došlo, že hodně pro mě inspirací v tomhletom je Ivan Mládek.
2: Ivan Mládek, aha.
0: Ivan Mládek.
2: A jeho banjo band?
0: Ne jeho banjo band, ale on napsal knížku, aha. kterou můžu jmenovat.
2: Jo.
0: Zápisky Šílencovi, aha. kde nějak popisuje svět z pozice člověka, kterého ten systém označil jako šílence. Mhm. A je to taková trošku jako Haškovina, že on se tam nějak jako vztahuje k těm věcem a dělá je třeba doslova a teď ten humor je v tom, že ale to nemůže být doslova, nebo jako trošičku i jako ten Felix Holzman.
2: Jo, jo, jo, tady tento typ humoru.
0: Jo, jo, to mě strašně baví.
2: Ty máš nějakou platformu zase jinou, kam tohle, tyto texty jako dáváš?
0: To jsem psal na různý sociální sítě, ale už jsem...
1: Přestal. Jo. Zápisky Šílencovi teda, jo, mládek, jo, jo. Když tak, kdyby někdo teda si to chtěl jako nějak pohledat.
2: Já jsem skončila u takzvaného Okouna, což bylo ale platforma lidí podle mě tak o generaci starších než ty, kde se třeba psali recenze na pořady od babici, ale to už je opravdu asi 20 let zpátky. Tak tam to já jsem se zasekla.
0: To jsem samozřejmě vesele četl.
2: Četl taky.
1: Ano. Zápisky Šílencovi Jan Mládek. Seznamte se s příběhy, to je pro tebe, Zuzko. Seznamte se s příběhy a úvahami duševně i fyzicky mírně vyšinutého Zuzana. Takže to je Zuzan. Dobře, takže to teda děkujeme tady za obohacení a tip. Jo, ještě teda ten tvůj kámoš tam píše, že pracuješ na super hustém místě, to on teda myslí v té nemocnici.
2: Kde jsou celebrity.
0: Ano.
1: A ty celebrity, to jsou jako ty lidi, co tam jedou do nemocnice, jo?
2: Jakože občas bolí nohu. Noha i celebritu, nebo jak je to myšleno?
0: Jo, ano.
2: Jo. Že to není jako nějaké poš centrum pro...
0: Ne, je to velmi nepoš nemocnice.
1: Jo, je to uvozovka, no to je normální, jak říká Zuzka, že?
2: Pro
1: klasická nemocnice. No dobře, ale tak jako já předpokládám, že když někdo jede do nemocnice, takže tam primárně nejede proto, že by se chtěl podívat, jak někdo opravuje prostě PCčko, počítač.
0: Ano, já je moc nevidím.
1: Nepotkáváš to.
0: Ale
1: tam psali jenom jako takový
0: se o nich jako píše.
1: Clickbait.
2: Jakože někdo má zlomenou nohu, nějaký třeba herec, tak se o tom píše, jo? Nebo jak to myslíš?
0: My jsme taková trošičku specifická nemocnice, o našich pacientech se často píše.
1: Aha. Často píše. Dobře.
2: Tajemné.
1: Tak jo. No, Martine, když už si tady, tedy Martine Kodedo, máš spoustu těch zajímavých zájmů, tak já si myslím, že ještě závěrem bys mohl vytáhnout třeba nějaké tvé oblíbené téma, které bys chtěl, aby tady v Buchtách zaznělo, případně třeba ti přijde, že se sem do tohoto našeho hodnotného podcastu hodí.
0: Mně by se strašně líbilo. My jsme totiž se Štěpánem, jsme se tak
2: to
0: jako...
2: To je ten, co tě nominoval.
0: Se mě nominoval.
2: Ne, všichni
0: jsme se
2: ho tak... znají.
0: Jo, jo,
2: Štěpa, pardon. Štěpa prostě.
0: Se Štěpou, Štěpisem.
2: Se Štěpisem.
0: Jsme se...
2: Neznám Štěpisem.
0: Hádali, kdo jako nominuje jako prvního. A já bych...
2: Štěpis bude další.
0: Já bych byl rád, kdyby jo. On je totiž odborník na kanalizace.
2: A tak to je dobrý.
0: On jakoby prochází...
2: Kanálem.
0: Když se jako otevřou kanalizace v Praze, tak tam je, fotí to.
2: Aha.
0: Strašně tomu rozumí, hodně o tom
2: a čte. A kde jste se vy dva nerdíci potkali?
0: Vlastně ani nevím.
2: Na internetu.
1: Takže teda Štěpa odborník na kanalizace a ty si teda chtěl, aby, no ale tak musíš tedy Martine napsat mail nám a kde teda nominuješ Štěpu, aby to šlo tím oficiálním kanálem.
2: Ano, kanálem
1: doslova. Kanálem oficiálním, aby to přišlo a pak on může zde hovořit i třeba o neoficiálních kanálech.
2: Ale já mám ráda frázi, že když se někdo za něco stydí, tak říká, že pak by musel chodit kanálama.
1: Budeš chodit kanálama. No.
2: A on to dělá, aniž by se styděl.
1: A nebo v něčem bylo Kanálie 1. To bylo v tom, je na samotě u lesa. Tam myslím, říká Kemr něco Kanálie 1. Ty koze nebo někomu to nadávat.
2: Jo, jakože
1: říkají Kanálie.
2: Nečistotná.
1: Já nevím, no.
2: A ještě se říkalo v Brně aspoň, nebo možná jenom v naší rodině, že něco kaniš, je to nechutný.
1: No tak to jsem v životě neslyšela. To je nějak to souvisí s kanálem.
2: Jo, to je jakoby zkrácenina, nebo takové deformované slovo kanál.
1: Deformované slovo kanál, aha. Takže Štěpa a Kanály, no Martine, to tě sklameme, musíš napsat mailík, no.
2: Ofiko, no.
1: Ale ty rád píš. To už je tady několikrát říkal.
2: Takže zase, když budeš psát napsat diplomku, tak se můžeš takzvaně upsat a napsat nám e-mail.
1: Nám. A rovnou to můžeš poslat i tomu vedoucímu ty svý diplomky, ten aby mail věděl pro nás, aby věděl, že něco píšeš. On bude, Martine, vy vůbec nepíšete a ty mu napíšeš, ale já píšu, pořád něco píšu. A posleš mu tady nominační mail.
2: A ještě nám řekni, z kterého jsi města nebo vesnice.
0: Já jsem z Prahy.
2: Ty jsi z Prahy.
0: Já jsem z Prahy. Ale vždycky k tomu dodávám, že mám rodinu ze spousty míst, jako jsou Moravské Budějovice, Znojmo, Plzeň, Děčín.
2: Kosmopolita.
0: Karlovy Vary.
2: Mm-hmm. A jedeš dnes do tábora, jak jsi mi říkal, na chatu.
0: Tábora.
2: A na chatě se budeš věnovat nějakému bádání nebo felení jenom?
1: Budeš tam jenom ležet v koupací
0: síti. Já doufám, že budeme grilovat.
2: Že budete grilovat. No, a majonéza bude?
0: Já jsem žádnou nekoupil a doufám, že nebude.
2: Doufám, že nebude, takže ty nenávidíš majonézu.
1: No, ale tak možná k takovému bustíku si dát pěknou majonézku, tak si myslím, že pak třeba bys měl pernou noc na záchůdku z toho.
0: To asi.
1: Ale o tom bys mohl pak napsat.
2: Říká gastroenterologka Ivana Veselková. Takže Martine, Štěpis příště.
1: Štěpis příště musíš, Martine, nám napsat. Děkujeme, že jsi dorazil a zde ještě připomínáme, pokud byste se s námi, tedy se mnou a se Zuzkou, chtěli vidět naživo takzvaně, IRL, tak v pátek 21. srpna máte možnost v Opavě, kde budeme mít Buchty Live od 18 hodin na téma Umčo. Buchty Live nejen o Umču, takže to bude velmi velká takzvaně pohodinda a o den později, tedy v sobotu 22. srpna, budeme mít Buchty Čtou Live se Standulou Zajíčkem.
2: O lásce.
1: O lásce a komedii a tyto buchty proběhnou v prostoru takzvané Kraferovy zahrady, což je údajně romantické, krásné místo, kde jsem ale já nikdy nebyla, takže nevím. A je to v Jindřichově Hradci. A kdybyste si tam chtěli koupit lísteček, tak lístečky už jsou taky v prodeji. Kraferova zahrada se píše s dvěma F, aby vás to zajímalo.
2: A tam budeme takzvaně krafat.
1: Tam budeme krafat, ha, ha, ha. Tak jo, takže děkujeme, mějte krásné takzvaně letní dny i jiné dny, možná nás posloucháte, už je třeba, já nevím, listopad nebo březen nebo nevím, co je. Takže se mějte fajn v jakémkoliv ročním období a Martine, Kodado, děkujeme za návštěvu, nazdar.
2: A to hezky dopíšeš.
1: A samozřejmě ještě poslední důležitá věc, budu hrozně ráda, pokud si poslechnete můj nový podcast, sérii Klub 40, nejenom o krizi středního věku, a taky když mi dáte vědět, jak se vám to líbí, nebo co si o tom myslíte, ideálně na můj mail ivana.veselková@rozhlas.cz. A vidíme se na Buchtách Live v Opavě nebo v Jindřichově Hradci.
3: Buchty.
4: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Quest. S vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Bibione.
3: Posloucháte Rádio Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Vlado, Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Plejak.
2: Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

dream. Learn is out to earn. Sown that seam. Blindside me.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

know.